0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, tedy mé vlastní vzpomínky na nejrůznější léta spojená s muzikou, jsou zase tady. Dnes si budeme povídat o zpěvácích a o písničkách. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Václav Hybš.

Václav Hybš v úvodu zmiňoval, že se budeme povídat o zpěvácích, ale já bych to trošku upřesnil. Já doufám, že se budeme povídat i o zpěvačkách. Samozřejmě nejenom mužský, ale ženský hlas rozsvítí každé vysílání. Od mikrofonu vás také zdraví Tomáš Kačner. Samozřejmě nám nemůže chybět instrumentálka v podání orchestru Václava Hybše. Opus 1.

0: tak to byl Opus One. No a pojďme se vrhnout hned na písničky. Co ty na to?
1: Měsíční řeka. Krásná záležitost.
0: No tak tu všichni známe v podání Karla Gotta, ale já vždycky jsem měl takový na nějaký extra kabáty, takže jsem to natočil s Ivetou Bartošovou.
1: Jak se s ní spolupracovalo? V kterých letech jste se potkávali?
0: No, tak na tohle neumím odpovědět. Já jsem ji znal, když začínala veřejně vystupovat. A pro Televarieté, my jsme ji tam s Vladimírem Dvořákem pozvali, no a chtěl jsem, aby zaspívala, to ty asi nevíš, že to je moje nejoblíbenější písnička, Měsíční řeka, takže jsem požádal Edu Krečmara, aby šahnul do toho textu, trošičku tam malinko pozměnil něco, tím pádem to najednou byl ženský text a Iveta nám krásně zaspívá Měsíční řeku Henryho Mancinio.
1: Moon River, a jak jsme se právě dozvěděli, nejoblíbenější píseň Václava Hybše.

0: Iveta Bartošová a měsíční řeka. Teďka přichází na řadu mužský hlas, bude tu Jirka Korn a Rána jsou zlá.
1: Ano, miláčku, píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát.

Ráno, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastihl nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Nás

0: Jiříkorn, rána jsou zlá.
1: No, tak teď bychom zase si tam dali nějakou ženskou, ne? Tak Naďa Urbánková by nám zaspívala písničku Tim. Myslím, že to je irská lidová.

0: To byla Naďa Urbánková a Tame. Co si poslechnout zase někoho, koho neslyšíme tak často z vysílání, třeba Jiřího Štědroně?
1: No, Jirka Štědroň, tomu jsem vybral písničku Amor Amor a tu písničku jsem znal už dávno po válce, to hrál Karel Vlach, ale já jsem ji slyšel od Julio Iglesiase a tak v podobné úpravě, já jsem to trošku vykrat, jsem to připravil pro Jirku Štědroně.
0: Jaké to vůbec je, když kapelník a aranžér vykrádá aranže, protože slyší, líbí se mu, jak jsou udělané. Když se pak potká s jiným kapelníkem, bavíte se třeba o tom, nebo je to...
1: Ne, on mě nemůže žalovat.
0: Tak je to dobré.
1: Tak se to dělávalo, že jsme si kradli.
0: Půjčovali ty nejlepší nápady, takhle bych to řekl.
1: Takhle, no.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháme desky Pásky vzpomínky Václava Hybše. Ta další věc se bude jmenovat Lásky mé. Zpívat bude Iveta Simonová.
2: No tak je to věc, kterou složil takovej ten s tím vysokým hlasem, jak se jmenuje. No vidíš to, to já si nespomenu, ale to je jedno. Ale důležitý je, abych ti prozradil, anebo vůbec všem, prozradil, že to je poslední text Vladimíra Dvořáka, který mě udělal, když už Vláďa byl v nemocnici, pro Ivetu Simonovou a nazval skladbu Lásky mé. No tak si to pustíme a uvidíš to.
1: Lásky mé, Iveta Simonová.

0: jsme si teď povídali o spolupráci s textaři. Ty si říkáš, že tohle byl vlastně poslední text pana Dvořáka. Stalo se ti někdy, že si nějaké texty od někoho libovolného textaře odmítl, řekl ne, tohle se mi nezdá, nebo si spolupracoval jenom s těmi, kde to bylo většinou na první dobrou?
1: No vždycky spolupracuju s lidmi, kteří to umějí. Ivo Fischer, ten udělal všecko tak, jak já jsem chtěl. Když to Zdeněk Borovec, ten říkal, já už na to nešahnu, ale my všichni jsme se rozuměli ohromně. U zpěváku je, když mají vyšší nějaký tón, delší, tak nechce, aby to bylo na I, to musí být já znám, aby se v tom mohl vyžít.
0: To jsme se bavili o těch textech, jak vůbec to pro tebe bylo důležité. Ty jsi většinou třeba slyšel melodii, slyšel si píseň, chtěl si ji tedy otextovat do češtiny, zadal si to textaři.
1: No tak samozřejmě pro mě nejvíc pracovali Ivo Fischer, Zdeněk Borovec, a samozřejmě spousta jiných, Eda Krečmar, no to já bych na někoho mohl zapomenout, nebudeme jmenovat,
0: aby se právě na nikoho nezapomnělo. Tohle byla jen taková drobná ukázka.
1: Co jsme to říkali, že si pustíme?
0: Teď? Někde máš svou stáj.
1: Jo, tak to ti teď neřeknu, kdo to napsal, ani kdo napsal text. A zas vím, kdo to bude zpívat, Milan Chladil.

0: Milan Chladil, Někde máš svou stáji. Další píseň se jmenuje Pouze s ním.
1: A víš, kdo to napsal?
0: Vůbec nemám zdání.
1: Andrew Lloyd Webber.
0: O něm jsme se tu bavili minule a zpívat bude Nadia Urbánková.

0: Žít je umět stárnout. Bude zpívat Valdemar Matuška, který o životě věděl opravdu své.
1: No to víš, že jo, Valda to byl pánbůh.
0: To byl mistr života?
1: Ano.
0: Zaprvé úžasný zpěvák a pak člověk, který opravdu ten život asi prožil.
1: No asi jo.
0: Vy jste spolu spolupracovali opravdu hodně, hodně, hodně dlouho.
1: 14 let.
0: Takže ty jsi ho zažil v době, když přišel do Prahy a asi neměl ještě pořádně na bydlení, všechno to bylo na začátku docela složité.
1: No tak to by bylo na knihu, to bychom mohli napsat
0: tak
1: knihu.
0: Tak aspoň něco.
1: Ale ne, no tak nebudem tady drbat. Ale Valda byl skutečně jeden ze zpěváků, který si věděl rady s textem. A toho miloval celý národ, toho Valdu. A dokonce jsem pro ně udělal, pro Valdu i pro Karla Gotta, takovou směs, kterou jsem nazval Silvestrovská opera. Slyšel jsi to někdy?
0: To byla známá televizní Silvestr, který potom se na magnetofonních páskách předával dál a dál.
1: A dost často se mě lidi ptají, jestli to byli kamarádi. No já si myslím, že byli, ale byli to i konkurenti, ale měli se rádi. Co bys chtěl slyšet?
0: Žít je umět stárnout, Valdemar Matuška.

0: další písní se podíváme do současna, protože nespolupracoval si jenom s umělci, kteří už tu nejsou, ale i s těmi, kteří tady jsou a ještě zpívat budou dlouho, třeba Monika Absolonová.
1: No, tak ta by nám mohla zaspívat písničku, kterou už známe dávno, Voláre italskou, ale kterou nám už tenkrát, ale netušil, že bude pracovat pro Absolonovou, kterou ještě nemohl znát, právě Vladimír Dvořák. Napsal ten text. Tenkrát snad možná pro Juditu Čiřovskou. To já už si nespomínám, pro koho to napsal, ale ta Monika to zaspívala skvěle.
0: Voláre Monika Absolonová.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Korna jsme dnes již jednou slyšeli, ale máme tady ještě jednu píseň v jeho podání, Ramonu.
2: No to je světoznámý šlágr, který vlastně mě nabít a otextoval Bohuslav Nádvorník. Krásný text, dávejte pozor.

0: Někde jsou názvy písní, že člověk si je jenom přečte a okamžitě mu to zní v uších. Okamžitě tam je intonace i rytmus z toho cítit, takže když řeknu je po dešti, tak každému...
1: A, no počkej, víš, kdo to napsal?
0: Nevím.
1: Bedřich Nikodem. Ano, a text opět Vladimír Dvořák.
0: A zpívat bude?
1: Ne, Judita Čerovská, ta to zpívávala,
0: ano.
1: Ale teď to bude zpívat Tereza Duchková.
0: A hrát bude samozřejmě orchestr Václava Hybše.
1: Děkuji.

0: I další píseň má název, který okamžitě zazní v uších. A pozor, zase tady bude drobná změna. Když řeknu O nás dvou, už GT psal, tak každý ví, kdo by to měl zpívat. Ale pozor, bude to dnes zase trochu jinak?
1: No, bude to trošičku jinak. Bude to Daniela Šinkorová a Bohuš Matuš. A jestli pak víš, kdo napsal ten text, tenkrát pro orchestr Karla Vlacha a Milana Chladila a Ivetu Simonovou, kdo to napsal?
0: Nechám ten si překvapit. Text?
1: No opět Vladimír Dvořák.
0: Takže o něm jsme dneska mluvili několikrát, O nás dvou, ale pozor, ne Ivety Simonové a Milana Chladila, ale v jiném podání.

0: Měj rád bude píseň, kterou se dnes budeme loučit s dalším dílem Desek pásek vzpomínek Václava Hybše a zpívat budou
1: Eva Pilarová a Valdemar Matuška.
0: Jak oni dva k sobě ladili?
1: No tak to musíš vědět ty.
0: Na ucho to zní krásně. Dva lidé se potkají a je mezi nimi okamžitě jako přátelství, někdy spolu jenom tak spolupracují před kamerou a ve skutečnosti spolu nemusí skoro být. Jak to bylo tady?
1: Ne, no tak to já
0: nehledáme senzace, jenom se faktáme.
1: Ne, ale já jsem nikdy neskoumal nějaký takovýhle soukromý věci, ale s oběma se dělalo vždycky bezvadně.
0: To říká Václav Hybš, který je milým hostem našeho pořadu Desky pásky vzpomínky. Bylo to dneska naše páté setkání a já už se teď těším na to příští. Máš zdání nebo tušení, o čem se budeme bavit příště a co bys zajímavého chtěl sdělit posluchačům?
1: No, já budu trošku přemýšlet, ale určitě něco zajímavého vyberu.
0: Ono totiž je z čeho vybírat, protože ty máš ve svém archivu přes 3000 svých nahrávek. To je neuvěřitelné číslo.
1: No je, no ale co můžu dělat? Teď už taky jsem tomu věnoval celý život.
0: Tak jsme za to moc rádi, protože díky tomu máme co poslouchat. A já jsem si dělal takovou rekapitulaci toho, když poslouchám našeho vysílání, kolik písní vlastně během dne zahrajeme právě s tvým orchestrem. Tak je to číslo je opravdu úžasné.
1: Tak já děkuju, já se taky rozloučím. Takže naschledanou.
0: A za týden opět naslyšenou.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho strudu?
5: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Děkuji za to přivítání, všem krásné odpoledne.
6: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem, žádná únava, jenom zábava.
0: Humoriáda.

0: Olympiáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: A teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, ty masožravé kytičky.
1: Které i masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom pultu. No.
0: Přiznávám, Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné. Tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají,
1: to
0: nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál a teď nám doporučte někoho od nás, archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machalkovou a Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte kamarády z tenisu.
1: Nadšenou tenistku Leonu Machalkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria. Máte idoly. Ale, paní kolegyně, co pak? Vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku. Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano?
3: Se vzděláním.
2: Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No, to musí vypadat.
2: No, dovolte, chytrá, víte, že to vypadá, ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No, jistě, oxfordský hudební postup, to koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co, ukažte mi to.
3: To je
2: moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No, ale víte co, že jste to vy? Tak vyjdete 190, kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal Nejlepší přítel člověka přes plochu ocetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je... Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná.
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se?
4: Dobrý den.
2: Slyšíme.
3: Dobrý den.
4: Tanda Zemějí, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes obec už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redko a přeju vám. Jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně. Přeju vám hodně zdraví oběma a chtěl
2: děkujeme.
5: Být péčko.
2: Děkujeme, řekl jste to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka. Pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redko, a vyzvejte pitko. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr Zlounek, zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře,
3: Ačko. Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: Jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady, ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím, podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako oxfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned... já vám
10: prosím.
9: To hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých spěšných pohybů v vyrábí další potomky kovářského řemesla. Oxfordská forma výuky, no co?
10: Báječná. Můžu se to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám... Co to tady máte? Moment, vy tady... Co tady děláte dneska vlastně, když je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, to houslíš. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký... Co? A víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma ten za to žít, že jste to vy, zde prosím pěkně, 20. Potom ji zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože žák je dosti štědrý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhej mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.
1: Tak já na to vidím zatím, ano, a cvičil jsem Spartakiádu ve školce a v dorostenci.
2: Hezky,
1: přiznávám, hezky, ano.
2: Já jsem druhá, no to se nedá nic dělat.
1: Poslechneme, jak to měla děvčata Bára a Halina.
3: Prosím tě, kdy jsi připadala jako hvězda?
4: No, jako hvězda moc krát, ale nějak to okolí to moc neakceptovalo. Teda,
3: nevšimli si toho?
4: Nějak se nevšimli. A já jsem teda takovou hvězdnou historku měla, když mě maminka zakázala v roce, já už nevím, který to byl, ale tenkrát byl prezident Husák, ještě teda u moci, a mě zakázala Spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty Spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože vždycky byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
3: Já jsem měla stejný princip
5: hry. Ty jsi skákala?
3: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
4: Tak jako... Že moc pozdravuju. Takže,
3: ano.
4: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu Spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu a vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky, takhle jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakum prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, až je pořád nosím. Tak já jsem už nevyrostla. Tak jsem stála hrdě A potom nějak moje maminka chtěla, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před 2 lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
2: Nikdy jsem tam nebyla.
1: No, tak je často
2: spartakiádě. Dobře, vemu si to k srdci.
1: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém, nebo v nějakém sportu, Marie. To je téma.
2: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
1: V kůlně, to je čestné místo.
2: No, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskají.
1: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
2: Ne.
1: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
2: Tak.
1: Myslím si, že to trošku škoda. Měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to.
2: Myslím, že ne.
1: Jsou poctivě vydřené, ne?
2: To je pravda.
1: No,
2: to je pravda.
1: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová, pokračování, anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majku Redkovou, jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
5: Děkuju. Takže
4: přeji všechno nej a vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamotana.
3: Dobrý den.
6: A už bych si... Válka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu. Děkujeme.
3: Další prosím. Haló, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko.
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl. Já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou. Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nedozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to schrudimská dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muža z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, a se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně změnila barvu a se

0: mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcový, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
1: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
0: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i z prostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, to toho cholerika může taky zabít, tohle.
1: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovní snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozi, no. Dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Tak jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se mám rozpláču, ale je mi to teda úplně jako co platný. Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, by v Izraeli, a teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže on říká, tady odsaď něco jí musím přivít, jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamarádce dobrý, protože to bylo laciný řešení, tam je byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. Tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourán, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu, a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se jí rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
0: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora prostě, jedna z mála tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
1: To je nějaký kámen.
0: Aha, kámen. A to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
1: Vesmírný kámen.
0: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu, a tam byl takový bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo, s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila, ten kámen, a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsem měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. A než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
4: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Češka, no. Otázka?
5: možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně, my tam byli před 2 lety, taky jsme si to moc užili a tohle bylo tedy za studentských starodávných let a byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký prostě, aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, mě to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme, kde to je.
5: No. No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, no, asi říkejme
3: tomu,
5: že mohlo. Doufám, že
3: jsme neotevřeli nějaký krimi případ.
5: Ale kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj v Humoriádě. Budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek? Vyberte si SMS-kou Humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon připomenu 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Senka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Takhle, když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů. Prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo? A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, jaksi, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven, že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. Uzavírka silnice v Horce nad Moravou změnila trasu městských autobusů. Restaurátoři dokončují v Hranicích opravu historického meteorologického sloupu. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu vrchního státního zastupitelství v Olomouci. To v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
2: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
3: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
2: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danihelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
4: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušení povinností úředních osob zorganizoval.
2: Danihel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Český rozhlas.
0: Dopravní podnik města Olomouce do konce měsíce upravil trasu autobusů čísel 18 a 20. Důvodem je oprava části silnice v Olomoucké ulici v Horce nad Moravou. Jedná se o úsek od železničního přejezdu po začátek obce. Upřesňuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
5: Obsluha zastávky Skrbeň ve směru do Olomouce zůstává zachována u stávajícího označníku v ulici Na návsi. Ve směru do Chomoutova bude linka vedena ve Skrbeni po komunikaci ulice Hlavní k přenosnému označníku na náhradní zastávku Skrbeň. Zastávky Horka budou přesunuty do ulice Náměstí Osvobození k přenosným označníkům.
0: Renovace historického meteorologického sloupu před Sokolovnou v Hranicích bude hotová příští týden. Restaurátoři do zdiva ještě ukotví kovanou výzdobu, včetně bronzové žabky. Do sloupu vloží taky měřící přístroje. Investice radnici vyjde na 1 000 000 korun. Více městská památkářka Martina Cvešperová.
6: Tam budou osazené mosazné takové desky, v kterých budou ty přístroje osazeny, takže postupně, jak dochází k objednání, tak se tam budou postupně osazovat. Hodiny máme zatím dvoje jsou na cestě a během krátké doby se osadí ostatní.
1: Sport.
0: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta prohrála s Američankou Townsendovou.
1: Počasí.
0: Dnes na střední Moravě čekáme jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice mezi Bezděkovem u Úsova a Janoslavicemi na Šumpersku, a to kvůli stavbě nového mostu. Počkejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do úterního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 4. srpna, svátek má Dominik a Dominika, vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, těším se na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Buty a song Jednou ráno. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Úterý 4. srpna, vše nejlepší, milí. Dominik má svátek a tady je Petr Jungmann. Hezký den. Dynastie Přemyslovců vymřela po meči před 720 lety v roce 1306. V Olomouci byl zavražděn teprve 16-letý král Václav III. Na místě byl zabit i domnělý vrah Konrád z Botnštejna. Kdo byl ale skutečným pachatelem, o tom se stále vedou spekulace.
3: Komisař Mulén
2: měl televizní premiéru před půl stoletím v roce 1976.
3: Já osobně se zajímám o každého.
2: V titulní roli zářil Yves Renier, u nás dabingem Miroslava Moravce.
4: Takže půjdete i hned sebrat ty dva lumpy.
3: S radostí. Jakmile si budu jistě, nemůže dojít k omilu.
2: Kanoista Martin Doktor získal na olympiádě v Atlantě svou druhou zlatou medaili ve dvou dnech před 30 lety v roce 1996.
5: Martin Doktor je olympijským vítězem na obou tratích.
2: Ten den atlantská olympiáda i skončila a samostatná česká výprava při své premiéře vezla domů 4 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové medaile.
5: Přátelé, fantastický závěr.
2: Expres z Mnichova s regionálním vlakem se srazili u obce Milavče na Domažlicku před 5 lety. Na místě zemřeli 3 lidé. Na 70 cestujících bylo zraněno. Před 125 lety se narodil Sačmo, Louis Armstrong. U příležitosti z tého výročí před 25 lety bylo mezinárodní letiště v jeho rodném New Orleans přejmenováno na letiště Louise Armstronga. Bývalý 44. prezident Spojených států Barack Obama sfoukne 65 svíček na dortu, jistě s hvězdami a pruhy. Já přeju hezký den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 4. srpna, je minuta po 17:15 a svátek má Dominik a Dominika.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na Dominika Parna mrva marná, no dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 23 stupňů Celsia, Šternberg Aleš 22 stupňů a jasno hlásí Adam Prostějov 22 stupňů. Je vidět, že bude opět slunečno. To už píše Míša, která se chystá do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kdy je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka, a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30, dobré ráno. V tenisovém areálu v Prostějově začal 27. ročník mistrovství světa družstev do 14 let. Turnaj se na Hanou přesunul z Japonska v roce 1999 a v minulosti se na něm představila celá řada budoucích světových hvězd.
1: Tady hráli opravdu neskutečné špičky, všechny hvězdy, a je hrozně příjemný. Třeba letos při Czech Open přišel Roberto Bautista Agut a prosil nás, že jestli bychom nenašli fotku, že tady hrál do 14 na centru, že prohrál s Argentínou, že určitě budeme mít fotku. Stejně tak, jak předloňský vítěz Švýcarským říká, já se tady cítím hrozně dobře, já tu porazil ve 14 Alcaraze, takže ten centr, já jsem tu jako doma, takže je to hrozně příjemný tohle potom slyšet, že vlastně ty světové hvězdy všechny v podstatě prošly Prostějovem.
2: Vypráví ředitelka turnaje Petra Černošková, která byla už u prvního ročníku v roce 1999. Zmíněné fotky se našly, stejně jako by se jistě našly snímky Nadala, Djokoviče, Monfilse, Vavrinky, Zvereva a dalších budoucích hvězd. Na Hané vzpomínají nejenom na jejich tenisové umění.
1: Teď je období sociálních sítí, takže děti jsou převážně na telefonech, ale pamatuju třeba hned první ročník s Rafou Nadalem, který měli výbornou zábavu a házeli z okna jogurty, že jo. Další ročník, to byl myslím Del Potro, tak ti zase házeli sáčky s vodou naplněné a vyhazovali je z okna, takže vždycky se něco najde, co bylo takové jako úsměvné a na co si vždycky vzpomeneme.
2: Talent už podle prostějovské ředitelky tenisových operací Petry Černoškové už v takto nízkém věku lze rozpoznat.
1: Třeba u Nadala a Djokoviče to tak vidět nebylo, ale třeba si vzpomínám, že všichni se chodili tenkrát dívat na Francii, protože za ně hrál Gasquet a Gasquet už prostě byl o rok mladší, měl 13 a už měl prostě fantastický backhand jednorůč a všichni mu předpovídali velkou budoucnost, stejně jako Nadalovi, jo. Takže já si myslím, že se to poznat trošičku dá, hrála tu Coco Gauff a taky byla tu spousta agentů a spousta pánů, kteří podepisují smlouvy na oblečení a tak dále. A vím, že už tady ty hvězdičky vlastně obcházeli a měli je vytipované.
2: I na 27. ročníku tedy diváci v Prostějově možná uvidí budoucího grandslamového vítěze nebo vítězku, pokud je tedy neskolí obrovské vedro, které v areálu panuje.
1: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale tenis je tvrdý sport a hráči a hráčky jsou na to zvyklí. Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky. Zápasy ve skupině se budou hrát všechny jenom na dva vítězné sety a místo třetího setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až od čtvrtfinále se bude hrát normálně na tři vítězné sety. Oni už vlastně teď od těch svých 12 let cestují po světě, ty turnaje hrají je v Kolumbii, hrají je v Americe, hrají je v Evropě, takže v Africe, v Asii, takže ty děti, já si myslím, už teď jsou zvyklí na to, že tenista má tvrdý život.
2: Glosuje ředitelka tenisového mistrovství světa do 14 let v Prostějově Petra Černošková. Titul obhajují Francouzi a Američanky. Česká děvčata ovládla turnaj 6x, chlapcům se to povedlo jedinkrát v roce 2023, kdy Česko oslavilo zlatý double. Letos ale oběma výběrům chybí jejich jedničky. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 17:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Stovky policistů budou tento týden na vytipovaných místech v Česku častěji kontrolovat rychlost aut. Hlídky budou taky prověřovat, jestli řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu nebo jiných nedovolených látek. Zkrácenou pracovní dobu kvůli vysokým teplotám bude mít také dnes a zítra městský úřad v Uničově. Dnes ho můžete navštívit do 11:30, ve středu potom do 15 hodin. Vyplývá to z informací na webu města. Firmy a instituce musí od včerejška označovat fotky a videa vytvořené umělou inteligencí. Povinnost vychází z evropského nařízení AI Act. Uživatelé by měli poznat taky to, že například na stránkách e-shopu komunikují s chatbotem a ne s člověkem. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. S favorizovanými Spojenými státy prohráli 4-6. Svěřence trenéra Jaroslava Nedvěda čeká další zápas už dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v Žerotínově ulici v Šumperku. Důvodem jsou opravy povrchu silnice. Uzavírka potrvá do 28. srpna.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu náš pořad okolo češtiny. 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Váhu rozebere to o 9:30 v našem vysílání. Kdybyste pořad nestihli, nezoufejte, najdete ho v audioarchivu celodenního vysílání na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Nezapomeňte, pořad okolo češtiny už o 9:30.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 4. srpna, úterý, svátek má Dominika. Dominika, vše nejlepší, za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, podílí se Dominik, bede ještě Marek v Kožiše. No dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 19 stupňů, jasno a zatím klidno, zdraví Naďa. Do Loplazy u Nezamyslic 22 stupňů, vlhkost 1,60.

0: 10% doslova letím do zahrady zalévat, potom pro česnek ke kamarádovi a autem s kolem na servis do cykloprodejny ve Vyškově, napsal Miroslav, tak ať vše dobře doproběhne. Bára z Olomouce, ta hlásí jasno a 23 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 6:45. Dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li a jste-li na cestách, dobře dojeďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Ján Jackuliak. Dozvíte se například i to, jak reagoval jeho malý syn na nové zpracování Zlatovlásky, kde hraje zápornou postavu zlého krále.
1: Bol so mnou na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol.
0: Celý rozhovor s Jánem Jackuliakem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Sál v šumperském středisku Sever bude bezbariérový. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Olomoučané si dnes připomenou 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce. Sál v šumperském středisku Sever bude bezbariérový. Na Selském náměstí v Olomouci začala oprava plynovodu. Dnes bude jasno až skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Na Václavském náměstí v Olomouci si dnes před 13. hodinou lidé připomenou 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. V Olomouci se v létě 1306 zastavil při svém tažení do Polska. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla smrt Václava III. Znamenala zlom ve středoevropských dějinách.
3: Ty se otřásly v základech a mohly se úplně přepisovat. Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned tří, kromě té české, také polské a uherské. No a právě ta druhá, ta polská, zamíchala zásadním způsobem kartami.
2: Dělníci pokračují v Šumperku v rekonstrukci společenského střediska Sever. V současné době pracují na modernizaci jeho hlavního sálu. Nově bude bezbariérový, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Součástí rekonstrukce sálu společenského střediska Sever je nové osvětlení, vzduchotechnika i vytápění. Jednou z nejdůležitějších změn je ale odstranění bariér. Ty doposud komplikovaly využívání sálu seniorům i lidem se zdravotním postižením. Po dokončení všech oprav tak bude celý sál plně bezbariérový.
2: Na Selském náměstí v olomouckých Chválkovicích začala oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy, říká mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
5: Autobusové linky 11 a 31 budou vedeny ze zastávky Chválkovická Epava a Sigma na zastávku na rohu po náhradní trase ulicemi Chválkovická, Železniční, Na Zákopě a Selské náměstí. Zastávka na rohu ve směru na Selské náměstí bude přemístěna o přibližně 60 metrů dále ve směru jízdy k přenosnému označníku. V opačném směru budou linky vedeny bez omezení.
1: Sport.
2: Český reprezentant Pavel Šulc dnes nenastoupí v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů proti Spartě. Záložník francouzského Lyonu kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Přesto zůstává žádaným hráčem na přestupovém trhu. Trenér Fonseca po příletu do Česka nevyloučil ani Šulcův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Šulce zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
1: Počasí.
2: Na střední Moravě dnes čekejte jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32 a foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zúžená na jeden pruh je teď silnice 46 z Olomouce na Šternberg v úseku od odbočky na Tovéř k odbočce na Dolany. Dělníci tam opravují povrch vozovky. Očekávejte zdržení.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To
6: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Hezké úterý přeje Vítek Šoukal. Možná právě teď jste v práci a tak trochu závidíte těm, co mají dovolenou. No berte to z té lepší strany. Zatímco oni utrácejí, tak vy vyděláváte. Dnes nás opět čeká vedro. Ochladí vás klimatizace? Nebo vás chrání před horkem něco jiného? Napište mi o tom na naše SMS číslo 723 70 33 51, anebo na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Vaše vzkazy uslyšíte už do 16:15. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Anna K. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno. Během letních prázdnin v roce 1926 bylo město Olomouc plné cizinců, které přitahovali stavitelské památky a jeho historie. Proto místní překvapil článek jistého pražského časopisu, který návštěvníky varoval před komáří kalamitou. Pokračuje Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Článek měl titulek Moravská Olomouc v moři komárů a upozorňoval na to, že město se v poslední době stává nesnesitelným kvůli ohromnému množství komárů, kteří se líhli z povodňových bažin a kterým se nedokázalo bránit. Dokonce uváděli, že se objevily obavy ohledně vzniku epidemií a proto zdravotní rada vydala přísnou vyhlášku, aby se večer občanstvo nezdržovalo v parcích. V Olomouci se prý vyskytovaly takové druhy komárů, které dokázali prokousnout se i oděvem. K informacím z pražského tisku se vyjádřili i olomoučtí novináři, kteří zdůrazňovali, že město se stará o potírání kalamity, že za 1 litr nazbíraných živých komárů vyplácí 50 korun a že epidemie přinesla vedle četných nepříjemností i určitý prospěch. Rozvinul se totiž průmysl na zužitkování komářího sádla. Objednávky byly tak velké, že je Olomouc nestíhala vyřizovat a musela požádat o prodloužení dodací lhůty.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 4. srpna, svátek má Dominika. Dominika, vše nejlepší. Je 6:45, no čas na snídani. Dobrou chuť.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na Dominika Parna mrva marná. No dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Zdravím Petra do Kroměříže. Hlásí slunečno a teplotu 23 stupňů Celsia. Červená voda 19,5 stupně, bude slunečno. Napsal Lukáš. Šternberg, v tuto chvíli jasno, 22 stupňů Celsia. Uvidíme, zdali dnes bude nějaký teplotní rekord. To už je vzkaz od Michala.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Alba skupiny Wings se právem řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť. Snídáte-li, dnes nás opět čeká vedro, teplota se vyšplhá až na 39 stupňů Celsia, opět budeme hledat chladné místo a osvěžení. Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? O tom mi píšete dnes ráno na naše SMS číslo 720 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na vaše první vzkazy. Klimatizaci používám v autě při dlouhé cestě a na 32 stupňů Celsia v baráku si začínám zvykat, napsala Eva ze Štěpánova. Klimatizaci nemáme a tak si žijeme v podúvanu a nohy dáváme do lavoru se studenou vodou. Michal z Rapotína. Klimatizaci nemáme, žijeme v podkrovním bytě v Olomouci a připadáme si už jako v sauně. Takovou zkušenost má Bára. U nás klima být nemůže a v práci ji vypínám, protože kolem ní jen projdu a už kašlu. To píše Markéta z Prostějova. Já si v těchto dnech užívám sluníčko a nevadí mi, děsí mě ale zima. Tak to má Marie z Lipníku. A co vy, používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? Těším se na vaše další vzkazy, uslyšíte je v příští hodině. Připomínám naše SMS číslo 723 70 33 51 a psát můžete také na náš Facebook.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci obžalovalo 4 lidi v bitcoinové kauze. Žalobkyně navrhuje Tomáši Jiříkovskému 20 let vězení za provozování darknetového tržiště a dalších 9 let za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Exministrovi Pavlu Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Radomíru Daňhelovi navrhuje 6,5 roku vězení. Advokátovi Karimu Ticovi pak 8 let vězení a peněžitý trest. Meteorologové varují v Olomouckém kraji před přehřátím a dehydratací. Teploty budou tento týden stoupat až k 39 stupňům Celsia. Výstraha před extrémní zátěží teplem pak platí hlavně na jihu Moravy. Děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Dopravní podnik města Olomouce do konce měsíce upravuje trasu autobusů čísel 18 a 20. Důvodem je oprava části silnice v Olomoucké ulici v Horce nad Moravou. Jedná se o úsek od železničního přejezdu po začátek obce. Například zastávky Horka jsou přesunuté na náměstí Osvobození, sdělila to mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Sport. Moderní pětibojaři Marek Grič a Matouš Tůma získali na úvod evropského šampionátu v Istanbulu bronz ve štafetě. Obhájcům zlata se v soutěži povedla hlavně závěrečná kombinovaná disciplína běhu a střelby, ve které byli druzí nejlepší. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v jeseníkách kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Komenského ulici v Hranicích. Vozovka je tam ještě dnes naposled zúžená na jeden pruh kvůli pracím na inženýrských sítích.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Od tragické smrti posledního Přemyslovce Václava III. Dnes uplyne 720 let. Podrobnosti už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. 2 minuty po 6:30.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 7 minut po půl sedmé, dobré ráno. Od tragické smrti posledního přemyslovce Václava III. Dnes uplyne 720 let. Nikdy neobjasněnou vraždu 16-letého krále historici považují za zlom v českých a středoevropských dějinách. V Olomouci dnes lidé vzdají hold 7. českému králi v blízkosti místa, kde se známá královražda odehrála.
1: 7 minut budou zvony olomoucké katedrály vzdávat hold 7. českému králi Václavu III. A to ve 13 hodin a 6 minut jako připomínka letopočtu úmrtí 1306.
2: Teď jsme v galerii arcidiecezního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední přemyslovec Václav III.
1: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasál. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
3: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože

0: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta Pavleč vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
1: O vysvětlení požádám Tomáše Kryla.
2: Ta Pavleč opravdu je relativně mladá, vznikla až v polovině 19. století. Co je ale skutečné, je to, že z oné Pavleče máme výhled tady na sever ke klášternímu hradisku. V dávných dobách pro toto místo platil název Královská louka. Domnívám se, že to souvisí právě s rokem 1306 a s tím, že na tomto prostranství u řeky Moravy bylo shromaždiště oné zemské hotovosti, aby se společně vydali do Krakova potlačit proti české povstání.
3: Olomoučané si dnes krvavé události ze 4. srpna 1306 připomenou pietou na Václavském náměstí i vyzváněním v metropolitní katedrále. Večer se do ruda zbarví i budova radnice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
5: Připomínám, že od uplynulé neděle máme v počteníčku Českého rozhlasu Olomouce historickou detektivku Krvavá Pavlač, která nám připomíná výročí zavraždění Václava III. V Olomouci. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7:15.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Probouzíme se do úterního rána. Za 2 minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostržlík. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
0: Jaké počasí přináší úterý? Co nás čeká?
2: Tak přináší slunečné počasí, teď ráno teploty alespoň na většině území klesly pod 20 stupňů, i když jenom spíše opatrně, a ve městech zůstala teplota lehce nad 20, nejvíce na stanici Javorník, tam je to způsobeno jižním prouděním za Jeseníky, je 23 stupňů. Během dne očekáváme stále slunečné a velmi teplé počasí, dnes a zítra bude vrcholit tato vlna veder, očekáváme, že maximálně teploty v Olomouckém kraji vystoupí na 35 až 39, i ty 39 spíše v jižní části regionu a ve velkých

0: městech, na horách také bude teplo kolem 30 stupňů. Vítr ráno, večer slabý, během dne tak přechodně mírný, jihovýchodní až jižní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Zítra tedy také 39 stupňů. Přinese aspoň noc nějaké osvěžení?
0: Bohužel noc bude velice podobná té dnešní. Očekáváme, že bude jasno, skoro jasno. Teploty většinou 22 až 18 stupňů, takže na mnoha místech ani pod 20 stupňů neklesne. Ale v údolí, kde nebude foukat, může klesnout až k 16 stupňům. Stejně tak na horách, tam bude tepleji kolem 20 stupňů. Zítra opět velmi teplo, slunečno. A odpoledne se mohou ojediněle při zvětšené oblačnosti již vytvořit přehánky nebo bouřky, a to spíše na severu a severozápadě Olomouckého kraje, a může to být až v pozdější večerní hodinách. Teploty zítra opět 35 až 39, na horách kolem 30, a vítr opět ráno večer slabý, během nemírný jihozápadní, ale večer v ojedinělých přehánkách nebo bouřkách může zesilovat.
1: Děkuji za informace, přeji co nejpříjemnější den a naslyšenou.
0: Také děkuji, naslyšenou.
1: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Den dobrý.
5: Češ.
4: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
5: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
4: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
5: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
4: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
5: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 7 hodin, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme s pedlahvemi. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla doširoka od sebe. Paže nad hlavou, dlaněmi k sobě drží lahve. S nádechem přesuneme těžiště vpravo a dolů do pokrčeného kolene. S výdechem se postavíme zpět a opakujeme vlevo. Cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Je 7 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: V Olomouckém kraji vrcholí žně. Po opravách kostela Zvěstování Panny Marie ve Šternberku bude přístupná jedna z věží. V Prostějově začalo tradiční mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu. Dnes bude slunečno a teploty do 39 stupňů. Pěkné úterní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Žně v Olomouckém kraji míří do finále. Podle statistik ministerstva zemědělství je už sklizený ječmen ozimý a 96% ploch pšenice ozimé a ječmenu jarního. Průměrný výnos obilí asi 6,5 tuny z hektaru je zatím nižší než v loňském roce, kdy byl na konci sklizně víc než 7 tun. Zemědělci už finišují také se sklizní řepky. Žně jsou letos rychlejší. Loni na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizen jen třetinu polí s obilím. Ve Šternberku pokračují opravy chrámu Zvěstování Panny Marie. Práce mají dělníci dokončit v polovině roku 2028. Zástupci církve počítají, že poté zpřístupní 40 metrů vysokou věž v průčelí kostela. Důvody vysvětluje Šárka Brantalová ze stavebního oddělení Olomouckého arcibiskupství.
3: Podmínkou tady těch projektů z integrovaného regionálního operačního programu Památek je zpřístupnění doposud nepřístupné části památky. Takže když si vzpomenete na svatého Mořice, v Olomouci, tam jsme zpřístupňovali také věž a tady se opět zpřístupňuje věž, i když v komornějším rozsahu, aby se zpřístupnila ta nádherná výhlídka, která opravdu je od hradu přes celý Šternberk, ale na celou olomouckou aglomeraci.
2: Správa silnic začala s rekonstrukcí cesty mezi Rýžovištěm a Dětřichovem nad Bystřicí na Bruntálsku. Vozovka v blízkosti hranic s Olomouckým krajem je na některých místech v havarijním stavu. Práce na téměř 5-kilometrovém úseku potrvají do října. Silnice je zavřená pro všechna vozidla, kromě integrovaného záchranného systému, říká náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Radek Podstavka z Hnutí ANO.
4: Potřeba modernizace je vidět na první pohled. Vozovka má vytluky, praskliny a na několika místech odsloužila i krajnice. Měření navíc odhalila místy sníženou nebo nevyhovující únosnou konstrukční vrstev vozovky. Proto je dobře, že startuje rozsáhlá modernizace, která dá všechno do pořádku.
1: Sport.
2: Prostějovský tenisový areál už po 27. hostí mistrovství světa družstev do 14 let. Loňský titul obhajují Francouzi a Američanky. Češky vyhrály turnaj 6x, Češi jednou. Podle ředitelky akce Petry Černoškové ale letos zřejmě na tak vysoké cíle myslet nebudou.
5: České týmy nejsou kompletní, chybí jim podle mě jedničky v obou týmech, takže to pro ně bude velmi náročné, ale holky mají vždycky velké ambice, tak já pevně věřím, že se budou pohybovat v první polovině. U kluků mám obavu, že ti budou bojovat spíš ve druhé polovině, ale pevně věřím, že se doma budou chtít ukázat a předvedou to nejlepší.
1: Počasí.
2: Dnes čekáme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D46 u exitu 26 Držovice ve směru na Olomouc. Na vozovce leží kusy pneumatiky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Yeah.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Máme tady úterní ráno, někteří vstávají, jiní jsou už dávno vzhůru. Třeba takový pekaři, no cestou do rozhlasu jsem potkal pekařský vůz a zrovna z něj vytahovali vonivé makové koláče. To vám byla vůně, až jsem na ně dostal velkou chuť a možná teď i vy. Městský úřad v Zábřehu je nově pet friendly, díky tomu můžeme navštěvovat pracovníky radnice například se svými psy. Podrobnosti o tom už do 16:15 a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Bára Basiková a Kamil Střihavka. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro, teplota se vyšplhá až na 39 stupňů Celsia. Opět budeme hledat chladné místo a osvěžení. Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? O tom mi píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Klimatizaci používám jen v autě, doma máme i v těchto vedrech stále okolo 25 stupňů. Výhoda starého kamenného domu. Horší je to v zimě vytopit, to je vzkaz od Petra z Nového Malína. Mirek z Jeseníku napsal, v autě klimu nemám rád, pak mě z toho bolí hlava a mám rýmu. Doma jsem ji ale musel pustit, manželce začaly už z vedra sklouzávat brýle z nosu. Klimu používám v autě, ale doma ji bohužel nemáme a dost by se teď hodila, protože dnes a zítra bude doma sauna, píše Mirka z Hranic. Moje klima je, že ráno otevřu okno a dopoledne vše zavřu. Udržuji v bytě teplotu okolo 25 stupňů, když je venku mezi 30 až 35. Takovou zkušenost má Hanka z Petrova nad Desnou. No a co vy? Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je ke konci hodiny.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady úterý 4. srpna, je čtvrté na 8 a svátek má Dominik a Dominika. Vše nejlepší a hezké ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na Dominika Pardna mrva marná, no dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. U nás je 20 stupňů, chystám se zalévat kytky i zeleninu, pak půjdu do obchodu a budu dělat řízky s bramborem a sbírat popadané ovoce na zemi. Je toho víc než na stromě, píše Zdena z Hlubic. Jaroslav z Vikýřovic hlásí jasno, 20,5 stupně, v Žárové je skoro jasno, bez větří a teplota se blíží ke 20 stupňům, napsal Tonda.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9. hodině Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
2: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti Jeseníky, čti Rychleby a Králický sněžník nebo Lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Konec uvazování psů před městským úřadem v Zábřehu. I tak by se dalo popsat rozhodnutí tamního vedení, které zavedlo takzvaný pet friendly režim. V praxi to znamená, že lidé můžou na schůzky s úředníky vzít do kanceláří i své domácí mazlíčky.
1: 15-letý Jack je jedním z prvních psích návštěvníků, kteří legálně smí na městský úřad v Zábřehu. Na dveřích jsou tu nové samolepky s oficiálním označením Pet Friendly. Vedení úřadu tímto povolilo vstup všem slušně vychovaným psům, říká tajemnice úřadu Jana Krasulová.
2: Zavedli jsme to vlastně teprve teď, takže nevím, jak dalece už se toto dostalo do povědomí. Nicméně už jsem tady zrovna dnes zaznamenala, přišla paní přihlašovat pejska, někdo na občankách, takže myslím si, že už se to rozkřikne.
1: Majitelce Jacka Munice ze Zábřehu nový režim městského úřadu vyhovuje.
3: Já jsem určitě ráda, protože je fajn spojit úřady s procházkou. Nemusím nikdy uvazovat pejska, aby štěkal, já bych z toho byla ve stresu, pejsek by byl ve stresu a časově je to pro mě i takhle lepší.
1: Nápad otevřít úřad psům přišel podle tajemnice Jany Krasulové takzvaně od spoda.
2: Tahle myšlenka víceméně vzešla takzvaně ze spoda od mých kolegyň, kteří jsou sami pejskařky a přišli s tím, jestli bychom nemohli náš úřad otevřít našim kamarádům zvířecím. Hlavně proto, že dneska už vidíte běžně, že v restauracích potkáváme psy. A pravdou je, že když pak vidíte uvázaného pejska, který se choulí před radnicí, tak mě jako pejskařce to taky nedělá úplně dobře. Takže jsem řekla, a proč ne? Ono nás to v podstatě nic nestojí, ale můžeme ušetřit mnoho stresu jak páničkům, tak těm pejskům.
1: Pobyt psů na úřadě má ovšem svá pravidla, upozorňuje mluvčí města Lucie Mahdalová.
4: Při novém nastavení Pet Friendly platí na městském úřadu pár základních pravidel. Pes musí být na vodítku, dále majitel nese plnou zodpovědnost za chování svého psa a také musí ohleduplně vyřešit situaci, kdy se na úřadu potká více zvířat anebo má jiný občan alergii či strach.
1: Pro psy jsou na vybraných chodbách úřadu v rámci režimu Pet Friendly připravené i misky s čerstvou vodou. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michal Kohajda oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů. Uvedl v pondělí na sociální síti. O funkci senátora bude usilovat za volební obvod číslo 66 Olomouc. Na silnicích bude tento týden kontrolovat dodržování pravidel víc policistů. Preventivní akce se má zaměřit na dodržování povolené rychlosti nebo řízení pod vlivem alkoholu a jiných látek. Na vytipovaných místech budou stovky policistů. S dopravním omezením teď musí počítat řidiči v areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Kvůli opravám nezaparkují před transfuzním oddělením. Náhradní parkovací místa motoristé najdou vedle budov neurologie a lékárny. Další podrobnosti jsou na webu nemocnice. Sport. Čeští hokejisté do 18 let vstoupili do Hlinka Grecky Cupu porážkou. V Edmontonu podlehli obhájcům prvenství ze Spojených států amerických 4-6. Další zápas čeká české reprezentanty dnes od 21 hodin našeho času proti Německu. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zpomalte na dálnici D1 na 288. až 290. kilometru u Oseku nad Bečvou ve směru na Ostravu. Cestáři tam v pravém pruhu pracují na údržbě vozovky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Prostějov už po 27. hostí tenisové mistrovství světa družstev do 14 let. Za chvíli se tam vydáme. Vítek Šoukal přije dobré ráno 2 minuty po 7:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do úterního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. V tenisovém areálu v Prostějově začal 27. ročník mistrovství světa družstev do 14 let. Turnaj se na Hanou přesunul z Japonska v roce 1999 a v minulosti se na něm představila celá řada budoucích světových hvězd.
1: Tady hráli opravdu neskutečné špičky, všechny hvězdy, a je hrozně příjemný. Třeba letos při Czech Open přišel Roberto Bautista Agut a prosil nás, že jestli bychom nenašli fotku, že tady hrál do 14 na centru, že prohrál s Argentínou, že určitě budeme mít fotku. Stejně tak, jak předloňský vítěz Švýcar Kim říká, já se tady cítím hrozně dobře, já tu porazil ve 14 Alcaraze, takže ten centr, já jsem tu jako doma, takže je to hrozně příjemný tohle potom slyšet, že vlastně ty světové hvězdy, všechny

0: chodili tenkrát dívat na Francii, protože za ně hrál Gasquet a Gasquet už prostě byl o rok mladší, měl 13 a už měl prostě fantastický backhand jednorůč a všichni mu předpovídali velkou budoucnost, stejně jako Nadalovi, jo. Takže já si myslím, že se to proznat trošičku dá, hrála tu Coco Gauff a taky byla tu spousta agentů a spousta pánů, kteří podepisují smlouvy na oblečení a tak dále a vím, že už tady ty hvězdičky vlastně obcházeli a měli je vytipované.
1: I na 27. ročníku tedy diváci v Prostějově možná uvidí budoucího grandslamového vítěze nebo vítězku, pokud je tedy neskolí obrovské vedro, které v areálu panuje.
0: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale tenis je tvrdý sport a hráči a hráčky jsou na to zvyklí. Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky. Zápasy ve skupině se budou hrát všechny jenom na dva vítězné sety a místo třetího setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až od čtvrtfinále se bude hrát normálně na tři vítězné sety. Oni už vlastně teď od těch svých 12 let cestují po světě, ty turnaje hrají je v Kolumbii, hrají je v Americe, hrají je v Evropě, takže v Africe, v Ázii, takže ty děti, já si myslím, už teď jsou zvyklí na to, že tenista má tvrdý život.
1: Glosuje ředitelka tenisového mistrovství světa do 14 let v Prostějově Petra Černošková. Titul obhajují Francouzi a Američanky. Česká děvčata ovládla turnaj 6x, chlapcům se to povedlo jedinkrát v roce 2023, kdy Česko oslavilo zlatý double. Letos ale oběma výběrům chybí jejich jedničky. Z Prostějova Adam Kudet, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 4. srpna, úterý, svátek má Dominika. Dominika, vše nejlepší, za půl minuty, 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, potíli se Dominik, bede ještě Marek v Kožiše. No dnes bude slunečno, teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Honza z Písečné napsal, teploměr ukazuje 21 stupňů, je polojasno, větřík zatím mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, vlhkost vzduchu 86%. Dnes bude opět vysoká teplota, na déšť to z

0: zatím nevypadá. Petr je v Rožnově pod Radhoštěm. Slunečno je tam a 26 stupňů. Bára z Olomouce ta hlásí jasno 25 stupňů Celsia a už se těší z práce domů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Krasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro. Teplota se vyšplhá až na 39 stupňů Celsia. Opět budeme hledat chladné místo a osvěžení. Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? O tom mi dnes ráno píšete na naše SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Osvěžím se dobrou zeleninou z lednice, mám místo zmrzliny, popijím čaj a když je nejhůř, dám si namočený studený ručník za krk. Tak to je doporučení Marie z Loštic. Klimatizaci používám v autě při dlouhé cestě a na 32 stupňů Celsia v bytě si začínám zvykat. Eva ze Štěpánova. V práci máme klimatizaci, je to skvělá věc a doma vytahují petky s namrazenou vodou a rozmisťují po bytě. Tak to má Markéta z Jeseníku. Klimatizaci nemám, tak se chladím studenou vodou. Krásné úterý přeje Zdena z Holubic. Klimatizaci nemáme, žijeme v podkrovním bytě, někdy je to peklo. Bára z Olomouce. Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? Těším se na vaše další vzkazy a uslyšíte je už v příští hodině.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 8 hodin. V Šumperku funguje nová technická četa, na starosti má údržbu města. Více o tom ve zprávách.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá obžalobu v bitcoinové kauze. V Šumperku má na starosti údržbu ve městě nová technická četa. Olomoucká nemocnice nabízí budoucím rodičům novou mobilní aplikaci. Bude slunečno a teploty do 39 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek odmítá vinu v bitcoinové kauze. Napsal to na síti X v reakci na podanou obžalobu. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci v ní navrhuje tresty pro 4 obžalované.
2: Podle ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka jsou tvrzení vyšetřovatelů nepodložená. Citujeme ze sítě X.
3: Nepovažuji se za vinného z žádné trestné činnosti.
2: Žalobkyně navrhuje Blažkovi a jeho někdejšímu náměstkovi Danihelovi 6,5 roku vězení za podíl na praní špinavých peněz. Pro podnikatele Tomáše Jiřikovského celkem 20 let za provoz darknetového tržiště a 9 za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Advokátovi Karimu Ticovi pak hrozí 8 let, říká šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun.
4: Čtvrtému obviněnému je kladeno za vinu, že legalizaci výnosu z trestné činnosti spojenou s porušením povinností úředních osob zorganizoval.
2: Daniel i Tic obžalobu taky odmítají a kritizují postup policie. Martin Fischer, Český rozhlas.
1: Drobné opravy a taky údržbu veřejných prostranství má v Šumperku na starost nová technická četa. Vedení města si od ní slibuje rychlejší opravy a efektivnější péči o veřejný prostor, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
5: Město Šumperk posílilo založením technické čety roli svého městského podniku při správě a údržbě městského majetku. Díky vlastnímu týmu lze řadu oprav řešit rychleji, efektivněji a bez zbytečných prodlev. Technická četa se věnuje drobným opravám, údržbě veřejných prostranství i dalším pracím, které pomáhají udržovat město v dobrém stavu.
1: Usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu a prvních dnů s novorozencem by měla budoucím rodičům nová mobilní aplikace. Tu připravili pracovníci Olomoucké fakultní nemocnice. Obsahuje například rady, videa, předporodní kurzy a důležité kontakty. Vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice.
6: Sport.
1: Fotbalisty Sparty čeká úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů. Pražané přivítají na Letné od 20 hodin Olympique Lyon. Přípravu popisuje trenér Sparty Brian Priske.
7: Máme Lyon docela hodně nasledovaný. Analyzovali jsme minulou sezónu a všechny jeho přípravné zápasy, protože liga jim ještě nezačala. Máme také vlastního v uvozovkách skauta Adama Krapce, který nám toho hodně řekl nejen o klubu a týmu, ale také o jeho individualitách. Lyon patří mezi nejlepší týmy v Evropě. Je to pro nás velká výzva, ale víme, že na Letné jsme schopni dokázat velké věci.
6: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor na výjezdu z D35 na exitu 267 Slavonín, když budete najíždět na Brněnskou ulici v Olomouci na silnici 46. Cestáři tam pracují na opravě vozovky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Někteří lidé se šlehají kopřivami, aby netrpěli na revma. Já jsem se včera prodíral k potoku, že si v něm smočím nohy, no tak vysoké kopřivy, které jsem musel překonat, jsem snad ještě nikdy neviděl. Myslím, že díky nim už revma nebudu nikdy mít, ale tak stálo to za to. Kde u nás najdeme nejvyšší vodopád, to prozradí za chvíli Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. A hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Michal Tučný a právě teď bude zpívat Martin Maxa. Dobré ráno.

0: Do úterního rána vás se probouzí Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno, kde u nás najdeme nejvyšší vodopád? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometru? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 4. srpna, svátek má Dominika. Dominika, vše nejlepší. 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na Dominika parná mrva marná. Dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Dobré ráno, obloha modrá jak šmolka, 20 stupňů bez větří. Vlaďka z Bohdíkova, červená voda, 22 stupňů slunečno, hlásí Lukáš. Šternberg Aleše, 24 stupňů. Jasno, vedro, vzkaz od Adama.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Od tragické smrti posledního Přemyslovce Václava III. Dnes uplyne 720 let. Nikdy neobjasněnou vraždu 16-letého krále historici považují za zlom v českých a středoevropských dějinách. V Olomouci dnes lidé vzdají hold 7. českému králi v blízkosti místa, kde se známá královražda odehrála.
1: 7 minut budou zvony Olomoucké katedrály vzdávat hold 7. českému králi Václavu III. A to ve 13 hodin a 6 minut jako připomínka letopočtu úmrtí 1306.
2: Teď jsme v galerii Arcidiecézního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.
1: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasál. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
3: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned 3, polské a uherské.
1: Vražda Václava III. Patří k největším záhadám české kriminalistiky. Údajného vraha se krvavenou dýkou stráže podle kronik okamžitě utloukli a tělo předhodili psům. Nikdy se tak nedozvíme, jestli skutečný vrah rychle zmizel a chycený rytíř Konrád nebyl jen náhodný svědek. Vyšetřovacích verzí je totiž podle historiků hned 7. Přesto v zadní části arcidiecézního muzea najdeme takzvanou krvavou pavlač, nepříliš známý balkon obestřený legendou o krvavé stopě, kterou tu poslední Přemyslovec zanechal. Tomáš Kasal mě ale ujišťuje, že to je spekulace.
2: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta pavlač vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
1: O vysvětlení požádám Tomáše Kryla.
3: Ta pavlač opravdu je relativně mladá, vznikla až v polovině 19. století. Co je ale skutečné, je to, že z oné pavlače máme výhled tady na sever ke klášternímu hradisku. V dávných dobách pro toto místo platil název Královská louka. Domnívám se, že to souvisí právě s rokem 1306 a s tím, že na tomto prostranství u řeky Moravy bylo shromaždiště oné zemské hotovosti, aby se společně vydali do Krakova potlačit proti české povstání.
1: Olomoučané si dnes krvavé události ze 4. srpna 1306 připomenou pietou na Václavském náměstí i vyzváněním v metropolitní katedrále. Večer se do ruda zbarví i budova radnice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Připomínám, že od uplynulé neděle máme v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc historickou detektivku Krvavá pavlač, která nám připomíná výročí zavraždění Václava III. V Olomouci. Za 8 minut bude 8:30. Dobré ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je půl deváté.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Meteorologové varují v Olomouckém kraji před přehřátím a dehydratací. Teploty budou tento týden stoupat až k 39 stupňům Celsia. Výstraha před extrémní zátěží teplem pak platí hlavně na jihu Moravy. Děti, seniori a nemocní by se měli vyhýbat přímému slunci a dostatečně pít. Na selském náměstí v olomouckých Chválkovicích začala oprava plynovodu. Práce si vyžádají do konce srpna jednosměrnou uzavírku silnice od křižovatky s Chválkovickou ulicí po křižovatku s ulicí Na Zákopě. Opravy budou mít dopad i na autobusy městské hromadné dopravy číslo 11 a 31, řekla mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová. Zkrácenou pracovní dobu kvůli vysokým teplotám bude mít také dnes a zítra městský úřad v Uničově. Dnes ho můžete navštívit do 11:30 a ve středu potom do 15 hodin. Vyplývá to z informací na webu města. Sport. Na tenisovém Masters v Montrealu se spolu utkají dva hráči prostějovského klubu. Vít Kopřiva totiž v prvním kole vyřadil domácího Galornoa 2x6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Pozor na výjezdu z dálnice D1 na exitu 308 Hranice ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané nákladní auto s přívěsem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Dnes večer začíná 11. ročník olomouckého nejen shakespeareovského léta. Co nás zde čeká, uslyšíte za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl deváté.

Pejtě Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl vedle nich si klekl.

0: jsem psal.
1: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl deváté. Dobré ráno. Dnes večer začíná 11. ročník olomouckého nejen shakespearovského léta. Pořádající divadlo Tramtárie v jeho průběhu odehraje řadu představení a připraven je i bohatý doprovodný program. Po 10 letech se festival přesouvá do areálu letního kina v Olomouci. Nejbližší program představí ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
2: Je to olomoucké shakespearovské léto, takže začínáme symbolicky Shakespearem. Celé to odpálíme a otevřeme brány naší asi nejslavnější inscenací, a to je kabaretnátý Shakespeare 1, a ten budeme hrát první a druhý den festivalu. Na to navážeme ve čtvrtek naší oblíbenou komedii Králové dabingu, a to se jedná o autorskou komedii z mé dílny a týká se dabingového studia, o tom, jak vlastně probíhá natáčení českého znění Hollywood velkofilmů, vážně i nevážně samozřejmě. Tak a v pátek zakončíme první týden novinkou. Je to jedna ze dvou novinek, které přistanou na program tohoto festivalu, a jedná se o takovou břitkou černou komedii, která se jmenuje Ošklivec a týká se mužské krásy. Hlavní hrdina zjistí, že není dostatečně krásný, na to byl šťastný, a tak se rozhodne podstoupit plastickou operaci, zkrášlovací, a co se potom stane, to už se diváci dozvědí přímo tady v areálu.
3: Co očekáváte od nového prostoru, kam se po 10 letech přesouváte, od toho poměrně velkého areálu letního kina?
2: Tak v první řadě očekáváme větší možnosti a větší komfort pro diváky. Takže oproti minulým ročníkům budou číslované sedačky a lze tedy koupit vstupenky na zóny. Myslím si, že tady bude lepší viditelnost, než byla na Konviktu, že přece jenom ta elevace tady je funkčnější a diváci jsou vlastně blíž, paradoxně, jevišti. A je to taky větší kapacita, takže se sem těch diváků vejde víc. Aby ten komfort byl co největší, tak samozřejmě gastro bude možné k zakoupení i přímo v areálu, což nebývá úplně

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, probouzíme se do úterního rána, je 8:45 a svátek má Dominika. Dominika.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, potíli se Dominik, bede ještě Marek v Kožiše. No dnes bude slunečno a teplota do 39 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Hranice 24 stupňů, píše Věra. Bělkovice také 24 stupňů Celsia, jasno. Dnes odpočinek, to je vzkaz od Evy. Jindra ze Šumvaldu hlásí 23 stupňů, slunečno, brzy ráno. Zalil a nyní se už chystá zůstat až do večeře doma.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo.

0: na Svatém Kopečku poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc.rozhlas.cz.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin. Dobré ráno. Dnes nás opět čeká vedro, teplota se vyšplhá až na 39 stupňů Celsia. Opět budeme hledat chladné místo a osvěžení. Používáte v létě klimatizaci nebo vás chrání před horkem něco jiného? O tom jste mi dnes ráno psali na naše SMS číslo a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme se podívat na další vzkazy. Vlaďka z Bohdíkova napsala, jak proti vedru v domě ráno vyvětrám, zavřu okna a zatáhnu žaluzie, pustím klimatizaci. Bez puštěné klimatizace máme doma saunu, to už píše Andrea z Olomouce, čím jsem starší, tím mi vyšší teploty dělají větší problémy, dodává. Jarda z Prostějova napsal, klimatizaci k ničemu, v autě si stáhne střecha, kdo nezná, nepochopí a doma stačí na chvíli otevřít mrazák nebo starý dobrý recept, ruce na chvíli až po loket do studené vody neutírat, pocit ochlazení vydrží i 2 hodiny, nebo stačí naštvat manželku a budete poletovat tak, že na horko zapomenete, napsal Jarda. Klimatizaci nemáme a tak si žijeme v průvanu a nohy dáváme do lavoru se studenou vodou. Takovou zkušenost má Michal z Rapotína. U nás klima být nemůže a v práci vypínám, protože kolem ní jen projdu a už kašlu. Takový problém má Markéta z Prostějova. Já si v těchto dnech užívám sluníčko a nevadí mi, děsí mě ale zima, napsala Marie z Lipníku. No dnes i zítra nás opět čeká vedro, kdy teplota bude stoupat až k 39 stupňů Celsia. Buďme na sebe velmi opatrní.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 9 hodin. Prostějov hostí 27. ročník mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu. Více o tom uslyšíte ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Olomoučané si dnes připomenou výročí vraždy posledního Přemyslovce Václava III. Rektor Univerzity Palackého Kohajda potvrdil kandidaturu do Senátu. Prostějov hostí mistrovství světa družstev do 14 let v tenisu. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dnes uplyne 720 let od vraždy posledního Přemyslovce krále Václava III. V Olomouci. Lidé si ho připomenou před 13. hodinou při pietní akci u budovy arcidiecézního muzea, kde Václav III. Zemřel. Jak bude akce vypadat, popisuje mluvčí projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáš Kryl.
2: 5 minut před 13. hodinou bude možnost položit květiny v dolní kapli katedrály k soše krále Václava III. A potom přesně 6 minut po 13. hodině se na 7 minut rozezní dómské zvony, aby připomněli posledního mužského Přemyslovce, který byl v Olomouci úkladně zavražděn.
1: Rektor Univerzity Palackého v Olomouci Michael Kohajda oficiálně oznámil kandidaturu do Senátu. Bývalý poslanec kandiduje jako nestraník s podporou KDU-ČSL, ODS, TOP 09 a Pirátů. Uvedl v pondělí na sociálních sítích. O funkci senátora bude usilovat za volební obvod číslo 66 Olomouc. Funkční období v tomto obvodu končí Marku Ošťádalovi za STAN. Podle Kohajdy je kombinace senátorského mandátu s jinou veřejnou funkcí v Senátu běžnou praxí. Poukázal na to, že v něm zasedají starostové i akademici. Dělníci pokračují v Šumperku v rekonstrukci společenského střediska Sever. V současné době pracují na modernizaci jeho hlavního sálu. Nově bude bezbariérový, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Součástí rekonstrukce sálu společenského střediska Sever je nové osvětlení, vzduchotechnika i vytápění. Jednou z nejdůležitějších změn je ale odstranění bariér. Ty doposud komplikovaly využívání sálu seniorům i lidem se zdravotním postižením. Po dokončení všech oprav tak bude celý sál plně bezbariérový.
0: Sport.
1: V Prostějově začal už 27. ročník tenisového mistrovství světa družstev do 14 let. Titul z loňska obhajují Francouzi a Američanky. O pohár bojuje 16 chlapeckých a stejný počet dívčích týmů. Předpověď hlásí minimálně do středy více než 30 stupňová vedra. Více k tomu ředitelka turnaje Petra Černošková.
4: Doufám, že nám nikdo neskolabuje, neomdlí na kurtě, ale Světová federace na to myslí, takže budou určité přestávky, zápasy ve skupině. Se budou hrát všechny jenom na 2 vítězné sety a místo 3. setu bude tiebreak. Pro ty děti by to bylo opravdu obrovsky náročné, takže až o čtvrtfinále se bude hrát normálně na 3 vítězné sety.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes bude jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 a povane slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, jihovýchodní až jižní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zdržíte se na dálnici D1 na kilometru 241 ve směru na Ostravu u Tištína. Je tam neprůjezdní levý pruh kvůli úpravě zeleně ve středovém pásmu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bylo 9. 4. srpnového dopoledne zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Co na tom, že třeba v Olomouci 26 stupňů a nějaká 40-50% vlhkost, jsou místa po republice, která by nám mohla závidět. Mají tam opravdu téměř celou noc 28-29 stupňů Celsia a klidně 60-70% vlhkosti. Takže příjemné dopoledne, pokud možno. A za chvilinku s naší prázdninovou klasikou, tradicí a historií. Četba na pokračování putování Hanáckou rovinou, též Jesenickými horami, tak jestli pak si tipnete kam, tak můžeme zamířit dneska. Možná, že se tam lehce ochladíme, i když v horách, a možná i na Rejvizu, a možná na Horním údolí mají těch 30, no ale ne 40, tak přece jenom troška osvěžení za chvíli i v pověstech Olomouckého kraje v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc, hezký prázdninový den.

0: Co se to v polovině 80. let zpívalo, no, jaký asi mohl být 4. srpen, tak před těmi x desítkami let. To byl Karel Gott z 80. let. Svět má ty chvíli rád, když někdy slunce vykoukne a možná i bouřky přivítá, ale všeho s mírou, jak víme, v roce 2026 v 9.12. 4.8. A i dnes přinášíme další vydání pověstí Olomouckého kraje. Pojďme se vypravit tentokrát spíš do horských oblastí regionu a poslyšme příběhy, příběh z těchto míst připravila je všechny Markéta Kočí-Machačíková a v režii Michala Bureše účinkuje Igor Bareš.
1: Zlatá žába. Před dávnými časy žil v horním údolí poblíž Rejvízu horník Martin Langer. Že se živil rýžováním zlata, nikdo mu neřekl jinak než rýžovač Martin. Ale popravdě řečeno, toho zlata nikdy mnoho nenašel. Rodina tedy třela bídu snouzí. Martin měl ženu a 5 dětí. V den, kdy naše vyprávění započíná, se mu narodilo dítě 6. Na zítří z rána se Martin vypravil do města Jeseník, kde žil jeho zámožný přítel Filip. Chtěl ho požádat, aby šel novorozenému synkovi za kmotra. Když svou prosbu Filipovi přednesl, začal se mecenáš ošívat. Martin, jsem už kmotrem tvých 5 dětí a kdyby se s tebou nebo s Gertrudou, nedej bože, něco stalo, jsem připraven dostát svým povinnostem. Ale 6. dítěti, nezlob se, už za kmotra nepůjdu. Čeho je moc, toho je příliš. Musíš hledat jinde. Martin se pokusil Filipa ještě umluvit, ale marně. A jelikož ho nenapadal nikdo jiný, koho by mohl o kmotrovství požádat, vydal se s nepořízenou a s těžkým srdcem na zpáteční cestu. Už se stmívalo. Na obzoru se kupila ocelová mračna a dunivé hřmění v dálce ohlašovalo blížící se bouři. Když Martin došel na okraj lesa mezi Rejvízem a horním údolím, uviděl na balvanu u cesty sedět malého, hrbatého mužíčka s červenými vousy a vlasy. Na sobě měl ten skřet hnědý lněný kabátec a rudé kalhoty, na hlavě obří klobouk. Přes rameno měl přehozenou pasteveckou brašnu a po boku malý bičík. Kam pak jdeš? Oslovil Martina mužík.
2: Domů, do horního údolí.
1: Žene se bouře, můj milý, a v těchhle lesích často číhají lupiči. Určitě ti nebude vadit, když tě kus cesty doprovodím.
2: Když myslíte?
1: Martinovi se orosilo čelo. Poznal, že jeho průvodcem není nikdo jiný než jezerní pastýř Gil. Jenž byl za své činy kdysi proklet a jehož duch musí bloumat po rejvízkých slatích a až do soudného dne se zjavovat osamělým poutníkům. Co ale Martin nevěděl a proto se bál, bylo, že Gil už není zlým duchem, ale naopak duchem napraveným, jenž často lidem nezištně pomáhá. Chvíli kráčeli mlčky, než se Gil Martina zeptal, odkud jdeš tak pozdě? Vidím, že tě cosi trápí. Rýžovač Martin v obavách vše mužíkovi popravdě vypověděl. Nemáš kmotra pro svého novorozeného synka? To se dá napravit, zabručel Gil. Jsi-li pro, budu chlapci kmotrem já. Martin si netroufal Gilovu nabídku odmítnout a váhavě souhlasil. Bouře je dohnala, rázem se spustil silný déšť, vítr lomcoval stoletými jedlemi. Gil se tomu jen smál. Otevřel brašnu. Z ní vylétla barevná bludička, která cestu před nimi osvítila. Povede nás bezpečně až k tobě domů, zašklebil se Gil a šli nečasem. Doma už děti Martina netrpělivě vyhlížely z okna a když se objevil ve dveřích, skočili mu kolem krku. Gertruda ještě stále ležela na lůžku, když si všimla mužíka s rudým bičíkem, který s jejím mužem vešel do světnice, strnula hrůzou. Gertrudo, vedu k motra našemu chlapečkovi, vykoktal Martin. Jezerní pastýř se mile zašklebil a na Martinův pokyn se šel na chlapce podívat. Gertruda se pokřižovala.

0: Následující dny se v Horním údolí a ve Zlatých horách nemluvilo o ničem jiném než o prapodivném Kmocháčkovi, jehož si rýžovač Martin pro jedno ze svých dětí opatřil. Ani pan farář se během křtu při pohledu na své rázného kmotříčka v obřím rudém klobouku neubránil pochybnostem, přestože se na něj jezerní pastýř díval přátelsky a vlídně. Během svátosti se ničím neprohřešil a pevnými tahy se do křestního listu podepsal prostě Gil. Když dorazili ze křtu domů do chalupy, požádal mužíček trochu ostýchavě o bílý šátek, něco vyňal ze své brašny, do šátku to zabalil a svůj dar položil na stůl. Pak podal Martinovi a Gertrudě ruku na rozloučenou. Vyšel ven, nasadil si obří klobouk a vykročil směrem k lesům.
1: Bůh buď nám a našemu děťátku milostiv,
0: zaštkala Gertruda a znovu se pokřižovala.
1: Musíš se hned podívat, co to klukovi nechal.
0: Martin vzal bílý uzílek do ruky. Sotva se ho dotknul, ozvalo se
1: kvak, kvak.
2: Že by žába?
0: Martin rozmotal uzlík a
2: byla to žába.
0: Rozverně zakvákala.
1: Pane bože, vyhoď tu obludu ven.
2: Počkej, Gertrudo, podívej. Ta žába se třpití zlatem a perlami.
1: Kvak, kvak.
0: Martin našel skleněný pohár a s dětmi připravili žábě příbytek. Nasypali do poháru písek, vše zalili pramenitou vodou z nedaleké studánky. Když se ráno podívali, jak se žábě daří, všimli si, že se na dně v písku co si blíští. Martin si vyhrnul rukáv a vylovil ten předmět z vody.
2: Byl to dukát z ryzího zlata.
0: Tak to šlo den za dnem. Každého rána našel Martin v písku na dně skleněného poháru jeden zlaťák. Za několik málo let se z rýžovače stal bohatý a vážený muž. Bída se z domku v Horním údolí na dobro odstěhovala, všem se vedlo znamenitě. Nejmladší Johan rostl jako z vody. Vyučil se řemeslu hornickému. Netrvalo dlouho a vratislavský biskup ho pověřil řízením svých zlatých dolů. Johana to naplnilo nevýslovnou radostí a vděkem. Rád by svému kmocháčkovi poděkoval, ruku mu stiskl, lásky plně ho objal. Jezerního pastýře však nikdo nespatřil. Rodina rýžovače Martina na něho v dobrém vzpomínala a žábu, která jim den za dnem přinášela bohatství a štěstí, opatrovali co by vzácný klenot. Johann si namluvil za nevěstu Annu, dceru dobrosrdečného štajgra Franka, nejkrásnější a nejpočestnější děvče v okolí. Zasnoubili se a začaly ohlášky. Když tu se jednoho dne k večeru Johanovi v dole nečekaně zjevil jezerní pastýř. Johan mužíka s rudým vousem přeradostně pozdravil. Gil však netrpělivě křikl:
1: Vyfárej ven, sedni na koně a ujížděj domů. Milý kmocenče, zbojníci ti právě unášejí nevěstu.
0: Johan Gilovi chvatně poděkoval a za zbojníky tryskem uháněl. Bandu dostihl až u Kobrštejna. Z nebe náhle uhodil blesk a zbojníky ochromil. Johan jim vytrhl z nenechavých rukou svou nevěstu. V tom okamžiku za ním ze země vyrostl Gil. Jezerní pastýř se rozmáchl svým bičíkem a mrsknul jim po zbojnickém hejtmanovi. Bičík se smíknul vzduchem, proměnil se v lesklé, zelené vodní hádě. To se zbojníkovi bleskově obtočilo kolem krku a zuby se mu zakouslo přímo do prsou. Gil velitele přitáhl k sobě a stáhl nekompromisně do močálu. Ostatní členové zlodějské bandy se rozutekli do lesů. Johan a Anna zvolali za svým nezištným zachráncem slova díků. Šťastně se vrátili domů. Vzali se a měli 6 potomků. Jezerní pastýř nad nimi všemi dál držel svou laskavou ochranitelskou ruku. Johann zemřel bezmála 100 lety. A zlatá žába, kterou mu co by novorozenému Gil daroval, odešla z tohoto světa společně s ním.

Uzavírá se tedy další část pověstí z Olomouckého kraje. Navštívili jsme Horní údolí u Rejvízu. Připravila Markéta Kočí Machačíková v režii Michala Bureše, vyprávěl Igor Bareš, technicky spolupracoval mistr zvuku Tomáš Přidal, hudební spolupráce Antonín Schindler. Natočeno tedy tato nová druhá série dalších 20 dílů u nás v Českém rozhlase Olomouc v roce 2024. Tak Martin byl hrdina z hor od Rejvízu. Myslím, že za pár okamžiků si ještě netradičně v rubrice Okolo češtiny vydáme taky za historickými řemeslníky, kteří se usadili z Olomouce, kde si utratí města Kansas City a městečka Olomic. Tak na to si počkejte. Americká kansaská Olomouc a další zajímavosti v rubrice Okolo češtiny už za chvilku.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Milí Bosku a Český rozhlas Olomouc v 9.30 a půl minutu, ještě trochu češtině šanci dej, a to třeba i v USA. Olomouc ve státě Kansas a Praha ve státě Minnesota. Nejde o omily, jak se názvy českých měst dostaly až do Spojených států a co po nich zůstalo do dneška. Dnešní zajímavé prázdninové téma pro bohemistu doktora Ondřeje Bláhu. Brzy jazyk nazývat ti,
1: Okolo češtiny. Jazykovým labirintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
2: Musím se přiznat, že velice rád cestuju prstem po mapě. Je to samozřejmě levné a pohodlné a člověk si uvědomí všelijaké ty globální souvislosti. Vidí svět ve větších celcích. Takže právě při jednom cestování prstem po mapě jsem narazil na vesnici Olmitz ve státě Kansas, což je, jak známo, jeden ze států v USA. Olmitz je Olomouc, to je úplně jasné, protože německy se Olomouc řekne Olmütz. Ale ta americká, kansaská vesnice Olmitz má jméno, které se zapisuje německy jenom Napolo. Říkám Napolo, protože místo německého přehlasovaného Ü je v názvu kansaské vesnice Olmitz obyčejné měkké I. A teď ta hlavní otázka. Jak je možné, že v Americe ve státě Kansas, asi 370 kilometrů na západ od města Kansas City, je vesnice, která se jmenuje podle Olomouce, tady na střední Moravě? Odpověď je, že v roce 1885 se na tomto místě, v těsné blízkosti železniční trati, usadili vystěhovalci, kteří pocházeli právě z Olomouce a ze střední Moravy. Jak napovídá jméno té kansaské vesnice, byli to Olomoučané a Moravané německého jazyka. Některé rodiny vystěhovalců známe konkrétně. Byli to mimo jiné jistí Bárovi, Brakovi a Rýdlovi. Obec tvořilo a tvoří asi 10 ulic, všechny v pravém úhlu. A pak je tam ještě kostel svaté Anny. Dneska žije v Olmitzu uprostřed Kansasu jen asi 90 lidí. Když může být na prérii Olomouc, tak co by na ní nemohla být i Praha? Také jméno našeho hlavního města se opakuje i tam, ve Spojených státech amerických. Ve státě Minnesota je už tentokrát město New Prague, psáno Nev Prague. To město má asi 8 tisíc obyvatel, takže je velké asi jako Úvaly u Prahy nebo Lipník nad Bečvou. Bylo založeno trochu dřív než Olmitz v Kansasu, a sice už v roce 1856. A příznačné je, že na rozdíl od Olmitzu, kam se vystěhovali německojazyční Moravané z Olomoucka, založili město New Prague převážně českojazyční vystěhovalci. Což dobře odpovídá tomu, jaký jazyk převažoval ve druhé polovině 19. století v Olomouci a jaký v Praze. Dneska umí česky už jen zlomek obyvatel města New Prague v Minnesotě. Ale na stránkách místního českého klubu se čeština hezky ozývá v příjmeních lidí, kteří se v tom klubu angažují. Jsou tam například důvěrně známá příjmení Chromy, Kucera, Mikiska, Novak, Vanasek, Vondra a také příjmení Skluzak. To je dnešní Česká Amerika. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ztrácí se vám blízký člověk, senior, před očima? Tak pozor, s rostoucím věkem se mění vztah člověka k jídlu. Nezájem, nechutenství, ztráta pocitu hladu. Výsledkem může být i podvýživa. Jak má vypadat správné seniorské stravování? Proč je důležité nezapomínat na sebe a dbát na svůj komfort, zvlášť když pečujete o dalšího člena rodiny? Mluvit o tom budeme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v prázdninové repríze Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Because You're Mine. I Walk the Line. Podsta Johnnymu Cashovi, takže zase propojení. Tentokrát Prahy 6 s Amerikou. Podsta Johnny Cashovi od Pavla Bobka. Víc nehledám, česká verze. Cashovic klasiky. Tak za chvilinku nezapomeňte na další srpnové, prázdninové, možná i soutěžení. Bude tu zámecké léto a dobře si poslechněte průvodce Pavla Kudrnu. Ve jakých případných kontaktech ideálně soutěžit bedlivě a dobře, následujte jeho instrukcí. No a do té doby ještě do 3:15. Tahle písnička.
1: Tuhle písnička.

0: Pražské léto.
1: Pěkné úterý vám od mikrofonu přeje Pavel Kudrna. Věděli jste, že vedle známého hradu Karlštejn existuje ještě jeden Karlštejn? Je to zámek, je to dokonce rekordní zámek, zámeček, tedy lovecký zámek, nesouvisí s tím známým hradem u Berouna. Stojí ve Žďárských vrších v katastru obce Svratouch v nadmořské výšce 780 metrů, tedy nejvýše položený zámek u nás. Byl postaven v letech 1770 až 1775 hrabětem Filipem Kinským. No a Kinský ovšem tentokrát František, průvodce naším zámeckým letem, vás zve na jiný objekt.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané, Jitkou Vychodilovou, procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé, a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký.

0: Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
1: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
0: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johan Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
1: Což byl jeden z majitelů zámku.
0: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velkou obchodník se železem.
1: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
0: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
1: Tomuto pokoji se říká zlatý.
0: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
1: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
0: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady to je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky, ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
1: A pochopitelně porcelán.
0: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
1: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
0: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžnější cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké-léto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Mám pocit, že dnes taková ta židle, která se překlopí a jsou z toho schůdky, že se dokonce snad vyrábí ještě. No, budeme soutěžit, všechno je připraveno, zámecký cestovatelský balíček, soutěžní otázka, tak kdo bude další? No já občas volám našim soutěžícím ještě po skončení soutěže, protože v té rychlosti, když si píšu adresu, tak jestli jsem neudělal chybu, upřesňuji si. No a včera vyhrál pan Jiří z Nedamova, tak jsem mu telefonoval a on říká, no poslouchám, soutěžím pravidelně v kuchyni. Mám penzion, no a na terase byli hosté, kteří poslouchali, no a když jsem vyhrál, vystoupil jsem ven mezi ně, tak zatleskali, takže prý dneska budou zase poslouchat. Takže zdravíme do Nedamova, pane Jiřího, jeho kamarády nebo hosty, no a zdravím všude tam, kde nás poslouchají. Kdo bude další, kdo se zapíše vedle pana Jiřího?
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Galaxie přání Lucie Machálková, taky už letitá písnička. Já myslím, že přáním vás, kteří voláte, je já se chci dovolat a chci být třetí. No, když se říká, že spravedlnost neexistuje, tak já myslím, že v Zámeckém Létě určitě. No a paní Lucie z Brna hned vysvětlí. Dobrý den, paní Lucie.
1: Dobrý den, moc vás zdravím.
0: Povídejte, proč ta spravedlnost existuje?
1: No, já jsem v pátek se dovolala jako třetí, ale bohužel jsem se ztratila. Nějak se to přerušilo.
0: Vidíte? A dneska,
1: tak jsem to zkusila znovu.
0: A dneska jste třetí.
1: Zkouším pořád.
0: A nestratila
1: já
0: jste se.
1: Já vás ráda poslouchám.
0: Tak to máme radost. Děkujeme. No, paní Lucie, soutěžní otázka samozřejmě opět vyžadovala vaši pozornost při poslechu příspěvku. Říkám všem, kteří se budou třeba ještě účastnit, že vždycky soutěžní otázky, aby to bylo nerozporovatelné, jsou právě z toho, co se dovíme v té reportáži. Stejně tak se stalo i dneska, nebo stane. Otázka zní, můžu?
1: Ano.
0: Otázka zní, kolik arcibiskupských kočárů si můžete na vlastní oči prohlédnout na zámku v Náměšti nad Oslavou? A je to jednoduché, za A1, za B2, za C3?
1: Za B2.
0: Je to přesně tak, za B2, ono se říká, když nevíš, dej Bčko, ale v tomhle případě byste věděla. Tak gratuluju, paní Lucie, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, tedy sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek. Co to tam posloucháte, ještě něco?
1: Já nevím, co mi to tady...
0: Něco do toho drnčí. No takže v pátek můžete být...
1: Přišla služební SMS-ka, to bude ono.
0: Ano, poslouchám. Tak v pátek pak budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí, no a pak samozřejmě na konci prázdnin budeme hrát o 3 pobyty na zámcích. Tak mějte se krásně, zdravím do Brna, paní Lucie, naslyšenou.
1: Taky vás moc zdravím a děkujeme za krásné vysílání, je to fakt úžasné.
0: Moc nás to těší. Hezký den.
1: Hezký
0: den vám všem přeje Pavel Kudrna. Zítra ve stejnou dobu, ve stejném čase v 9.45 tedy opět se rozezní znělka Zámeckého Léta. Doufám, že nová soutěžní otázka nebude obtížná. Bude se týkat zámku Dětenice. Přeji vám hezké úterý.
2: Zámecké Léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V noci na dnešek Česko zažilo tropickou noc. Na trati mezi Jeseníkem a Krnovem počítejte kvůli opravám s náhradní autobusovou dopravou. Fotbalisté Sparty přivítají v kvalifikaci Ligy mistrů Lyon. Dnes bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Česko zažilo další tropickou noc. Na většině území se minimální teploty pohybovaly okolo 20 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejvíc naměřili meteorologové v Bystřici pod Hostýnem. Teplota se tam během noci držela okolo 29 stupňů. Tropická vedra meteorologové očekávají i během dne. Na jihu Moravy bude až 40 stupňů. České dráhy nasadily při výluce na trati mezi Jeseníkem a Krnovem i speciální dodávku pro přepravu jízdních kol. Vlaky nahradily autobusy kvůli rozsáhlé rekonstrukci na polské straně v úseku Glucholazy-Mikulovice. Omezení potrvá do poloviny prosince. Místostarosta Jindřichová Jan Huplík z nezávislého sdružení má obavy z odlivu turistů.
2: Může být trošku zmatení, jo, jakým způsobem se dostanou, a může to i odradit. Přesto Polsko, když jdou ty autobusy, tak je to takové složitější pro ně. V tom Polsku to nestojí přímo u nádraží, ten autobus je kousek dál, takže tam je to může trošičku vyvést z míry ty turisty.
0: Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálový trh i jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wood & Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká.
3: Nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech. Sport.
0: Fotbalisté Sparty zahájí cestu do hlavní fáze Ligy mistrů. V úvodním třetím předkole na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Duel začne ve 20 hodin. Odveta se bude hrát za týden ve Francii. S Lyonem do Prahy nepřiletěl český reprezentant Pavel Schulz, který kvůli zranění kolena chybí v nominaci. Trenér Fonseca nevyloučil Schulzův přestup. Podle francouzského serveru Foot Mercato má o Schulze zájem anglický klub Leeds United z Premier League.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno, během dne přechodně až polojasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32. A foukat má slabý proměnlivý, během dne přechodně mírný jihovýchodní až jižní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na 292. kilometru za Dolním Újezdem ve směru na Olomouc. Je tam u krajnice odstavená dodávka. A pozor i na nákladní auto s defektem, které stojí na dálnici D46 na 23. kilometru u letiště Prostějov ve směru na Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrá tedy, horka a noci s minimy až ke 30 na některých místech, pak také další subtéma našich čerstvých zpráv, hlad po nemovitostech. No a když se nám podaří překonat hlad a třeba zhubnout, to budeme probírat tam, kam to patří, tedy ve zdravotní poradně Apatika pozítří ve čtvrtek po desáté v rámci prázdninových repríz a opakování. Ovšem občas také v dobré radě, tady ovšem budeme podporovat spíš chuť k jídlu. Doufejme, seniorské stravování a případné nedostatky, podvýživa a tak dále a tak dále. Témata samozřejmě hlavně patří do Apatiky, ale dnes i v dobré radě Českého rozhlasu Olomouc a v její prázdninové repríze.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ještě jednou vítejte vy všichni v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc, které zajímá váš zdravotní stav vašich blízkých a správná výživa. A právě o té správné výživě, především lidí v seniorském věku, si dnes budeme povídat s paní doktorkou Markétou Karasovou, která je původně zdravotní sestrou, 20 let praxe má v oblasti nutričního poradenství, je to členka projektového týmu společnosti Educol v projektu Podpora neformálně pečujících, zabývá se výživou pro lidi v seniorském věku, působí ale také v přímé péči v centru Ostrůvek pro handicapované děti v Olomouci a velkou radost jí činí, že může chodit a pořádat besedy mezi seniory právě na téma výživy a tyto besedy jsou i v rámci projektu společnosti Educol Podpora neformálně pečujících velmi žádané a velmi oblíbené. A tak jsme moc rádi, že se právě o výživě seniorů s paní Markétou Karasovou dnes můžeme povídat i v Českém rozhlase Olomouc. Vítejte, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Proč je výživa seniorů tak důležitá? Já jsem tady ťukla v úvodu takovou zvláštní věc, že i lidé, kteří bojují s obezitou, vlastně mohou být podvyživení. No jak je to možné, když přece ten člověk má na sobě tolik kilováhy navíc?
3: Přesně tak. Takže ta podvýživa velice úzce souvisí opravdu s tou nadváhou, i když se to takhle nezdá. Tam je důležité, aby vlastně ten člověk dostal ty živiny, které potřebuje. Takže není to primárně o konzumaci sacharidů, které právě tady tuto podvýživu a obezitu následně způsobuje, ale je to o tom, že ta strava je nedostatečná. To znamená, že ta podvýživa souvisí samozřejmě s bazálním metabolismem. To je jako velké téma, kterému bychom se možná později mohli věnovat. A je to takový základ. Jsou to minimální živiny, které to tělo potřebuje na celý ten den. To znamená, že když já nedostanu ty živiny v tom správném množství, v tom správném poměru mezi sacharidy, bílkovinami a tuky, tak se dostávám vlastně do nerovnováhy s příjmem živin a tato nerovnováha mi způsobí tu podvýživu a následně obezitu.
2: A následnou obezitu, co se vlastně děje v té lidské asi hlavě nebo v lidském těle, že nás to vede k tomu, že špatně jíme, tak špatně, že sice nabíráme na hmotnosti, ale přitom jsme podvýživení. Můžou to být třeba nervy, stres, třeba právě lidí a tady se dostáváme k projektu podpory neformálně pečujících, kteří třeba i v tom seniorském věku pečují o někoho blízkého, o svého partnera, seniora, který už třeba je nemohoucí a zkrátka ten stres si místo vyvážené stravy kompenzují právě tím sladkým. Může to tak být a nepřemýšlí nad tím vlastně, jak se cítí?
3: Přesně tak to je a ten člověk pečující samozřejmě, myslím si, že nedává na první místo samozřejmě sebe, aby on byl v dobré kondici, aby tím samozřejmě mohl kvalitně pečovat od toho svého pečovaného. Takže tam je důležité, že on se většinou třeba odbývá, že většinou tu péči dává těm, o které pečuje a na sebe zapomíná. Ale tak, jak stevardka v letadle vždycky dává jako kdyby první informaci, že v okamžiku, kdy se cokoliv stane, spadne maska s kyslíkem, tak první, kdo si má vlastně přiložit, je ta maminka, nebo ten dospělý člověk, který má zodpovědnost o ty ostatní lidi. Takže tady je důležité to, aby ti lidé pečující dbali v prvé řadě na to, aby jejich výživa byla tak dobrá, aby byli schopní se maximálně postarat o ty svoje blízké.
2: Je pravda, že s tím, jak stárneme, a hlavně když se dostaneme do toho seniorského věku, takže nám třeba i působením jestli hormonu a vůbec celé té tělesné soustavy, že se nám mění chuť k jídlu a vůbec vnímání pocitu hladu nebo pocitu žízně?
3: To tak určitě je. Takže je to tak, jsou to prostě biologické procesy, které souvisí se stárnutím, takže snižuje se chuť k jídlu, snižuje se pocit žízně. Ty lidé mnohdy díky kvalitě chrupu nejsou ochotní ani schopní konzumovat potraviny třeba s obsahem vyšším množstvím bílkovin, co je třeba maso, špatně se jim to kouše, takže to odmítají, ale samozřejmě i pro tyto lidi máme alternativní řešení a je to přesně cílem těch našich besed, kdy my tam hledáme ten alternativní způsob, jak do nich dostat ty potraviny, které je potřeba a jakou formou je dostat, aby to pro ně bylo komfortní v tom přijímání.
4: Jak tedy, jakou formou, v jakém poměru a co konkrétně za potraviny, tak o tom si budeme podrobně povídat právě dnes tady s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v dnešní Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: dopoledni Českého rozhlasu Olomouc v Dobré radě se povídáme s nutriční terapeutkou Markétou Karasovou v našem vysílání a bavíme se o výživě seniorů. Začneme tématem bazální metabolismus, co to vlastně je, ale první máme posluchačku paní Evu ze Štemberka na telefonní lince. Tak zkusme. Dobrý den, vítejte paní Evo.
1: Dobrý den. Já asi začnu hned od začátku. Já jsem prošla covidem ve 20. a to už je 5 let a já jsem zhubla 8 kilo a já je nemůžu už vůbec přibrat. Dobrý, já to beru, nemusím být obezní, ale já teď mám pocit, že mě jdou kila pořád dolů. Aha. A čím to je? Přitom já se najím, já prominutím řeknu hanácky, já zbláznu celý oběd a to, co uvařím, ale já nevím, já tam to kilo ani deko nevidím.
0: Vy jste mi zmiňovala v průběhu písničky, že ještě u vás vlastně je diabetes, je to to?
1: A já no mám 2 diabetes. A nesladím cukrem vůbec.
0: Já bych tady ráda řekla, že nejsme v pořadu apatika, takže abychom radili při konkrétních nemocech. Povídáme si o výživě seniorů, ale
1: ano,
0: možná...
1: Ale to hubnutí mě právě
0: ale to téma hubnutí,
1: víte?
0: Co by na to řekla paní Markéta Karasová jako nutriční terapeutka.
2: Dobrý den, paní Evo.
1: Dobrý den.
2: Je to takové téma, které má spoustu, může to mít spoustu důvodů samozřejmě. Pokud máte konzultaci s vaším ošetřujícím lékařem a ten doznal, že je všechno v pořádku, tak by se opravdu mohlo jednat o poddimenzovaný
1: právě,
2: příjem energie.
1: To takže, oni mě chválí.
2: Že jste šikovná.
1: Oni mě chválí, že ano, nechci se chlubit. Ano. Já ani na ta léta nevypadám, co mám. Já mám 78, budu mít, ale oni říkají, že taková ta aktivita a ta čepěrnost, jakou mám, takže já třeba nepoužívám hůlku, já mám zatím všechno dobrý.
2: A chodíte,
1: teda...
2: víte, tam paní Evo, možná, co by tam mohlo být?
1: A chodím kilometry.
2: No právě.
0: Takže vlastně je u vás všechno v pořádku.
2: Ale když chodíte kilometry, tak tomu musí právě odpovídat příjem těch živin. Takže
1: no
2: u vás možná bude větší výdej než příjem živin.
1: Aha,
2: a to zrovna bude to téma následující kapitolky bazálního metabolismu. Tak si to zkuste poslechnout.
0: Takže jak to vlastně má vypadat?
2: Jak to vlastně má vypadat? Takže víc přidejte a poslouchejte teď, co bude to téma bazální metabolismu.
1: Nesladím tím cukrem a používám diachrom. Ten diachrom, já takhle z toho povídání, co tady slyším ženský, nebo tak říkají, že je to nahubnutí.
2: No on spíš stabilizuje hladinu krevního cukru, ten chrom.
1: Právě, no.
2: Ano, to ano, ale vy máte větší výdej, než máte příjem, takže tam bude nutno jako kdyby přidat, aby aspoň těch porcí bylo 5 v průběhu dne, aby byly vyváženy, aby opravdu odpovídal ten příjem tomu výdeji, protože...
0: Takže my se tomu teď budeme konkrétně paní Evo věnovat, jo? Takže poslouchejte. Děkujeme. Děkujeme, nashledanou, abychom tedy stihli říci konkrétní věci. Pojďme tedy začít vlastně tím bazálním metabolismem, který vy jste zmiňovala. Co to tedy je?
2: Co to je? To je takové jako téma. Je to opravdu jako hodnota, která určuje, kolik energie potřebuje moje tělo pro základní životní funkce během dne. Nicméně bazální metabolismus je hodnota, kterou má každý člověk úplně jinou. Takže pokud budu 2metrový, 100kilový muž osvalený, tak můj bazální metabolismus určitě bude vyšší než subtilní 50kilové ženy. Uh-huh. Takže tohle to všechno se musí brát v úvahu. A právě samozřejmě ve spoustě zdravotnických zařízení i v poradnách nutričních je bioimpedanční analyzátor, který vám určí složení těla, protože bazální metabolismus se vypočítá takovým poměrem mezi svalovou, tukovou hmotou, věkem a výškou samozřejmě. Uh-huh. Takže každý člověk má jinou hodnotu bazálního metabolismu a to jsou, když řeknu v takovém přeneseném slova smyslu, ty minimální peníze pro to moje tělo na celý ten den. A pokud já mu ty peníze ve formě živin rozdělené spravedlivě mezi sacharidy, bílkoviny a tuky nedodám, tak to tělo strádá.
0: Aha.
2: A to znamená, že se ten bazální metabolismus zaškrcuje, mám míň a začíná potom, když nárazově přijde nějaká velká porce třeba sacharidů pro doplnění energie, tak to tělo, řeknu v panice, si uloží do zásob, protože ví, že je dlouhodobě vystaven nedostatku.
0: Takže proto se tloustne?
2: Přesně tak. A proto se tloustne. Takže tloustne se, opravdu musím říct, jsme 20leté praxe nutriční, že ty lidé nebo ty ženy, které ke mně chodily, byly podvýživené právě tady z tohoto důvodu, že málo jedly. Málo jedli. A jak je to možné? Takže to byl ten velký otazník a je to přesně o tom, že nerespektovali o svou hodnotu bazálního metabolismu, kterou my jsme samozřejmě stanovili, protože já jsem bioimpedanční analýzu měla, takže tam bylo krásně vidět, že je zaškrcený ten bazální metabolismus, takže v prvé řadě bylo nutno tomu tělu dát ty živiny, které potřebuje, a pak není o tom, hubne se pouze tehdy, když budu mít v respektu samozřejmě bazální metabolismus a navýším výdej energie. To znamená, že tam bude negativní energetická bilance, ale ve prospěch výdeje. Ne tím, že snížím množství jídla, ale tím, že zvýším pohybovou aktivitu. A to je zrovna možná případ tady paní Evy, která volala, že má velký výdej, ale nestačí tomu ten příjem. Proto nemůže přibrat.
0: Bazální metabolismus, dobře tedy. Ono trendů ve způsobu výživy je celá řada a přicházejí stále nějaké novinky a nějaké moderní trendy a na jedné straně vlastně tady mluvíme o tom, jak je důležité tomu tělu dodávat a pravidelně dostatek živin, nepřiškrcovat ho. Na druhé straně jsou teď moderní půsty a přerušované půsty a nevím, jaké půsty ještě, tak jak to jde teda ruku v ruce?
2: Já jsem konzervativní tady v tomhle, já opravdu jsem zastánce, vím tady o těchto směrech. Úplně neumím říct, že bych byla odpůrcem nebo příznivcem, ale já z té mé praxe vím, že ta pravidelnost stravy byla prostě pro mě vždycky klíčová a ty výsledky opravdu byly takové, jaké jsme si nastavili. Pokud se to dobře všechno nastavilo, pokud ty lidi pochopili, vlastně každý si myslí, že ta výživa je velice komplikovaná, každý se v tom ztrácí, těch informací je tolik, jednou se to může, jednou se to nemůže, ale tam je důležité pochopit jenom ten základ, to je opravdu velice jednoduché. Pochopit a hlavně to dát do toho kontextu. Ano, co jsou sacharidy, co jsou bílkoviny, co jsou tuky a jak s tím.
0: Takže na to se podíváme za chvíli po písničce.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prázdninové reprízy Českého rozhlasu Olomouc. To nejlepší z našeho vysílání pro vás.
1: My se dnes v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc povídáme s nutriční terapeutkou, původně zdravotní sestrou, členkou projektového týmu společnosti Edukol v projektu Podpora neformálně pečujících. Hovoříme o výživě pro lidi v seniorském věku. Řekli jsme si o bazálním metabolismu a dostali jsme se k živinám. Jaké je to základní dělení?
2: Tak základní dělení všichni znají, samozřejmě jsou to sacharidy, bílkoviny a tuky. A tyhle ty tři základní živiny se potřebují v podstatě jako kdyby napasovat každému do té hodnoty bazálního metabolismu. Ale abychom mohli obecně tuhle tu rovinu postavit, tak většinou sacharidy by měly být obsaženy v tom jídelníčku v denním 50-60%, bílkoviny 25-30 a tuky 25-30. Takže aby opravdu ta většina byla v sacharidech jako zdroj energie, ale nezapomnělo se samozřejmě na klíčovou živinu, kterou jsou bílkoviny. Takže u těch sacharidů je to vlastně energie. My když na těch besedách ze seniory hovoříme o tom, všichni ví, co jsou sacharidy. Všichni ví, že se dělí na rychlé a pomalé, ale tam je velice důležitý glykemický index. Co je to glykemický
1: index?
2: A co to
1: je, paní Karasová, ten glykemický
2: index? Co to je glykemický index? To se každý ptá. Nikde se to na té živině nebo na té potravině nevyčte. Je to vlastně hodnota, je to vlastně číslo, dalo by se říct. Ale to číslo, čím je vyšší, tak tím rychleji uvolňuje se cukr z té přijaté potraviny do té krve.
1: Takže a co to čím, s námi dělá?
2: A co to s námi dělá? Cukr. Takže nám se zvýší hladina krevního cukru. To znamená, že ta glykemie, když já budu mít potravinu, která bude sladká, která bude obsahovat opravdu jednu cukernou jednotku, takže nějaká glukóza.
1: Typicky mléčná čokoláda.
2: I mléčná čokoláda, třeba to taky, a tam je spíš víc tuku, jo. Ale třeba marmeláda nebo medíček, tak ten má glykemický index samozřejmě 150. Já teď nebudu hovořit o tom, kolik je tam prospěšných enzymů. Bavíme se opravdu v té rovině sacharidové. Takže všechno to, co je sladké, to, co samozřejmě neobsahuje umělé sladidla, ale to, co obsahuje fruktózu, glukózu a ty jednotky cukerné, tak má vysoký glykemický index. A to znamená, a krásně jste na to upozornila v úvodu, kdy jste řekla, že když mám pocit hladu, tak já jdu rychle pro něco sladkého, protože mě to rychle dodá tu energii. A toto je přesně ono. A to je přesně ten vysoký glykemický index.
1: Je to spíš psychická záležitost taková.
2: Protože vy potřebujete ten dopamin, vy potřebujete ten serotonin, vy potřebujete se uspokojit tím, že ten cukr konečně máme, protože všichni milují cukr. To tělo pro něj, to je nejrychlejší zdroj energie. Ono nechce nikde si štěpit další zdroje, když já ty cukry jako úplně odříznu vlastně z toho jídelníčku. Ale je tam opravdu důležité to, že já s těmi cukry musím krásně jako dokázat hospodařit. Takže když budu mít vysoký glykemický index, budu mít pořád hlad, takže když s ním sladké jídlo, tak hladina krevního cukru vyletí prudce, ale zase brzy spadne. Takže a pokud dělám tady ty glykemické špičky, se tak tomu říká.
1: Čili šoky takové
2: šoky,
1: pro to tělo.
2: Takže já neustále budu chodit po těch tyčinkách. Řeknu si, aha, tak oplateček, namočím si to do té kávičky, tak další oplateček, protože já si vlastně udělám tady tu glykemickou takovou trampolínu a není to v pořádku.
1: Vy jste říkala, že vlastně potraviny s vysokým glykemickým indexem jsou ty, které jsou sladké. To znamená, že i ovoce.
2: Samozřejmě, i ovoce.
1: Co třeba rohlíky, knedlíky a takovéhle věci?
2: Protože tam to u těch sacharidů, přesně tak, my třeba na těch besedách řešíme, co jsou vlastně jako kdyby ty sacharidy. Takže mezi fruktózu samozřejmě patří i ovoce, tam málo kdo, aspoň na těch besedách se mi to takhle často stává, že lidé si myslí, že ovoce je plné vitaminů, že je to velice zdravé, ale zapomínají na tu složku té fruktózy a glukózy. Takže tam je opravdu takový doporučené množství ovoce denně 150 gramů. Takže tady jsme opravdu na jednom jablíčku, maximálně jedné, dvou mandarinkách. Takže tam opravdu to ovoce, i když je plné vitaminů, tak je to opravdu veliký významný zdroj energie.
1: Takže na večeři si třeba kaky rozhodně nedávat.
2: No určitě
1: nebo banán.
2: Ne, určitě ne. I když ten banán je výborný, co se draslíku týče, tak to je všechno v pořádku. Je to rychlý zdroj energie, takže samozřejmě ovoce patří do té první poloviny dne, anebo klidně do druhé poloviny dne, ale musím být připravena na výdej energie. Takže pokud já vím, že budu mít odpoledne výdej energie, tak vůbec není problém si na tu odpolední svačinku dát kus ovoce a třeba bílý jogurt a mít ten výdej energie. Jasně, ale určitě jasně. Si nedám v 8 hodin k televizi mísu vína, nebo jablíček, nebo jakéhokoliv ovoce, protože to je pro mě extrémní příjem energie a já už tu energii nespálím, já už ji nespotřebuju. Takže se mi uloží ve formě tuku do zásob.
1: Takže zelenina patří mezi potraviny s nízkým glykemickým indexem.
2: Přesně tak
1: potom
2: to je.
1: Vlastně. A vlastně také vysoce vlákninové.
2: Přesně tak. Ta vláknina je velice důležitá a samozřejmě se řadí do té skupiny sacharidů, ale nemá energetickou hodnotu.
1: No dobře, ale k té vláknině i seniori, a to zase vím, že si často stěžují, že čím jsou starší, tak tím vlákninu hůř snášejí, že prostě to jejich tělo, ten zažívací systém to nechce, pak trpí zažíváním, průjmy a podobně.
2: Je tak, to tak?
1: Co se děje?
2: Co se děje, protože tam se zpomalují ty metabolické procesy, takže opravdu... Jsem zastáncem toho, že samozřejmě vláknina je velice důležitá i u těch seniorů a mělo by, ta denní dávka je 25 až 30 gramů denně té vlákniny. Ta se dělí samozřejmě na rozpustnou a nerozpustnou, ale jak byste řekla správně, že ty seniory samozřejmě může nadýmat určitá zelenina, tak tu se budu snažit jako eliminovat samozřejmě, ale co se vlákniny týče, tak je to důležité. A k vláknině samozřejmě patří pitný režim. Takže pokud
1: pitný režim a vláknina.
2: Protože pokud nebudu mít dostatečný pitný režim, tak mi ta vláknina bude vyvazovat tu vodu z toho těla. To znamená co? Že budu mít problém...
1: Začnu být dehydratovaný.
2: Přesně. Za prvé budu, začnu být dehydratovaný a za druhé budu mít problémy s tím vyprazňováním. Takže tam jsou opravdu potom ty obstipace, ty zácpy, které trápí většinu seniorů, protože samozřejmě k dobrému vyprazňování patří i správný pohyb. Takže ta vláknina je klíčová v tom, že ona mi vlastně ošetří ty střeva, taková jako vykartáčuje mi to, co tam nepatří, ale zároveň slouží jako potrava pro ten mikrobiom střevní, pro ty bakterie, které v tom střevě mám v přirozeném osídlení.
1: A teď se zeptám, když někdo má problémy právě s tou vlákninou, třeba v zelenině nebo v ovoci, tak co když to trošku třeba rozvaří?
2: Aha, pokud to rozvaří, ztratí vitamíny, to v každém případě, možná by tam byla výborná varianta udělat ten fresh, udělat tu čerstvou šťávu, která ale nebude, pokud to bude jenom šťáva, nebude tam ta hrubá vláknina, což zase není v pořádku. Ale snažíme se vybrat zdroj vlákniny, který ten člověk toleruje. A to je všechno buď individuální záležitost, kdy se na nás obrací samozřejmě lidé s konkrétními případy, a nebo je to v té obecné rovině, že hledáme tu možnost, jakým způsobem tu vlákninu do toho těla dostat.
1: S paní doktorkou Markétou Karasovou, nutriční terapeutkou, si dnes povídáme tady v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc. Mrkneme za chvíli na bílkoviny, na tuky, také si povíme, kolik bychom toho tedy měli vlastně vypít a zkusíme si povědět, jak jednoduše si sestavit takový vyvážený jídelníček.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky.

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Tady je Český rozhlas Olomouc a povídáme si s Markétou Karasovou, nutriční terapeutkou, původně zdravotní sestrou. Povídáme si o správné výživě pro seniory. Spousta reakcí se nám tady hromadí i SMS-kově. Dobrý den, mám stejný problém jako paní, která před chvílí volala, nemohu přibrat a přitom pětkrát denně jíst a pít, takže asi jí pětkrát denně nemůže přibrat. Další paní píše, mám 93 let, po covidu jsem ztratila chuť k jídlu. Dnes mám chuť velmi omezenou, dokážu ochutnat jen první sousta a pak už nevím, co jím, zdali má šanci na nápravu. A tak to se ptá paní Ola z Bruntálu. Tady další vzkaz paní Míla, dobrý den, zaujal mě med, tak nevím, zda dělám dobře, když si dám ráno hrnek čaje s malou lžičkou medu, do kávy pak dávám umělé sladidlo jedenkrát za den, bílým cukrem nesladím, kromě toho, který je v buchtách, krémech a tak dále. Mám výšku 168, váhu 70 kg, je mi 74 let. Je tady spousta reakcí, možná jsme teď někoho trošku postrašili tím medem.
2: To ne, tam byl ten glykemický index. Mm-hmm. Med samozřejmě je výborný, má spoustu enzymů, má mateří kašičku, je tam opravdu spoustu.
1: Ale nedávat do horkého.
2: Ale určitě nedávat do horkého, určitě ta teplota, určitě se nesmí rozpouštět ta cukernatost, určitě se nesmí rozpouštět v horké vodě, protože tím pádem se ztratí všechno a znehodnotí se všechno. Takže samozřejmě lžička medu je bez problému naprosto. Tam jde o to, že všeho s mírou. Tam v podstatě v té výživě není nic zakázáno, ale musím vědět, kdy si co můžu dát, aby to nemělo negativní dopad. A samozřejmě ráno lžička medu je pohlazení, je takže perfektní. Je to perfektní.
1: Určitě. Jak bych jenom tak ťukla k tomu dotazu 93 let po covidu, ztráta chutí, jestli se to může vrátit. Opravdu nejsme tady v pořadu apatika, takže vlastně toto jsou skutečně věci na řešení s lékařem, ale ta ztráta chuti, my jsme tady v úvodu říkali, že vlastně seniorům se mění chuť k jídlu, také ztrácí pocit žízně. Tak pojďme se teď podívat vlastně na to, co je velmi důležité, abychom opravdu, že zkrátka nezbývá nic jiného, než si nějakým drillem vytvořit asi jakýsi denní systém a vědět, co prostě musím za ten den sníst a i když tu chuť asi nemám, tak se toho držet. Takže co je vlastně opravdu důležité pro ten náš jídelníček?
2: Přesně tak. A co se týká seniorů, tak tam klíčovou živinou, samozřejmě já, když jsem dělala analýzy těch jídelníčků předchozích u těch seniorů, tak primární živinou byly sacharidy a bylo to o tom, že oni konzumovali opravdu velmi vysoké množství sacharidů, kdy, jak jsme se bavili o tom, že ten poměr by měl být 50% sacharidů, tak seniori v těch analýzách měli 70 až 80% sacharidů, jako kdyby obsah celého toho jídelníčku. A kde jsem viděla veliký deficit, tak byl právě v bílkovinách. A my, když

0: tak samozřejmě tam se dostáváme do deficitu s železem, ale to bychom zacházeli do takových jako detailů, ale je potřeba to kombinovat. Opravdu ty živočišné jsou plnohodnotné kvůli tomu, že obsahují plné aminokyselinové skóre, to znamená, že veškeré aminokyseliny, které potřebujeme, veškeré bílkoviny, tak ten živočišný zdroj nám ho vlastně nabízí. Takové denní množství bílkovin, které by u těch seniorů mělo být, je 1,2 až 1,5 gramů na kilo a den, kilo a den. Ideální váhy samozřejmě, pokud budu mít seniora s nadváhou 150 kg, tak u něj nebudu mít asi 150 gramů bílkovin, protože to bych jako nepřiměřeně zatížila zase ledviny, ale jde o to, aby opravdu to množství bílkovin u těch seniorů bylo vyšší, než je v současné době.
1: Takže ještě jednou, kolik na kilogram váhy přibližně, nebo na den teda asi jaké množství?
0: Pokud se budeme bavit třeba o 80-kilovém seniorovi, který nebude mít nadváhu žádnou extra, bude to jeho taková jako kdyby ideální váha, tak se budeme bavit o 100 až 120 gramech bílkovin na den. To znamená, ono tak zní, že když se podíváte na 100 gramů třeba kuřecího masa, tak v něm opravdu obsah bílkovin je pouze 20 gramů. Takže tam je,
1: takže někdo, kdo si myslí, vybírat přesně kvalitní.
0: Tak. Takže opravdu kus masa neznamená, že když si dám 150 gramů masa, že jsem skonzumovala 150
1: takže
0: gramů
1: tak v čem
0: bílkovin.
1: Je těch bílkovin nejvíc?
0: Aha, nejvíc určitě v mase. Určitě nejvíc. A nejvíc je ve vejci. Ve vajíčku, ve vaječném bílku, protože to je taková referenční bílkovina. Takže za mě pro seniory je top potravina silný masový vývar s vaječným kapáním. A toto si myslím, že je taková zásadní potravina, protože i když jsme byli my malí nebo vařili jsme našim dětem, je to pro regeneraci, je to nejrychlejší způsob, jak to tělo se vlastně dostane k těm opravným látkám, protože tam je to v podstatě jako vyvařeno, zdá se, že je to taky naštěpená ta bílkovina, to tělo nemusí vydávat takovou energii, aby strávilo a ty jednotlivé aminokyseliny z toho získalo, takže my mu to tam dáváme hezky vyvařené.
1: A do toho nějaká zelenina,
0: ideální,
1: trošku jasně to kapání vaječné. A lepší asi teda hovězí vývar než kuřecí,
0: hovězí,
1: než drůbeží.
0: Drůbeží, hovězí by byl asi výborný. A určitě tam nezapomenu dát to kapání vaječné.
1: Co mléčná bílkovina v formě jogurty, kýšky, sýry a podobně?
0: Mléčná bílkovina je samozřejmě taky plnohodnotná, protože je živočišná. Tam se zase díváme, jaký poměr tuku má. Pokud to bude prostě tučná nějaká smetana nebo zakysaná smetana tučná, tak samozřejmě zase s ohledem k tomu energetickému příjmu, že zase často přesáhnu, pokud samozřejmě řeším nadváhu, tak měla bych eliminovat nebo snižovat to množství přijatých tuků, třeba tady v těchto mléčných potravinách, ale mléčné potraviny, převážně kysané mléčné, jsou ideální. Jednak pro tu mou mikroflóru, tak jak jsme se bavili o vláknině, takže já potřebuju té mé mikroflóře dát kvalitní živiny. A tyto probiotika a prebiotika, vlastně, kterými já osídluji ten trávicí trakt, jsou ideální. Takže jogurty určitě zrající v kelímku. Určitě. Tvaroh samozřejmě není fermentovaný, ale je výborný. Ale co se fermentovaných mléčných výrobků týče, tak jsem velkým zastáncem kefírových mlék a acidofilních mlék, kdy vlastně dáme jako kdyby tu probiotickou flóru zpátky.
1: Výborně. Kdybychom se podívali na takový ideální talíř, ve kterém samozřejmě nebudou chybět i tuky. My jsme je trošku opomenuli, ale o tom nejzákladnějším si teď povíme a ty tuky určitě na ten talíř také dáme. Takže jak vlastně by ten talíř měl vypadat? Jak ho rozdělit a co v něm?
0: Měl by mít opravdu polovinu, by měl mít těch sacharidů. To znamená, že si dám třeba takových 100, 120 gramů brambor. Za mě ty škroby jsou tam fajn. Nebo když jsme se bavili o glykemickém indexu, tak já ho mohu ovlivnit tím, že nějakou potravinu rozvařím. Takže glykemický index rozvařených těstovin bude mnohem vyšší než al dente. Takže víme, že těstoviny al dente jsou na ten proces trávení samozřejmě delší, protože tomu tělu trvá déle, než tu energii z nich jako kdyby uvolňuje dál. Takže určitě tam bude patřit sacharid, z polovinu talíře by měl být sacharid, takže opravdu celozrná nějaká těstovina nebo brambor, samozřejmě ne hranolka.
1: Třeba také zelenina, do toho patří.
0: Zelenina do toho určitě patří a kus té živočišné nebo rostlinné bílkoviny, pokud to správně zkombinuju.
1: Takže vlastně půlka toho talíře jsou ty sacharidy, čili ty brambory nebo těstoviny.

0: listoviny.
1: A zelenina může
0: a
1: být?
0: Zelenina, aha, to je polovina ano, talíře, čtvrtina, aha, potom bude
1: bílkovina, bude kus masa, můžu si tam dát volské oko, můžu si tam dát klidně i to tofu, můžu. Ano, ano. Všeho s mírou, není prostě nic zakázáno, musím to vyvážit. Ano. A ta poslední třetinka část? Je to opravdu tuk, který má dvojnásobnou energetickou hodnotu než všechny tyhle ty předchozí živiny. Takže ten tuk, já když orestuju, já když si udělám to maso, udělám si to z kůží, budu tam mít samozřejmě ten poměr toho tuku v tom jídle. Určitě nezaleju to maso šufánkem másla, ale určitě ten tuk tam bude mít důležitou roli právě pro vstřebávání ADEK vitaminu, pro vstřebávání ADEK vitaminu samozřejmě ze zeleniny, takže je to důležitou složkou vyvážené stravy.
0: Úplně na závěr, protože už jsme opravdu v samém závěru dnešního povídání, strašně to letí a určitě si spoustu věcí ještě necháme na příště, ale je nějaká pomůcka, protože seniori všeobecně málo pijí. Kolik by toho denně měli vypít? Třeba kolik sklenic vody?
1: Je to přesně tak, že u těch seniorů vyhasíná ten pocit žízně, ale je to velice důležité. Samozřejmě, že ti seniori, pokud už se rozhodnou něco teda vypít, tak většinou preferují sladké nápoje, což se zase dostáváme
0: takže
1: k tomu důvodu.
0: Takže to ne.
1: Sice ne nápoje, takže to ne. Pokud řeším vysoký krevní tlak, tak si hlídám to množství v těch nasycených minerálních látkách, sodíku a vápníku. Takže za mě je to opravdu buď ovocný čaj, nebo obyčejná voda, pokud to tak jde, s troškou třeba ovocné šťávy, klidně to tak jde.
0: A bylinky,
1: bylinkový
0: čaj.
1: Tam bych byla zase opatrná, pokud je tam
0: alergický.
1: Nějaká medikace většinou, pokud jsou tam léky, které jsou užívány, tak ty bylinkové čaje, tam bych byla velice opatrná a určitě bych to hodnotila někde s lékařem nebo s lékárníkem, ale obecně se dá opravdu říct, že by tam mělo být tak 40 ml na kilo, jo, když se takhle řekne, takže když budu mít 50 kilo, tak 2 litry mě stačí.
0: 50 kilogramů, 2 litry tekutin. Výborně.
1: Tak je to tak.
0: Děkujeme moc za tohle povídání, ke kterému se určitě ještě musíme vrátit, protože je spousta věcí, na které vy se ptáte, které jsme neřekli, aby bylo i více prostoru pro vás naše posluchače, takže vezmeme to jako takové základní vstupní povídání a děkujeme moc paní Markétě Karasové, nutriční terapeutce, člence projektového týmu společnosti Edukol v projektu Podpora neformálně pečujících. Díky za váš čas a moc se těším zase na viděnou a naslyšenou.
1: Já také moc děkuji. Nasledanou.
0: Zůstaňte s námi i dál. Za chvíli jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc v 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Patika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku. Jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží? Kdy je třeba je odstranit? Jaká může činit zdravotní trápení? A kolik se jí vlastně odstranit dá? Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka. A znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
2: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Jedenáct hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Pětní setkání v Olomouci dnes připomene 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce. Policejní hlídky tento týden častěji kontrolují řidiče. Písečná na Jesenicku investuje do opatření k zadržení vody v lesích. Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 39 stupňů. Hezké úterý u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Na Václavském náměstí v Olomouci si dnes před 13. hodinou lidé připomenou 720. výročí vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. V Olomouci se v létě 1306 zastavil při svém tažení do Polska. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla smrt Václava III. Znamenala zlom ve středoevropských dějinách.
5: Ty se otřásly v základech a mohly se úplně přepisovat. Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned tří, kromě té české, také polské a uherské. No a právě ta druhá, ta polská, zamíchala zásadním způsobem kartami.
4: Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
6: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu a takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz.
4: Cesty v obecním lese Písečné na Jesenicku upravují dělníci. Opatření za téměř 2 miliony korun mají pomoct zadržovat vodu v krajině. Hotové by měly být do září, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
7: Zejména na stávajících takzvaných linkách, to jsou lesní cesty, kterými se sváží dřevo z obecního lesa, budou upraveny tak, aby voda, která po nich teď byla odkloněna do porostu lesního, budou tam různé odháňky, opatření typu jáma, hráz jáma. V podstatě principem je to vyhloubit nějaké jámy, do kterých ta voda nateče a vsákne do podloží a neodteče po povrchu.
1: Sport.
4: České tenistky mají za sebou úspěšný vstup do turnaje Canadian Open. Do druhého kola postoupili Nikola Bartuňková a Karolína Plíšková. Ve stejné fázi už jsou také Sára Bejlek a Kateřina Siniaková. Bejlek dnes večer čeká zápas proti Polce Švjontekové. Siniaková se krátce před půlnocí našeho času utká s Rakimovovou z Uzbekistánu. Jedinou českou tenistkou, která zatím v Torontu skončila, je Tereza Valentová. Ta vypadla po porážce s Američankou Townsendovou.
1: Počasí.
4: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách 28 až 32. A foukat má mírný jižní od vyšších poloh jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zdržet se můžete na silnici 47 u Lipníku nad Bečvou ve směru na hranice. Na 50. kilometru cestáři opravují svodidla a je tam uzavřený pravý pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Jsou nejrychlejšími savci naší planety. Mají menší hlavu, dlouhatánské končetiny i ocas a neumějí příliš hlasitě zařvat. Představte si, gepardy vám představíme v našem prázdninovém seriálu, ve kterém každý všední den u nás o prázdninách ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc navštěvujeme 70-letou paní Zo na Svatém kopečku v Olomouce a dnes tedy i ty kočkovité. A v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc teď také jedna vzpomínka na hit 80. let. To budou Decibely lásky a ještě potom také Pavel Didovič s tou krásnou bláznovou ukolébavkou.

0: nedoporučujeme hřáti se mou ovečkou. Bláznová ukolebovka, ty mě můžeš hřát, to jenom v písničce. 11 hodin 12 minut také v dopoledním hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc. No prý se dneska jezdí možná i do Afriky, do Asie, až přes arabský poloostrov, Irán, Střední Asii, po Indii, trošku se schladit. A taky do původního habitatu geparda štíhlého. Gepard štíhlý je jediným žijícím zástupcem rodu gepardů, patří do podčeladí malých koček, umí běžet více než 100 kilometrovou rychlostí, ovšem na kratší vzdálenosti sprinter. Od konce 90. let geparda štíhlého chová zoo na Svatém Kopečku, kde v současné době můžeme pozorovat i gepardí maminku s mláďátky.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Koťata pijí od matky, což je dobře, protože oni by měli asi tak do půl roku ještě pít od matky. Jinak samozřejmě, jelikož byl větší počet narozených koťat, tak už od měsíce je zvykáme na maso, protože matka určitě neměla tolik mlíka, aby je odkojila. Takže určitě můžete vidět, jak tady trhají králíky, který mají teda nejradši.
3: S ošetřovatelkou Hankou Dostálovou máme krásný obrázek, protože je poměrně brzy a jsme tady u gepardů sami a oni jsou opravdu dost blízko u plotu, máme je na dosah. Jaké další aktivity se tady dějí už v této velikosti, v tomto stáří těch koťat?
2: Ty aktivity jsou od malička, když jsme je vlastně pustili kolem toho druhého měsíce do toho menšího výběhu, tak samozřejmě tady dováděli, blbli, hráli si s balónama, hráli si sami ze sebou, hráli si na hoňky, skákali nám po těch parkosech, takže stejné aktivity, akorát se to zvyšuje ta intenzita.
3: Na návštěvníky musí být zvyklí, protože už k nám přišli další dva lidé a nehnuli brvou ani chlupem.
2: Samice je naprosto klidná, jak vidíte, vyrovnaná, nemá problémy s návštěvníkama. Pro jistotu máme tady ještě takový ploteček, aby opravdu ty návštěvníci nechodili až k tomu plotu.
3: Zatím jsou pořád v takovém menším výběhu, nicméně už jsem viděla, že ten velký je připravený, posečený. Přemýšlím, že to je tak rychlé a tak aktivní zvíře. Jaký pohyb potřebují ta mláďata?
2: Potřebují hodně běhat, aby zesilili, a když se opravdu podíváte, měli jsme tam skákadla, ty teda snižujeme, protože přece jenom gepard není skákavé zvíře, je to sprinter, ale rád leží na vyvýšených místech, takže budou tam mít takovou palandu, kde si můžou lehnout, a jinak musíme ještě po psounech, kteří samozřejmě lícou po celé zoologické zahradě, upravit ten výběh, aby nám ty koťata náhodou neotekly k oryxům, protože to by pro ně nebylo vůbec dobré.
3: Z nuly na 100 za 3 vteřiny, to je sen motoristy. Rozběhnou se třeba nějakou fakt jako vysokou rychlostí i v tom výběhu?
2: Z nuly na 100 ne, ale teď momentálně jsou ještě malinci, ale když potom budeme mít komentované krmení příští rok u gepardu, tak určitě uvidíte, že dokážou pěkně běhat.
3: Je nám jasné, že jim dodáváte maso, ale co dalšího v té stravě musí mít?
2: Vitamin A, D a hlavně teda vápník.
3: Teď ta ideální sestava klidná, jak vychovává matka gepardice?
2: Ona si nechá skoro všechno od těch koťat líbit, co jsme se tak dívali, oni si s ní hrajou, koušou jí do ocasu, hlavně teda, když byli menší, tak jeho měli tu špičku ocasu, koušou jí do hlavy, perou se s ní a ona teda zatím klidně všechno snáší.
3: Základní prvky, jak rozeznat geparda.
2: Nejtypičtější je na něm černá šmouha, která se táhne od koutku oka až do koutku tlamy. Měl by být štíhlý, vysoký, ne jako třeba levharti, kteří jsou trošku zavalitější a menší.
3: Je pravda, že nezatahuje drápy?
2: Když jsou koťata malé, přibližně do 3-4 měsíců ještě mají tuto schopnost, ale potom ji ztrácí.
3: Proč?
2: Protože potřebují, aby ty drápy používali při lovu. Jako sprinteři se potřebují o ty drápy opřít, když honí tu antilopu.
3: Taky si je potřebují brousit?
2: Občas vidíme, že si je brousí.
3: Už jste zmínila, že příští rok bude k dispozici komentované krmení. To znamená, že tady koťata ještě stále budou. Jak dlouho si je může zoo Olomouc nechat?
2: Uvádí se, že by ty koťata měly být s matkou přibližně do roku a pak by bylo dobré, kdyby ještě spolu byly přibližně do 2 let, protože matka je v přírodě opouští právě kolem toho 2. roku, až je naučí lovit.
3: Teď se tedy kojí, kdy se podává další strava, jinými slovy, jaký je ten režim gepardů během dne?
2: Já jim potřebuju vštípit do hlavy, že když je zavolám, že musí přijít za náma do ubikace, takže třeba ráno dostanou křepelky nebo něco malého na zavolání přijdou a odpoledne většinou kolem té 1 hodiny se krmí.
3: Jak se volá na gepardy?
2: No, jménem. Zavoláme kočku jménem, ukážeme jí králíka nebo něco a ona samozřejmě přijde a ona vlastně vrkáním a cvrkáním si přivolá koťata.
3: Gepardy, tedy maminku i s mláďaty, můžete vidět v Zoo Olomouc. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom naskok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Naskok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Za prašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ale někdy se pořádná postava silnější docela hodí. Vzpomeňme třeba Zdeňka Srstky, anebo za chvilinku urostlého osobního strážce i v písni. Tedy ona bude zpívat ta ochraňovaná Whitney Houston a napadne nás, určitě si vzpomeneme na Kevina Costnera. Stěhovati ve třicítkách, čtyřicítkách je samozřejmě velký zápřah, fyzikální, fyzický, no a potom ještě i historický. Právě probíhá velké stěhování sbírek Centra muzejní archeologie z Chudobína do Olomouce.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Tak proměnil se ve Zdeňka Srstku. Pomáhá, nebo natáčí, přihlíží Aleš Spurný. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, úžasné přirovnání. Já jsem obklopen s valnatými chlapy, kteří tu nosí a vozí velké krabice naplněné tu hlínou z nějakého hrobu, tu velkou nádobou v lepším nebo v horším stavu. 2500 krabic se stěhuje dnes z Chudobína do Olomouce na Wittgensteinovu ulici. Byl to pro mě velký zážitek podívat se do obou dvou těchto prostor, těchto pracovišť, těchto depozitů. A v tom Chudobíně to je barokní sýpka, krásná historická stavba, ovšem úplně asi nesvědčí tomu, aby se v ní dlouhá desetiletí skladovaly archeologické nálezy. No a my tu máme právě vedoucí Centra muzejní archeologie Pavlínu Kalápkovou. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Ono vůbec to Centrum muzejní archeologie, to je pojem, který je pro mě nový. Vy spadáte pod vlastivědné muzeum, pracujete ve vlastivědném muzeu, ale tahle ta organizace zahrnuje víc těch institucí.
3: Ano, my jsme společné pracoviště Univerzity Palackého a Archeologického centra a vlastivědného muzea v Olomouci. Vznikli jsme od 1. ledna letošního roku.
2: Co vám tahle ta kooperace nabízí, co vám poskytuje?
3: Řádnou péči o archeologické nálezy. Díky spojením našich tří institucí můžeme zodpovědně a řádně se starat o to, co jsme získali při archeologických výzkumech, nejenom tady na území Olomouce nebo Olomouckého okresu, ale na celém území Olomouckého kraje.
2: Olomoučané a hlavně posluchači Českého rozhlasu Olomouc dobře vědí, že tu máme nejen ulici Wittgensteinovu, což byl filozof, který se městem myhl, ale máme tu třeba taky ulici Vanklovu, což byl člověk, který je s tou Olomoucí spojený mnohem víc a hlavně tedy i s tou archeologií olomouckou.
3: De facto Jindřich Vankl společně se svými kolegy, spolupracovníky zakládal vlastenecký muzejní spolek v Olomouci, což bylo první české muzeum na území Moravy a hlavně zakládal ho jako muzeum archeologické, tedy místo, kde budou ukládány především i jeho archeologické nálezy, nebo Jindřich Vankl je otec moravské archeologie.
2: Já už jsem si dnes prohlížel popelnici z doby bronzové od lidu popelnicových polí, ale zachovaly se tu už ty nálezy, které vykopal Vankl a jeho kolegové?
3: Samozřejmě, já jsem vám ukazovala právě ve skladu v Chudobíně piloty dřevěné kůly, které Vankl získal při výzkumu Národního domu. Když se stavil Národní dům v Olomouci, tak v roce 1886 získal tyto dřevěné piloty.
2: Dnes máme 720 let od vraždy posledního přemyslovce na českém trůnu Václava III. V prostorách Olomouckého hradu nebo kapitulního děkanství pod katedrálu svatého Václava. Máte ve vašich sbírkách i exponáty, artefakty, které odkazují na tuhletu dobu?
3: Samozřejmě, v Chudobíně jsme šli kolem krabic z domského návrší. Velký výzkum Víta Dohnala, který byl realizován právě v tomto areálu od 70. do 90. let 20. století a chodil jste vedle krabic, které můžeme i datovat do počátku 14. století.
2: A tenhle ten přesun 2500 krabic je asi velká logistická akce. Jak dlouho jste to plánovali, co všechno to zahrnuje, kromě toho, co dnes vidíme?
3: Kdybych chtěla být upřímná, tak jsem to plánovala skoro 20 let, protože po roce 2007, kdy jsme tu sbírku v Chudobíně dávali dohromady, tak jsme si říkali, že nejpozději do roku 2009 přestěhujeme zpátky do odpovídajících depozitárních prostor. To se bohužel nestalo a podařilo podařilo se nám to vlastně až teď při vzniku Centra muzejní archeologie a hlavně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, který nám umožnil pronajmout část svého depozitáře, nového depozitáře, který si vybudovali pro své sbírky.
2: Co to pro vás znamená, co to znamená pro ty exponáty?
3: Záchranu, čistou záchranu, protože v tom Chudobíně to nebylo v ideálních podmínkách a nám se podaří vlastně ty předměty skutečně uchovat. A také vlastně možnost prezentace. Právě teď chystáme v muzeu, ve Vlastivědném muzeu v Olomouci, takový malou výstavku, říkáme tomu příběh pokladů doby bronzové, kterou právě teď instalujeme a můžeme ji konečně zase po 20 letech ukázat lidem.
2: A jak bude dál tedy pracovat ten váš nově vzniklý ústav, protože já si pamatuju, že ve Vlastivědném muzeu působil archeolog a dnes je vás tam kolik vlastně?
3: Tak je nás 7 na Centru muzejní archeologie, jsou to kurátoři, jsou to lidé, kteří budou mít na starosti nejenom péči o tyto sbírky, ale především jejich prezentace a zpřístupnění nejenom široké, ale především i badatelské veřejnosti. A kromě toho, že se budeme starat o starou sbírku archeologické vlastivědné jedného muzea v Olomouci, tak přebíráme také třeba archeologické nálezy archeologického centra, které jsou nyní uloženy v Žádlovicích a o které jsme dostali také do zprávy.
2: Vzpomínám si, jak jsme byli u výzkumu půdy na místě, kde stával hrad Tepenec s paní Vránovou z tamního centra, takže i tyhle ty exponáty. My jsme se vlastně byli s antropologem dívat zase někde v Holici, že tam byl depozit.
3: Ano, to je depozitář na Lipenské ulici. Antropologický materiál z archeologického centra ale nebudeme mít přímo ve správě. To se bude předávat do specializovaného pracoviště ústavu Antropos Moravského zemského muzea v Brně.
2: A teď asi zásadní otázka, protože od většiny archeologů stále slýchám, my děláme ty průzkumy, my vykopáváme, ale nemáme to kam dávat, abychom to potom řádně tedy zaprotokolovali a ten výzkum mohl pokračovat. Tímto projektem, tou budovou, u které stojíme s těmi velkými klimatizovanými halami, tohle to končí nebo se taky brzy zaplní?
3: Ne, je to jenom začátek. My se musíme přestěhovat do prostoru vlastnictví Olomouckého kraje a věříme, že nás Olomoucký kraj podpoří v našem projektu vybudování centrální depozitáře právě nejenom pro uložení archeologických sbírek, které jsou v majetku Olomouckého kraje, ale i dalších muzejních předmětů, které v současné době mají problém s uložením.
2: Tak držíme pěsti, těšíme se na další výstavy, prezentace a fascinující objevy olomouckých archeologů a děkujeme Pavlíně Kalápkové, že nás provedla touhletou akcí, která vlastně zachraňuje exponáty, které teď budou v lepších podmínkách. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Kraj Hané a Jeseníků je velmi krásný a podmanivý. Pole protínají remísky, lesy přecházejí v hluboké rokle a horské vrcholy. A ke všem těm místům, známým i málem zapomenutým, se vážou pověsti. Pověsti z Olomouckého kraje. Pojďme je společně objevovat. Až do konce prázdnin poslouchejte každý všední den po 9:00 Český rozhlas Olomouc. Těším se na vás, Igor Bareš.
1: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o 5. studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19:00 v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

Veršovat se bude, předpokládám, aktuálně k tomu vedru dneska, předpokládám, po 16. hodině Fousadlo. Josef Fousek, tak si říká on sám, tak mu říkali v semaforu, a když ho poprosíte, zavoláte mu, spojíte se s ním, tak možná zaspívá něco jako zešílim, už z toho horka zešílim.

0: Fia. Babské rady.
1: Čerstvý salát utržený na zahrádce je delikatesa. Pokud vám však už malinko povadnul, stačí salát lehce opláchnout studenou vodou a dát ho na chvíli do lednice. Tím se jeho listy napíjí a znovu zpevní. Ještě účinnější je malý trik se stonkem. Když ho dole seříznete a salát postavíte do misky s vodou, vydrží svěží o několik dní déle, podobně jako květiny ve váze. Největším nepřítelem salátu není sucho, ale přebytečná vlhkost. Proto se doporučuje zabalit salát do papírové utěrky. Ta nasaje přebytečnou vodu. Salát krájejte vždy těsně před konzumací, jakmile listy nakrájíte, rychle povadnou. Lepší je vždy odebírat listy postupně a zbytek salátové hlávky nechat v celku. Salát patří v lednici do spodní přihrádky na zeleninu, kde je nejnižší teplota. A vyplatí se, aby měl kolem sebe prostor. Pokud ho umačkáte mezi ostatní potraviny, i to má vliv na to, že nevydrží v ideální kondici dostatečně dlouho.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Vylete do Itálie, do starého Říma, Koloseum, Nero, Caligula a možná i lehce, ovšem do takové nedávnější historie, tak třeba do 30. let, nabídneme také ve zmínce na pozvánku na olomoucké nejen shakespearovské léto. Protože, jestli jste to nevěděli, tak pan Havelka a operní pěvec pan Plachetka udělali po svém písničky Voskovce, Vericha a Jaroslava Ješka. A to bude součástí programu letošního vydání olomouckého nejen shakespearovského léta. Ale to je jenom jedna ze zmínek a zastávek za chvíli v poledním zpravodajství Českého rozhlasu Olomouc. Pokud možno, příjemný horký den.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Zdravím vás všechny z Českého rozhlasu Olomouc, jsem tady na návštěvě a zatím se mi tady moc líbí.
2: Nejvíce mi líbila místnost s moderátorem a to tady fajn.
3: Zdravím celou naši partu a je to tady super!
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hřebíková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoučané si už za chvíli připomenou výročí vraždy posledního Přemyslovce Václava III. Stání pro turisty a karavany ve Vrbně pod Pradědem je opět v provozu. V letním kině dnes začíná festival olomoucké, nejen Shakespeareovské léto. Dnes bude jasno z maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Dnes uplyne 720 let od vraždy posledního Přemyslovce, krále Václava III. V Olomouci. Zájemci si ho mohou připomenout už za necelou hodinu při pietní akci před budovou arcidiecézního muzea, kde Václav III. Zemřel. Pokračuje mluvčí projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáš Kryl.
4: 5 minut před 13. hodinou bude možnost položit květiny v dolní kapli katedrály k soše krále Václava III. A potom přesně 6 minut po 13. hodině se na 7 minut rozezní dómské zvony, aby připomněli posledního mužského Přemyslovce, který byl v Olomouci úklaně zavražděn.
3: Brbno pod Pradědem opět zprovoznilo areál pro karavany v místní části Mnichov. Mimo provoz byl od dubna. Silničáři totiž opravovali nedalekou cestu a do areálu se nedalo dojet. Říká nezávislá místostarostka Brbna pod Pradědem Iveta Pešatová. V areálu je třeba dobíjecí stanice nebo oltán s ohništěm.
5: Ta cesta směr na Drakov od křižovatky na Zlaté hory, tam nebyla spravována strašně dlouho a byly tam díry a ti obyvatele si tam ničili prostě auta. V současné době už je komunikace opravena a turisté mohou využívat vlastně těch prvků, které tam v současné době máme.
3: Průřez nejoblíbenějšími inscenacemi z repertoáru divadla Tramtária nabídne tradiční festival olomoucké, nejen Shakespeareovského léta. Hostí ho ode dneška do 16. srpna areál letního kina. Podle jednoho z organizátorů, Marka Zahradníčka, se diváci můžou těšit především na komedie.
6: Lidé v létě se chtějí bavit, chtějí mít dobrou náladu, tak by to vlastně ten náš letní festival už po 11. měl zajišťovat. Čili z toho repertoáru diváci mohou přijít téměř na veškeré inscenace, kromě asi dvou, ale i na komedie jsou tam úplně všechny. Sport.
3: Na tenisovém Masters v Montrealu se spolu utkají dva hráči prostějovského klubu. Vít Kopřiva totiž v prvním kole vyřadil domácího Galarnoa 2x6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou. Počasí. Dnes bude na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 30 stupňů, vítr mírný jižní a zítra očekáváme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách odpoledne a k večeru při zvětšené oblačnosti můžou nastat přeháňky nebo bouřky, nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31 a vítr slabý jižní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D35 je na 293. kilometru ve směru Ostrava hlášeno porouchané vozidlo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Českém rozhlase Olomouc přejeme dobré odpoledne. U mikrofonu je také dnes Tomáš Kedzior. Začínáme s písničkami na přání na telefonu 221 555 444 a SMS-kovém lince 723 70 33 51.

První přání z Českého rozhlasu Olomouc patří k svátku vnukovi Domčovi Šmídovi do Ludmírova. Hodně zdraví, lásky, všeho krásného, splněná přání a boží požehnání s Olinkou, Maruškou a dalšími. Pozdravují babička, dědeček, Libor, Soňa a rodiny ze Skřípova, Ludmírova, Litovle a Červenky. Velký pozdrav je také mamince Emilii Dajčerové ze Slovenska, z hradu Strečno, posílá posluchačka.

0: Paní Ludmila z Doubravice na telefonu Českého rozhlasu Olomouc, pěkné poledne.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát a popřát našemu vnukovi Dominikovi tichým odopalením. Napřejeme mu hodně zdraví, štěstí, božího požehnání. A ještě jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovi Cerhákovi do Nemile, Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Ujezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc a sousedce Lidie Jarolimové a Lidie Ziglové do Doubravice a Člešné Vajzové rodině. A je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechno, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuji, pěkně mějte se, hezka z ní následnou Gottwaldovi.
0: No a k tomuto přání také dáváme ještě do Skřípova pozdrav našemu bráškovi Jarovi Přikrylovi, který má 68 let. Písnička s přáním zdraví, lásky a božího požehnání je od sourozenců Heli, Magdi, Pepy a píšou také Míra, Romek a rodiny ze Strmilova, Prostějova, Ludmírova, Litovle a Červenky. A je to písnička, která patří k svátku těm, jejichž jméno je právě v kalendáři.

0: překoná.
1: Písničková přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Marta z Havířova, dobrý den.
2: Krásné horké léto, zdravím všechny Dominiky, ze srdíčka zdravím Tomášku vás, všechny moderátory, taky do Krnova zdravím Aničku Postyčilovou, Slavku do Brumovic, Danu do Krnova, celou svoji rodinu do Krnova, kde jsem se narodila, celý rozhlas Olomouc, okolí Olomouce a všechny, prostě, které znám osobně, tak ze srdíčka posílám písničku Bylo léto, horké léto, tak jak má být. Opravdu jsou horké dny, ale vzpomínám si na svoje dětství v Krnově, kde jsem byla mladá holka, ale taky byly takové vysoké teploty. Tak pokud možno, buďte všichni venku, jo, užívejte daru života, mějte žijte v pohodě, nezajímajte se o cizí lidi, ale žijte svůj vlastní život z radosti a ochotou, když se ráno probudíte. Tomášku, děkuji, ano, shledanou.
1: A my zdravíme do Havířova, písničku přidáváme také do Ješova, Pepovi Šmoldasovi, Chytilovým, Aleně Šmoldasové, do Kovářova a Míle Šmoldasové, do Litovle, blahopřeji a zdraví paní Alena Zezulová. Do Zábřeha pro Dominika, ať má krásný sváteční den a slaví ho s úsměvem. Štěstí a zdraví přeje babička Anička.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ján Jackuliak.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A hned po telefonu zdravíme do Petrova nad Desnou pana Michala. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Poslucháčům i vám. Já bych chtěl popřát babičce, mamince, tetě, Jarmile Zvorníkové a Aničce Novotné z Ostřelmová k narozeninám, co teď oslavili o víkendu. Všechno nejlepší, zdraví, štěstí, bobule a životní pohodu. A ještě bych chtěl popřát Jardovi Šavlovi pustit písničku a jeho ženě.
3: Michale, děkujeme. Zdravíme jmenované. Písnička patří také naší babičce, paní Poučové z Horní Sokolomy, jako poděkování za skvělý oběd. A dnes slaví svátek Dominik Troják ze Sobotína. Hodně zdraví, štěstí a přeje celá rodina Dudkovičová.

0: Marcel Zmožek a písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc s paní Jiřinkou ze Sudkova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc, příjemného moderátora. A chtěla bych uplatit písničkou svoje přátele, kterými si hrajeme. Jsou to Válkový Dora Potina, Anička Dobrudová, Maruška Dokoršová, Láďa Dotovačová a Krista do Šunterka. Děkuji Tomášku, mějte se hezky a příjemnou službu a dobrý návrat domů. Děkuji.
0: Tak, děkujeme, hezky zdravíme do Sudkova, jmenované a písničku posíláme také Daně Horákové do České Vsi, která dneska slaví kulaté narozeniny. Pevné zdraví, štěstí a pohodu společně přejí Anka a Maruš. V sobotu bude oslava. Děkujeme za zahrání paní Aleně Zezulové a zdravíme ji, píšou Šmoldasovi a Chytilovi. Thank you.

0: Další telefonující do Českého rozhlasu Olomouc je paní Marie z Červené Vody. Dobré poledne.
1: Dobrý den, já bych chtěla nechat poslat pěknou písničku Janě jako manželům pospíšili kolem doroštění a Janě Moravskové do tatince, kdybyste být jako pro potěšení a víc ne.
0: Tak to stačí, písnička je připravená, zároveň věnujeme ke kulatým narozeninám naší vnučce Vanesce Brenkusové. Jen to nejlepší, štěstí, zdraví a úspěchy ve škole přejí babička Eva, děda Pavel, tatínek a teta Anička. Věnování je také paní Smrčkové do Pískova k obědu a kávě blahopřeje a pozdravuje sestra s rodinou.

Dalšího Dominika tady máme, je to Dominik Hulák, kterému přejeme zdraví, štěstí, osobní a rodinnou pohodu, lásky a také úspěchy ve sportovní škole. A zdravíme taky jeho brášku, píšou teta Hela a rodina Přikrylova. Písnička je také pro radost a dobrou náladu v těchto vedrech naší mamince Mařence Recové ze Hvozdu a přání je do domova seniorů v Bohuslavicích. Všem tam posíláme pěknou písničku, píše paní Maruška.

0: Dejl, písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc a pan Láďa Stovačová. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, ještě jednou vás zdravím, děkuji vám, že jste mi vybral písničku, děkuji vám, že jste mi vzal, zdravím celý Český rozhlas Olomouc, český posluchače, a tu písničku bych chtěl poslat paní Jiřince z Osudkova, která mě před chvíli volala. Děkuji vám za písničku, paní Jiřinko. Paní Maruse do Kroměříža, paní Maruse do Přerova, do pečovateláku, mesece na Elenku do Kroměříža, přeju brzky uzdravení. Panu Jiřímu Zolitovle a Pepičkovi Jeklovimu do Tovačova. Všetkém přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody. A je to pro všechny a i pro vás do rádia.
0: Zdravíme do Tovačova všechny naše posluchače a věnování je také pro paní Jarku Doubravovou do Vyšehoří k jejím krásným 80. narozeninám, které oslavila včera. Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti za celou rodinu přeje sestra Anna.

horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: A v písničkách na přání je na telefonu paní Lída z Raclavic. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Tomášku. Já bych tu písničku chtěla poslat jenom tak pro povzbuzení těm, co jim teda zrovna není moc dobře v tom horku, hlavně v těch městech. Takže bych pozdravila paní Irenku z Hulína, není ji teda slyšet, tak doufám, že ji není nějak špatně. A potom sestře Marii Dobřerova a ozývá se tam někdy nějaká paní Lída, že je nějaká sama a jako je smutno, nikdo ji nezavolá, tak ji taky zdravím. Ať to přežijou všichni to horko, na to vydržíme. Moc vám děkuju.
2: Pěkně zdravíme, zpívat bude Karel Hala, také Marušce Dojavora, Jarmilce, zdravíme, píše posluchač Standa, také paní Helena Vrátilové pro dobrou náladu od kamarád.

0: Karel Hála, Český rozhlas Olomouc a paní Majka, která nás i s dalšími poslouchá v domově seniorů v Bohuslavicích. Dobrý den.
1: Dobrý den a zdravím vás moc, pane Tomášku, a váš rozhlas bezvadné. A Maruška před chvílou mě taky nechala zahrát, tak ji to oplácím. A ještě paní sousedce moji a svatko, ty ešli mě posloucháš, tak ať taky slyšíš, že tě hraju, tak aj tobě zahraju. A ještě jsem někému chtěla. A tady paní sousedce, co je se mnou na pokoju, tak všetkým vám hraju od pana Tomáška nějakou písničku. A děkuju.
0: Ano, to jste řekla pěkně, protože zpívat nám bude Radek Tomášek.

Zpíváme si a hrajeme na vaše přání každý den v poledne a také po 17. či 18. hodině, to podle toho, jestli je všední den anebo víkend, takže další hodinka písniček na vaše přání dneska v 18. a to bude dechová a lidová muzika. Ještě tu máme věnování milé Staňce Eliášové, pohodové dny plné zdraví a duševní síly přeje paní Hela, která na tebe myslí. Zdravíme ještě jednou všechny Dominiky, kteří mají svátek a písničku posíláme třeba také na dálku herci Jánu Jackuliakovi. Bude v pořadu Alex a host po 13. hodině v prázdninové repríze. Tak si poslechněte.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomouci začalo stěhování jedné z největších archeologických sbírek v Česku. Pracovníci olomoucké nemocnice nabízí budoucím rodičům novou mobilní aplikaci. Tým vědců objevil v barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra čekejte jasno z maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc a Markéta Janíková. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje víc než milion předmětů. Pokračuje archeoložka Pavlína Kalápková.
2: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu a prvních dnů s novorozencem by měla v budoucím rodičům pomoct nová aplikace, kterou připravili pracovníci Olomoucké fakultní nemocnice. Obsahuje například rady, videa, předporodní kurzy a důležité kontakty, vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jeho členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu, pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
0: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Krým, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dnů. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se řítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Sport. Fotbalisté Sparty v úvodním třetím předkole Ligy mistrů na Letné dnes večer přivítají Olympique Lyon. Odveta je na programu za týden ve Francii. Vítěz dvou utkání postoupí do závěrečného čtvrtého předkola, kde se potká buď s Fenerbahce Istanbul nebo Štýrským Hradcem. Počasí. Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31 a vítr slabý jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D48 mezi 4. kilometrem a začátkem dálnice směrem Olomouc je hlášeno pomalu jedoucí vozidlo údržby, a to v odstavném pruhu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Svým vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den, pardon, to je z toho úvodu, dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český, dobrý den, zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
4: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte,
1: mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale přitom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já jsem musím, musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a moje práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota. Tá temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na trhu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčenie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodenický hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno v tom filme, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si? Ano, jasně. Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi nadšený z rozprávy, kde se zpívá. Ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá
0: čo
1: krása.
0: Erbenovské pojetí.
1: Áno. Ale tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je s námi herec Jan Jackuliak. Vy jste končil ten minulý vstup, že aj dětem by se toto mělo ukazovat. Myslel jste tedy tu novou podobu Zlatovlásky, tak jak jste ji natočili vy?
1: Ano, myslím
0: protože
1: si...
0: Jenom dokončím, protože vy máte malého syna, 6letého, 7letého vlastně už, tak jak reagoval na pohádku, ve které vy jste hrál toho zlého krále?
1: Můj syn... Ja keď som dostal scenár, tak samozrejme som si to doma čítal, nahlas som si to čítal, ja si to čítam nahlas tie veci a počúval to. A niektoré, tak sa o to zaujímal, že čo to je ako pri každom scenáre. A potom som ho zobral takto, aby som bol úplne presný. Bol som na natáčaní, bol som na tom hrade Sovinec, boli sme tam týždeň, stretol sa s kaskadérmi, bol na koňoch, šermoval, zobral som ho medzi tú filmárskú proste tlupu ľudí, takže tak nasával to prostredie, mal na sebe rytierský taký kostým, samozrejme len ohraničený pre neho, držal meč, videl natáčanie príchodu koní, videl všetko, ako sa na tej lúke odohráva, čiže už bol v tom, že to je vlastne, musím povedať úprimne, že to je vlastne ako keby fake, áno, tak že to natáčanie, potom v tom kine vidíte ten výsledok. Takže on bol aj na tej druhej strane kamery. Samozrejme, keď bola premiéra filmu v Lucerne, tak celý film tak zvládal, ja som to musel komentovať, on tak pozeral, hovorí, čo toto si čítal, toto, áno, toto. A na konci, keď ten zlý král umiera dosť drsným spôsobom v tej rozprávke, pre deti myslím drsným, tak to nezvládol. Nezvládol to, vybuchol, začal kričať v tej lucerne, musel som ho zobrať preč, samozrejme, prepáčte diváci, nebolo to nič zlé, áno, on vybuchol len preto, že bol nahnevaný na Lamboru a začal hľadať Lamboru po filme, že si to s ním vysporiada,
0: že ho zničí,
1: že sundal taťku, hovoril. Ale potom samozrejme, keď si to pozrel druhýkrát, tak bol rád. A videl to, už to pochopil celé. No, ale stále hovorí, ja toho Lamboru ne. To ne, ten mi sundal taťku.
0: Ale tak když váš syn u toho je, u toho natáčení, proniká do toho prostředí, očividně se mu líbí, tak je možné, že bude hercem? Že bude ve vašich šlépích?
1: Toto je veľmi ťažká otázka. Ja nechcem sa mu starať do toho, kam pôjde. Samozrejme, že nasáva tam, kde žije veci, pretože Špongia je veľmi vnímavý, je veľmi citlivý, je to svojím spôsobom aj rebel, čo je fajn. Ja by som bol úprimne nerad. Nie je to ľahké povolanie. Je to povolanie, že pracujete s dušou, pracujete s časom, pracujete so všetkým. Čo keď máte otvorené oči a dušu, tak vás môže aj dostať inám. A nie je to ľahké v rámci toho, že to už ten show business je trošku nakrivený v nejakých veciach. Bol by som nerád, keby sa toho dotkol. Je to jeho vec. Ja ho budem smerovať, aby to pochopil. Začal sa venovať takým, keď teraz už píše nejaké veci, tak začal sa venovať tomu, že píše scenáre. Už teraz akože je prvák, síce samozrejme je to ako v jeho hlavičke, ako si skladá písmenka, ako si skladá vety, ale už tam má nejakú myšlienku, už má názor, už to hovorí. Takže dúfam, že keby sa dostal na tú druhú stranu kamery, bol by som radšej.
0: Hargo, to som musel sa naučiť psa? Ty je v první třídě?
1: Áno, áno.
0: A už si píše takové své dětské první scénáře.
1: Ano, ano.
0: A vy to určitě schováváte, archivujete jednou, až natočí nějaký velkofilm, tak...
1: Ano, celé to archivujem, dávam to dohromady. Teraz si čítá právě scénár, já jsem teda mal takový velký záskok divadla Astorka od Grossmana v Neveste. On sa bol pozrieť na to a teraz si číta celý scenár tej nevesty. Pomaly, tak ako vie, číta, tak si to tak ako lúska a rozprávame sa o tom, o tej židovskej téme a o takých veciach. Čiže bol by som takto radšej, Alex, keby sa dostal na tú druhú stranu kamery. Mm-hmm. Predsa len, že tá hlava funguje inak aj tá duša a tak.
0: Jan Jackuliak.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Ján Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora mu sejmul tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markem už stretol předtím, ale teda, tvoja tvár má známy, ano, v tejto takej tej reality show televíznej, tam jsme se stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka, najhoršieho čarodeja na svete, zaujímavé.
0: A Lazar.
1: A Lazar, krásne meno inak, a Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu v sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo? Ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A já ho zničím nějakom určitě filme ho já dostanem.
0: Opravdu? To si nějaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Ne, on se kruh musí uzavřít.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Ne, on bude hrát zlo a já budu hrát dobro, lebo šediny mi prinesou dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Nevím, já jsem dotočil taky teraz velký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätám veľmi. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže my si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Se strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já?
1: Ano, ano, ano, ano, ano. A on ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste určite, to ste měl určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nesi v pohode. Ne, páčil sa mu rozprávka, sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Ján Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a hosti povídám s Jánem Jackuliakem, slovenským hercem, který tady u nás v Česku je často obsazován do seriálů, pohádek také. Nesetkal jste se někdy trochu, nechci říct, že s výčitkami, ale spíš takové to, běž si hrát na Slovensko?
1: Ja ani nie.
0: Ne?
1: Nie, ja nie, lebo ja vlastne mám to jamu a ja som dlho pôsobil aj v Mestskom divadle Brno, potom som bol v Mahenovej činohre. Ani nie, no samozrejme asi tak za celú tú moju kariéru dvakrát, ale musím povedať, že to bolo naozaj od ľudí, ktorí majú problém sami so sebou, čiže to akceptujem. Ale ja nie, ale keď sa stretávam s mojimi kolegyňami slovenskými herečkami, tak tie mi to dosť často hovoria, že sa tu s tým stretávajú. Že to je... Dá sa to pochopiť. Podľa mňa sa to dá pochopiť, ale...
0: To už... Tak všechno, co s tým môžete udelať?
1: No, to, je to každého problém. Akože, keď mi to povie niekto, tak poviem, a čo mám? Ja mám po produkcii povie, prepačte, obsaďte českého herca. Keď ma chcú, tak ja som len rád, keď ma chcú. Že, tak... Lebo ja som točil aj na Slovensku, som točil s českými hercami, ale mne to ani nenapadne, táto vec. Že by mi to... Pretože dôležitý je cast. A cast robí 50% úspechu filmu. To je veľmi dôležitá záležitosť. A to je jedno, či si siahnete na Angličana a potrebujete toho človeka. Tam samozrejme to sú kamerové skúšky, všetko. To musí byť chemicky spojené. To nie je to, či Čech, Slovák, Maďar. Ľudský.
0: Aby to všechno zapadlo a
1: ano,
0: bylo ano, z toho úspěšný, úspěšný projekt.
1: Ano, ano.
0: Jak vůbec zvládáte to pendlování Praha nebo Česká republika, Slovensko, Bratislava, předpokládám. Mm-hmm. Rodinu máte na Slovensku,
1: ano.
0: Teď jste třeba tady v Praze, tak jak třeba kolik času ročně během roku trávíte u nás tady v České republice?
1: To vám nevím povedat, tak to z hlavy je to dost, když to mám povedat naprvu. No, je to únavné.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sokoly vyvedly letos v jeseníkách rekordní počet mláďat. Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z celní správy lihové mafii. Beach volejbalové hřiště centru Prostějova bude v provozu až do poloviny srpna. Zítra čekejte jasno z maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Hnízdiště v Jeseníkách upustilo letos 46 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů dravců. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských horách zůstává dlouhodobě stabilní, říká mluvčí agentury ochrany přírody krajiny Karolína Šulová.
2: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 sice během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
0: Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z celní správy lihové mafii. Odvolání tří obžalovaných, včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem, Radka Březiny a státního zástupce, soud projednal v neveřejném jednání. Potvrdil to mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Zlínský soud se případem, ve kterém vynesl podmíněné i nepodmíněné tresty, zabýval loni v červnu. Vrchní soud kauzu obdržel letos v lednu. Vedení prostějovské radnice prodloužilo provoz beach volejbalové hřiště na náměstí TG Masaryka v centru města, a to až do 16. srpna. Důvodem je podle informací uvedených v tiskové zprávě velký zájem lidí a taky příznivé počasí. Původně mělo být hřiště na ploše před muzeem otevřené do začátku srpna. Zaparkované auto se může pro zvířata a malé děti stát ve vedru nebezpečnou pastí. Strážníci i záchranáři proto upozorňují, aby za žádných okolností nezůstávali v autech sami. Při venkovní teplotě 35 stupňů Celsia může být uvnitř auta po čtvrt hodině 50 stupňů.
3: Všechno v pořádku, kluci, dobrý? Tohle to je na záchranku. Když se budete postavit tam do stínu, tak to bude lepší než v tom autě.
4: Extrémně vysoké teploty a tři samotné děti v rozpáleném autě. Přesně takovou situaci řešili před pár dny strážníci městské policie Hradec Králové.
5: Přehřátí organismu je velmi rychlé, dochází k naprostému vyčerpání, k schvácení.
4: Říká Miroslav Tejkl ze záchranné služby hlavního města Prahy, podle kterého děti ani zvířata nechrání termoregulace tak dobře jako dospělé.
5: Může dojít ke křečím, k poruchám vědomí a následně k smrti.
4: Když na samotné dítě v autě ve vedru narazíme, měli bychom i hned volat na jakoukoliv z tísňových linek. Andrea Skalická, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou přes věčné oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31 a vítr slabý jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 na 282. kilometru ve směru Ostrava je hlášena nehoda dodávky. Počítejte zde s omezením provozu přes oba pruhy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc, přeje Tomáš Kedzior. Chystáme pro vás soutěž Hřebíky, také pozvánku k pochoutkovému roku a rubriku Okolo češtiny, tentokrát o názvech měst. Bohemista Ondřej Bláha připraví zase nějakou další zajímavost a humoriáda, tak ta bude dneska také. Za 2 hodiny přivítáme ve studiu Jana Přeučila. Tak se těšíme a přejeme dobré odpoledne.

livers, man. And we'll see beat mood in milionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Polední vysílání Českého rozhlasu Olomouc každý den po 14. hodině přináší oblíbenou soutěž a v ní skvělé ceny.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají hřebíky. Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A mezi těmi cenami jsou dneska třeba knížka s názvem Kouzlo islandské noci. Je to příběh, napínavý román o hledání sebe sama v podivuhodné krajině. Máme tady porcelánový hrnek Českého rozhlasu Olomouc, je tady také CDčko s rubrikou Plk na nedělu, nebo třeba narozeninové bonbonky v podání Ladislava Lakomého. Soutěžní telefon 221 555 444 a otázky jsou připraveny stejně jako já. Tak kdo pak se nám dovolal jako první? Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, Julie Zlaté hory.
0: Julie Zlaté hory, 10 otázek na úvod. Máte možnost.
3: Jednička.
0: Pod latinským označením Aurora Borealis najdeme buď to brouka, nebo rostlinu, anebo přírodní jev. Ještě 5 vteřin, Julie.
3: Bečko
0: dáte rostlinu. Je to severní polární záře, takže Cčko, přírodní jev, hezky pozdravíme. Přivítáme druhého soutěžícího. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Ondra z Velkých Karlovic.
0: Ondro, pěkně zdravíme, berte otázku.
4: Tak zkusíme pětku.
0: Pětku. Za trochu lásky šel bych světa kraji, šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý. To jsou verše Jaroslava Vrchlického, Karla Hynka Máchy nebo Františka Hrubína.
4: Jaroslava Vrchlického.
0: Ze sbírky Okna v bouři z roku 1894 dodávám. Ondřej, další otázka.
4: Dáme šestku.
0: Kde v Olomouckém kraji leží Mikulovice? Buď to hodně na severu, nebo nedaleko Prostějova, a nebo u Kojetína?
4: Na severu.
0: Je to úplně na severu, prakticky u hranic s Polskem, hezky tam zdravíme. A Ondro, finálová otázka.
4: Dáme osmičku.
0: Která evropská země má tvar boty? Buď to Dánsko, Belgie nebo Itálie?
4: No zkusíme Ačko.
0: Dáte Ačko.
1: Jau.
0: Dánsko to není, Itálie vypadá jako kozačka. Ondro, jo. Mrkněte na mapu. Tak. Zdravím vás a naslyšenou, příště to vyjde. Třetí soutěžící je tady, hezky dobrý den.
5: Dobrý den.
0: Koho pak zdravíme?
5: Zdenka z Ostravy.
0: Takže Zdenko, zdravíme. Trošku si slumte rádio, ať nám to nehouká, a my si zopakujeme zatím volné otázky. Máme tady dvojku, trojku a čtverku a potom otázky 7, 9 a 10.
5: Tak dvojku.
0: Tak berete dvojku. Tipněte si, kolik je v České republice aktuálně stoletých lidí i starších. Za A asi 120, za B něco přes 300, za B více než 1100.
5: Já zkusím za B.
0: Dáte Bčko. Představte si, že jich je více než 1100 a to číslo každý kalendářní rok stoupá. Zdeňko, znáte mimochodem někoho stoletého či staršího? Takhle vzpomenete si? Nevadí, tak tleskáme těm stoletým starším a paní Zdeňce, která to zkusí zase příště. Čtvrtý soutěžící, kdo to bude? Dobrý den.
6: Dobrý den, Kostě Zábře.
0: Tak Kostě, pro vás otázky 3, 4, 7, 9 a 10.
6: Tak od startu, 3.
0: Berete trojku. Kdy žil skladatel Giuseppe Verdi? Stačí mi století, 16., 18. nebo 19.
6: 19.
0: Dáváte 19, je to správně, z roku 1813 až 1901. Kostě, čtyřka, sedmička, devítka, desítka.
6: Postupně takže čtyřku.
0: Jak dlouho trvá, než hodiny odtíkají milion vteřin? Asi týden a půl, nebo skoro 4 týdny, anebo měsíc a půl?
6: Týden a půl.
0: Dáte týden a půl, je to dobře. Je to přibližně 11,5 dne. No a teď finálová 7., 9. nebo 10. otázka, Kostě.
6: Tak tu sedmičku.
0: Tak tu sedmičku. Který film natočila režisérka Alice Nellis v roce 2007 s Ivou Bitovou v hlavní roli? Ene Bene, Výlet a nebo Tajnosti?
6: Tak to jsem neviděl ani jedno, takže zkusíme Ene Bene.
0: Dáte Ene Bene. Tak to je její debut z roku 1999. Ale na Ivu Bitovou jsme si počkali až do roku 2007 a Tajnosti. Kostě, je to krásný film, doporučuju, jestli ho někde najdete legálně ke stažení na Filmotéce, tak se podívejte. A zdravím vás pěkně do Zábřeha.
6: OK, díky.
0: Tak, zbývají dvě otázky a ty už si necháme na příště, tak aby to bylo spravedlivé, protože na každého by měly být právě a jedině tři soutěžní otázky a je to fér. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc zase zítra po 14. hodině.

Alba skupiny Wings se právem řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zameckeleto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Máme tentokrát úterý, ovšem v neděli nám Patrik Rozehnal, kolega moderátor v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku, připomněl recept ze druhého místa roku 2023. Šlo o záhorácký závitek s kysaným zelím a šunkou, původně od Jany Černé z Ústí nad Orlicí. Teď se ho naučíme dělat s šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem. A to proto, že v tomto jubilejním soutěžním ročníku nedělají recepty znovu naši posluchači, ale porotci a naši profesionální kolegové. Tentokrát je právě Jaroslav Sapík, no a ten si recept prý vylepšil podle svého.
1: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
2: Kolik?
1: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme je vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podléváme dál.
3: Pochoutkový rok.
1: A teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
4: 3-4 lžíce.
1: Ano.
4: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
1: Vždycky základ, tak.
4: Na jakou barvu čekáme?
1: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
4: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrajíme na plátky?
1: Plátky uděláme a budeme pak naklepem. Lehce prosolíme. Samozřejmě pepř.
4: Jenom z jedné strany stačí?
1: Jenom ten vnitřek, jo? To zelí krásně proto...
4: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká. Bereš další cibuli?
1: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
4: Ta bude takhle čerstvá?
1: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? To mám nad čerstvou.
4: Z jarní cibulky?
1: Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme, malinko cukru dáme a znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř.
4: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje. Tomu říkáš lehce ty 3 lžíce, jo?
1: A teď dobře promícháme, jo?
4: A do těch rozklepaných plátků, krkovičky...
1: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř.
4: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte plátek prostě špeku.
1: Ještě dávám buď anglickou... Nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
4: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
1: Ano.
4: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
1: To je tam to nejhlavnější, jo, samozřejmě. To...
4: Právě.
1: Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ. Lehce polídat, aby nám to krásně zlátlo. A my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale udělám, jo. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
4: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
1: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme takový napůl vývar, trošku i vody tam dám. Hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
4: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
1: Můžou se opít, ale já je neopít.
4: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
1: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
4: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
1: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko jí zajišku. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
4: Já jsem v 7. nebi. V 70. 7. 77.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.
0: A samozřejmě poslouchejte i další vydání, kdy v neděli dopoledne připomeneme recept, který v roce 2023 zvítězil, tvarohové taštičky plněné mletým masem. Tak v neděli dopoledne.

0: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Soubor 6 barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: totiž plán.
1: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a svůj plán rubriky má také bohemista Ondřej Bláha.
2: Brzy jazyk nazývati, předolíny,
3: česiky, Okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.
4: Musím se přiznat, že velice rád cestuju prstem po mapě. Je to samozřejmě levné a pohodlné a člověk si uvědomí všelijaké ty globální souvislosti. Vidí svět ve větších celcích. Takže právě při jednom cestování prstem po mapě jsem narazil na vesnici Olmitz ve státě Kansas, což je, jak známo, jeden ze států v USA. Olmitz je Olomouc, to je úplně jasné, protože německy se Olomouc řekne Olmütz. Ale ta americká, kansaská vesnice Olmitz má jméno, které se zapisuje německy jenom Napolo. Říkám Napolo, protože místo německého přehlasovaného Ü je v názvu kansaské vesnice Olmitz obyčejné měkké I. A teď ta hlavní otázka. Jak je možné, že v Americe ve státě Kansas, asi 370 kilometrů na západ od města Kansas City, je vesnice, která se jmenuje podle Olomouce, tady na střední Moravě? Odpověď je, že v roce 1885 se na tomto místě, v těsné blízkosti železniční trati, usadili vystěhovalci, kteří pocházeli právě z Olomouce a ze střední Moravy. Jak napovídá jméno té kansaské vesnice, byly to Olomoučané a Moravané německého jazyka. Některé rodiny vystěhovalců známe konkrétně. Byly to mimo jiné jistí Bárovi, Brakovi a Rýdlovi. Obec tvořilo a tvoří asi 10 ulic, všechny v pravém úhlu. A pak je tam ještě kostel svaté Anny. Dneska žije v Olmitzu uprostřed Kansasu jen asi 90 lidí. Když může být na prérii Olomouc, tak co by na ní nemohla být i Praha? Také jméno našeho hlavního města se opakuje i tam, ve Spojených státech amerických. Ve státě Minnesota je už tentokrát město New Prague, psáno Nev Prague. To město má asi 8 tisíc obyvatel, takže je velké asi jako Úvaly u Prahy nebo Lipník nad Bečvou. Bylo založeno trochu dřív než Olmitz v Kansasu, a sice už v roce 1856. A příznačné je, že na rozdíl od Olmitzu, kam se vystěhovali německojazyční Moravané z Olomoucka, založili město New Prague převážně českojazyční vystěhovalci. Což dobře odpovídá tomu, jaký jazyk převažoval ve druhé polovině 19. století v Olomouci a jaký v Praze. Dneska umí česky už jen zlomek obyvatel města New Prague v Minnesotě. Ale na stránkách místního českého klubu se čeština hezky ozývá v příjmeních lidí, kteří se v tom klubu angažují. Jsou tam například důvěrně známá příjmení Chromy, Kucera, Mikiska, Nova.

Novák, Vanasek, Vondra a také příjmení Skluzak. To je dnešní Česká Amerika. Od mikrofonu ze studia Českého rozhlasu v Olomouci vás všechny zdraví Ondřej Bláha. Brzy jazyk nazývati, okolo češtiny. Jazykovým labyrintem vás provází Český rozhlas Olomouc.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: V Šumperku funguje nová technická četa. Na starosti má údržbu města. V Olomouci začalo stěhování jedné z největších archeologických sbírek v Česku. Na Moravě je poprvé od začátku měření přes 40 stupňů Celsia. Zítra čekejte jasno z maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Drobné opravy a taky údržbu veřejných prostranství má v Šumperku na starost nová technická četa. Vedení města si od ní slibuje rychlejší opravy a efektivnější péči o veřejný prostor, popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
6: Město Šumperk posílilo založením technické čety roli svého městského podniku při správě a údržbě městského majetku. Díky vlastnímu týmu lze řadu oprav řešit rychleji, efektivněji a bez zbytečných prodlev. Technická četa se věnuje drobným opravám, údržbě veřejných prostranství i dalším pracím, které pomáhají udržovat město v dobrém stavu.
5: Žněv v Olomouckém kraji míří do finále. Podle statistik ministerstva zemědělství je už sklizený ječmen ozimý a 96% ploch pšeniče ozimé a ječmenu jarního. Průměrný výnos obilí je asi 6,5 tuny z hektaru, je zatím nižší než v loňském roce, kdy byl na konci sklizně více než 7 tun. Zemědělci už finišují také se sklizní řepky. Žně jsou letos rychlejší. Na konci července měli zemědělci v kraji kvůli deštivému počasí sklizenu jen třetinu polí s obilím. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku. Obsahuje více než milion předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalápková.
7: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
5: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili meteorologové přes druhou hodinu odpoledne 40,3 stupně Celsia. Jde o první překonání 40-stupňové hranice na Moravě od začátku měření. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Teplota navíc ještě dál stoupá. Dosavadní rekord byl 39,9 stupně a byl teprve z pondělí. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908.
1: Sport.
5: Prostějovský tenisový areál už po 27. hostí mistrovství světa družstev do 14 let. Loňský titul obhajují Francouzi a Američanky. Češky vyhrály turnaj 6x, Češi jednou. Podle ředitelky akce Petry Černoškové, ale letos zřejmě na tak vysoké cíle myslet nebudou.
8: České týmy nejsou kompletní, chybí jim podle mě jedničky v obou týmech, takže to pro ně bude velmi náročné, ale holky mají vždycky velké ambice, tak já pevně věřím, že se budou pohybovat v první polovině. U kluků mám obavu, že ti budou bojovat spíš ve druhé polovině, ale pevně věřím, že se doma budou chtít ukázat a předvedou to nejlepší.
1: Počasí.
5: Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno, v Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31 stupňů, vítr slabý, jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na dálnici D35 na 282. kilometru ve směru Ostrava je hlášena nehoda dodávky. Omezení platí pro pravý jízdní pruh a na silnici mezi Přerovem a Kostelcem na Hané je komunikace dočasně uzavřena kvůli požáru přívěsu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zámecké léto, velká prázdninová soutěž všech regionálních stanic Českého rozhlasu, samozřejmě i té naší. Za chviličku si zopakujeme dopolední reportáž a zůstaneme tentokrát v Olomouckém kraji na jednom krásném zámku. Podíváme se také na nejvyšší vodopád v České republice. To už je námět rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem krátce před 16. hodinou. A bude také humoriáda mezi 16:00 a 17:00 odpolední, bude s námi ve studiu Jan Přeučil, takže velký svátek. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, přeji dobré odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Studánky necháme na příště. Teď se podíváme v odpolední Českého rozhlasu Olomouc na jeden zámek a zůstáváme v Olomouckém kraji.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Hanou do raně barokního sídla rodu Harachů. Zámek Náměšť na Hané. Kolem něj se nachází kruhový park, ze kterého vybíhají do všech světových stran lipové aleje. Ve střední Evropě jde o unikátní šlechtické sídlo. Navštívíme ho s kolegyní Ditou Vojnarovou.
3: S kastelánkou zámku v Náměšti na Hané Jitkou Vychodilovou procházíme jednu místnost za druhou a teď jsme v knihovně z 18. století.
4: Za mřížem a jsou ty knihy umístěny, takže lidé se vždycky ptají, jestli náhodou personál nekradl, ale my si myslíme, že ne.
3: Dveře, které otvíráme, jsou stále větší a větší, dvoukřídlé a teď nám tady probíhá prohlídka.
4: Tady se nacházíme v nejdekorativnějším salonu z celého zámku. Máme tady velmi krásnou sbírku míšeňského porcelánu a když jsem v toulavé kameře hovořila o tom, že tady máme největší lustr, tak se ozvala obyvatelka Českého Krumlova a upozornila, že mají stejně velký. Ale když jsem tam služebně byla, tak jsem zjistila, že ten lustr máme opravdu větší.
3: Za tím lustrem hned můžeme pozorovat dva veliké portréty.
4: Ty namaloval jeden z nejvýznamnějších malířů 19. století Josef Mánes a jsou to jedni z majitelů zámku v Čechách pod Kosířem. Vlevo Emanuel Silva Taruka a vpravo jeho paní Jana Amabilie, nebo někde se dočteme Johana Amálie. Dostali se sem tak, že pan Otáhal je v dražbě koupil.
3: Což byl jeden z majitelů zámku.
4: Ten, kdo si nechal postavit tady ten horní zámek, byl Ferdinand Bonaventura Antonín II. Hrabě z Harachu. Po jeho smrti zámek zdědila dcera a ta byla prodána za Kinského. No a poslední majitel byl právě zmíněný František Otáhal, velký obchodník se železem.
3: Zatím stojí i takové moderní vymoženosti, jako třeba ústřední topení.
4: Ano, nechali zde zavést elektřinu, vodu a dokonce v parku nechali zřídit neoklasicistní kolonádu, bazén, kde se koupávali a altánek.
3: Tomuto pokoji se říká zlatý.
4: Ano, podle souboru nábytku z období rokoka, který je krásně pozlacen, zahrál si ve Formanově Amadeovi a v minisérii o Marii Terezii.
3: Vůbec není problém zjistit, že jsme v červeném salonku. Barva stěn to prozrazuje.
4: Já bych tady návštěvníky, kromě krásného zrcadla, které upoutá na první pohled, upozornila na dvě šatní skříně. Tady ta je velmi krásně intarzována, navíc je tam nádherná řezbářská práce. No a jsou tady také takové domečky. Ty máme zapůjčeny od paní doktorky Filové z Litomyšle. Mezi návštěvníky mají velkou popularitu.
3: A pochopitelně porcelán.
4: Porcelán je vídeňský. Máme tady různorody třeba nahoře v těch obytných místnostech, například Chodov, Horní Slavkov a tak dále.
3: Myslím, že návštěvníci se pravidelně musí ptát na kočáry.
4: Máme tady vystaveny dva arcibiskupské kočáry. Tady vpravo od nás je kočár prvního olomouckého arcibiskupa a tím byl Antonín Teodor z Colloredo Valzí. Kočár je z těch tří zlatých, co se dochovaly v Olomouci, nejmenší. Je to takzvaná berlina a dá se říci, že je to takový princeznovský kočár. Však si také zahrál v pohádce o šípkové ružence z roku 1990. No a tady ten po levé straně, ten se používal na běžní cesty. A pak je tady ještě taková vychytávečka. Tady tu židličku jednoduchým přehoupnutím změníme v praktické schodečky a po zajištění se dalo použít jako žebříček.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náměšť na Hané si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

po kůži zpíval olomoucký rodák Pavel Vítek v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Takto kůži si spousta lidí momentálně nahřívá někde a opaluje na sluníčku. No a té vody je samozřejmě málo. Mimochodem v Lošticích platí vůbec poprvé v historii kvůli těm vedrům zákaz rybolovu v části tamního revíru. Rybáři tím chtějí zamezit dalšímu šíření sinic. Je to téma, na které se zaměříme v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc za pár minut.

0: Posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Bez zdroje vody jsou rybníky v Lošticích. Potok, který je napájí, poprvé v historii kvůli aktuálním vedrům vyschl. Voda klesla už o metr. Rybáři tak v části revíru zakázali lov a rybám kvůli vysokým teplotám navíc hrozí nedostatek kyslíku. Proto se rybáři chystají vodu provzdušňovat. Více už Michal Poláček, kterého teď vítám ve studiu a který byl na místě. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den. Rybáři v Lošticích pečují o kaskádu rybníků. Jde o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. A hlavním zdrojem vody je pro všechny rybníky zdejší potok Podhrádek. A za běžného stavu se voda z Podhrádku shromažďuje v retenční nádrži, ze které pak loštičtí rybáři dál zásobují vodou své rybníky. A právě potok Podhrádek kvůli aktuálnímu horkému počasí vyschl, jak popisuje Jan Konečný, nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
2: Co se týče přítoku, tak celou tu kaskádu, protéká Podhrádek, my tomu říkáme Lišnička. A ten Podhrádek první rok v dějinách prakticky vyschl. Už jim neteče žádná voda, takže my jsme teďka v situaci, že na všech chovných rybnicích máme zastavený otok. No a modlíme se, aby ty vedra přestaly a aby třeba přišla aspoň nějaká lokální bouřka, aby nám nějaká voda přitekla.
1: Doplním, že úbytek vody je na retenční nádrži už vidět. Podle Jana Konečného klesla hladina o zhruba 90 cm.
0: Michale, zmínili jsme, že rybám v loštických rybnících hrozí nedostatek kyslíku. Je na vině tedy horké počasí a co s tím rybáři budou dělat?
1: Je to tak, ta voda v rybnících kvůli vyschnutí potoka neproudí, což při slunečném a horkém počasí vyhovuje synicím. V teplé stojaté vodě se rychle množí a spotřebovávají kyslík. Navíc teplá voda dokáže přirozeně rozpustit méně kyslíku než studená. A rybáři proto v retenční nádrži až do odvolání zakázali lov. Jak konkrétně to pomůže, vysvětluje jejich předseda Jan Konečný.
2: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
1: Současně budou rybáři vůbec poprvé v historii vodu v Loštické nádrži provzdušňovat. Začnou s tím právě dnes a podle svého předsedy udělají vše, aby ryby zachránili. O část ryb už kvůli vedru a nedostatku kyslíku přišli v sousední Dobravici, popisuje Jan Konečný.
2: Žijeme v přírodě, pracujeme pořád jako s živým materiálem, s těma rybama. Člověk s tím jako žije a je mu to líto, když prostě ta ryba jako zajde. To je jako pro nás jako strašně těžké. My ještě obhospodařujeme rybníky v Doubravici. Jeden máme pronátý od státu, jeden vlastníme a tam jsme vylovili teďko přes víkend 3 metráky mrtvých kaprů.
0: Zavírá Jan Konečný, místostarosta Loštic a taky předseda místní organizace Českého rybářského svazu. Tak držíme palce nejenom v Lošticích, no a Český rozhlas Olomouc se samozřejmě na místo velmi brzy vrátí.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucká zoo na Svatém kopečku letos slaví 70. A tak jsme pro vás na prázdninové měsíce připravili seriál. Každý všední den vás vezmeme na výpravu za více i méně známými zvířátky, představíme vám třeba i jejich jídelníček a další zajímavosti. Jednotlivé díly Český rozhlas Olomouc představuje zoo na Svatém kopečku. Poslouchejte od pondělí do pátku po 11. hodině a v repríze na závěr dne v kraji před 18. hodinou. A nebo na webu olomouc-rozhlas.cz.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podařilo se nám konečně zhubnout, třeba až díky chirurgickému bariatrickému zákroku, jenže co s pozůstatky, s převislou přebývající kůží, kde je třeba je odstranit, jaká může činit zdravotní trápení a kolik se jí vlastně odstranit dá. Ptali jsme se odborníka plastického chirurga, doktora Michala Janáka, a znovu si ho můžete poslechnout v prázdninové repríze poradny Apatika Českého rozhlasu Olomouc ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: zná. Úterní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a jedna pozvánka. Právě dnes večer začíná 11. ročník olomouckého nejen Shakespeareovského léta. Pořádající divadlo Tramtárie v jeho průběhu odehraje řadu představení. Připraven je i bohatý doprovodný program. Přiblíží ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík.
1: Výjimečné bude zejména v tom, že po 10 letech strávených na konviktu jsme se přestěhovali do letního kina a tady začínáme novou éru. 10 let jsme byli tam a teď doufám, že zahájíme další desetiletou éru tady v těchto krásných prostorech olomouckého letního kina.
2: Co nás čeká v těch následujících 14 dnech?
1: Nachystali jsme si 14 inscenací divadla Tramtárie, z čehož je 11 pro dospělé diváky a 3 pohádky.
2: Chybět nebude ale ani hudební záležitost. Máte poměrně velkou hvězdu naplánovanou v průběhu toho prvního víkendu.
1: My se vždycky snažíme ten festival trošku žánrově rozrůzňovat, aby to nebylo jenom o divadle, takže skutečně máme nachystaný bohatý doprovodný program a hlavní hvězdou je Ondřej Havelka a Melody Makers, ale jak asi diváci vědí, u nás ten festival nekončí jenom divadlem, takže hned co skončí představení, se přesuneme na malou stage, která je tam v přední části areálu a tam vystoupí naši herci s různými hudebními a zábavnými pořady.
2: Pojďme k tomu nejbližšímu programu. Jaká představení v průběhu tohoto prvního týdne mohou diváci navštívit?
1: Tak je to olomoucké Shakespeareovské léto, takže začínáme symbolicky Shakespearem. Celé to odpálíme a otevřeme brány naší asi nejslavnější inscenací a to je kabaretnátý Shakespeare 1 a ten budeme hrát první a druhý den festivalu. Na to navážeme ve čtvrtek naší oblíbenou komedii Králové dabingu a to se jedná o autorskou komedii z mé dílny a týká se dabingového studia o tom, jak vlastně probíhá natáčení českého znění hollywoodských velkofilmů, vážně i nevážně samozřejmě. Tak a v pátek zakončíme první týden novinkou. Je to jedna ze dvou novinek, které přistanou na program tohoto festivalu a jedná se o takovou břitkou černou komedii, která se jmenuje Ošklivec a týká se mužské krásy. Hlavní hrdina zjistí, že není dostatečně krásný, na to byl šťastný a tak se rozhodne podstoupit plastickou operaci, zkrášlovací a co se potom stane, to už se diváci dozvědí přímo tady v areálu.
2: Co očekáváte od nového prostoru, kam se po 10 letech přesouváte od toho poměrně velkého areálu letního kina?
1: Tak v první řadě očekáváme větší možnosti a větší komfort pro diváky. Takže oproti minulým ročníkům budou číslované sedačky a lze tedy koupit vstupenky na zóny. Myslím si, že tady bude lepší viditelnost, než byla na konviktu, že přece jenom ta elevace tady je funkčnější a diváci jsou vlastně blíž, paradoxně, jevišti. A je to taky větší kapacita, takže se sem těch diváků vejde víc. Aby ten komfort byl co největší, tak samozřejmě gastro bude možné k zakoupení i přímo v areálu, což nebývá úplně běžně zvykem. A vytvořili jsme tady i takovou velkou chillout zónu, kde jednak se budou moct diváci občerstvit kávou a jednak tam bude prezentace našich nových divadelních prostor, kam se budeme za půl roku stěhovat, takže tam bude spousta informací a foteček a letáčků, jak to bude vypadat za půl roku. V Hanáckých kasárnách, kam se stěhujeme a kde 1. ledna 2027 zahájíme další etapu našeho divadla. Součástí chillout zóny bude také představování kreativních průmyslů, takže bude tam několik stánků s umělci z Olomouce, který budou prezentovat ať už svoji keramiku nebo výtvarné předměty a věci, takže si myslím, že to bude jako velice jako příjemný prostor. Celkově se snažíme tady ten areál trošku přizpůsobit naši tváři a našim nápadům a věřím tomu, že se to bude divákům líbit.
2: Říká ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: odpolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Rubrika s Martinem Písaříkem se vydá k vodě, no a po zprávách po 16. hodině už se těšíme na humoriádu. Měl by do ní přijít Jan Přeučil, velmi se těšíme.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvyšší český vodopád padá jen 148 metrů, zatímco světový rekordman dosahuje téměř 1 kilometr? Pančavský vodopád v krkonošském Labském dole, nedaleko Špindlerova mlýna, nejvyšší u nás, lákal turisty už od poloviny 19. století. Majitel nedaleké Labské boudy nad ním postavil malou vodní nádrž se stavidlem. Když se stavidlo zvedlo, mohli platící diváci pozorovat úžasné přírodní představení. K dalším známým vodopádům patří Mumlavský u Harachova nebo Rešovské vodopády v Jeseníkách. Každý z nich má trochu jiný charakter, ale společné mají to, že vznikají tam, kde vodní tok překonává rozdílně odolné horniny a eroze postupně vytváří schody, po kterých voda padá dolů. Jejich podoba se během roku výrazně mění. Nejvíce vody mají obvykle na jaře, v čase tání sněhu. V létě naopak průtok výrazně klesá. To je velký rozdíl oproti známým světovým lokalitám, kde vodopády často napájí mohutné řeky nebo vysokohorské ledovce. Ve srovnání se světovými velikány ty naše dost pokulhávají. Známé Niagarské vodopády, turistická ikona, ohromují sílou valící se vodní masy. Viktoriiny zase obrovskou šířkou, ale nejvyšší vodopády světa jsou úplně jinde. Světovým rekordmanem je poměření českých geodetů pod vedením Martina Šíla v roce 2016 vodopád Tugela v Jihoafrické republice s výškou 983 metry. O pouhé 4 metry tak překonává druhý nejvyšší vodopád Angel Falls ve Venezuele, kde voda padá z výšky 979 metrů. Některé žebříčky však stále uvádí staré hodnoty. Přepisu světové databáze vodopádů se kadaňskému rodákovi zatím dosáhnout nepodařilo.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sokoly vyvedly letos v Jeseníkách rekordní počet mláďat. Pracovníci olomoucké nemocnice nabízí budoucím rodičům novou mobilní aplikaci. Nemovitostním fondům v Česku se daří, investuje do nich stále více lidí. Zítra čekejte jasno s maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Hnízdiště v Jeseníkách opustilo letos 46 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů dravců. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských horách zůstává dlouhodobě stabilní, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
2: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 sice během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
0: Usnadnit orientaci v období těhotenství, porodu a prvních dnů s novorozencem by měla budoucím rodičům nová mobilní aplikace, kterou připravili pracovníci Olomoucké fakultní nemocnice. Obsahuje například rady, videa, předporodní kurzy a důležité kontakty. Vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice. Češi při investování čím dál častěji vyhledávají nemovitostní fondy. Láká je hlavně stabilní růst cen kancelářských objektů nebo obchodních center. Potvrzuje to Asociace pro kapitálové trhy, jednotlivé platformy a společnosti, které takovou možnost investic nabízí. Zvýšený zájem hlásí třeba platforma Investown, společnost Wooden Company nebo realitní fond Raiffeisen investiční společnosti. Její portfolio manažer Vít Svoboda říká:
3: nám vyrostla obrovská konkurence právě díky tomu, že standardní retailová klientela, na kterou my jsme zaměření, tak má hlad po nemovitostech.
0: Demoliční firma ve středu převezme vyhořenou budovu ze Zlíně. Podle mluvčí nemovitosti Krým, která ji vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil a jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují. Sport. Na tenisovém Masters v Montrealu se spolu utkají dva hráči prostějovského klubu. Vít Kopřiva totiž v prvním kole vyřadil domácího Galarnoa 2x6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou. Počasí. Zítra očekáváme na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách dopoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů, v Jeseníkách kolem 31 stupňů a vítr slabý jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V ulici na Šibeníku v Olomouci došlo k nehodě dvou aut. Na dálnici D35 je na 279. kilometru ve směru Ostrava hlášeno odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji vám všem, dámy a pánové, krásný, příjemný den a dovolte mi, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
5: Klobouk smeknut, ještě úvodní veršík, našílený hit Horko vedro, máme osvěživé humoru plné vědro.
1: Humoriáda.

0: Anaka zaspívala písničku Vždycky se budeme znát. My už se dobře známe s naším humoriádníkem, stejně jako s ostatními, s panem Janem Přeučilem.
1: Ano.
0: Tak jak probíhá léto pana Jana? Prozraďte nám.
1: No tak jako obvykle s mojí milovanou Evičkou, která všechny moc pozdravuje, jsme byli na svém oblíbeném ostrově, řeckém ostrově Tasos. A tam jsme si to užili po všech stránkách. Dobře. Nádhera.
0: Co si dáváte dobrého?
1: Na Tasosu?
0: No.
1: No mají tam vynikající olivy. Hmm. Ale špičkový olivy, opravdu. Hmm. A pak tam mají takový malý ryby, jo? Hmm. Tak to je jako opravdu lahůdky.
0: Dobře. Nám kus léta přinesl z toho Tasosu pan Přeučil i do studia, protože má letní krásný apartní klobouk.
1: Ano.
0: A k tomu námořnické doslova polotričko.
1: Takže, je to tak, ano.
0: Takže můžeme letně vyrazit do našeho archivu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Jako prvního bude scénka Urvínek. Hmm. Scénka je Olomouc, Soba, Elektřina a uslyšíme tam Josefa Skupu.
2: Tak co pak z toho zeměpisu? To nemáte nic, že ne?
3: Máme.
2: No tak vidíš, a nepřijdeš, aby si řekl, podívej se, koukej, hleď a vyzkoušej mě a podobně.
3: Tati, mě zkoušíš pořád.
2: Poněvadž chci, aby s tebe něco bylo jednou, že jo? Aby si nebyl jenom nějakej takovej tento, který to, že jo?
3: Ano.
2: No tak vidíš, že to uznáš. Tak co pak máte z toho zeměpisu?
3: Máme o Olomouci.
2: No tak povídej.
3: Olomouc leží na Moravě, která je hlavním městem na Hané. Olomouc nám dává syrečky a byli tam poraženi Tataři, kteří byli národ divoký. Protože byli národ divoký, Tataři.
2: No a teď já vím, že byli národ divoký. No a dál?
3: Protože nepršelo, a oni byli pohané. Také neměli žádných děl. Do Čech nemohli, protože král dal zřídit na hranicích husté lesy.
2: No tak to mě těší, že tu Olomouc znáš teda. No a co pak?
3: Tati, my jsme ještě, já jsem tě zapomněl včera říct, že máme ještě umět o sobě.
2: O čem?
3: No co je to sova?
2: A jo, ten pták.
3: Ano.
2: No tak co je to?
3: Sova je pták dvounohý. A?
2: No a jak vypadá?
3: Vypadá ošklivě.
2: No tak.
3: Když jde myš po poli, sova jí zvedne.
2: No a čím se živí sova?
3: Sova živí se zobákem.
2: No tak. No a ještě máte něco?
3: Máme jenom v elektřině.
2: No tak vidíš, to by si se nepřiznal, kdybych se tě nezeptal. Tak povídej hezky, co je to elektřina?
3: Elektřina, to jsou takový válečky se zelenou šňůrou, která bručí. A když se jí někdo drží, tak kroutí rukama. Elektřina jezdí na kolejích a má různá čísla. Když je červená, tak nesmí jezdit a když je zelená, tak to je volno.
2: No dobře. A k čemu se jí používá?
3: Elektřina je dobrá na svícení a na telegrafování.
2: No tak vidíš. No a co ještě dál?
3: Elektřina je taky to, víš?
2: No jo, dobře.
3: A potom ještě, ona elektřina, co pak to je různý, víš, ale ještě jsou všelijaký.
2: No tak vidíš, a tohle by si byl ani neřekl. Musíš všecko říct.
3: Potom ještě jsou různý takový to, víš?
2: No tak vidíš, to musíš říct, potom pan učitel by myslel, že to neumíš. No a co ještě, když ku příkladu je tento, tak potom ještě snad... Znáš to, že jo, ne?
3: No to taky vím.
2: No tak vidíš, tak to řekni.
3: Elektřina, když hraje, tak je to rádio a když je to slyšet, tak jsou to poruchy.
2: No tak vidíš.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak jak říkal malý chytrolín Hurvínek, elektřina, když hraje, tak je to rádio.
1: Ano.
0: Výborně řečeno. Hurvínka jste měla raději nebo z Pejbla?
1: No, oba dva.
0: Oba dva stejně, rovnoměrně.
1: Statínek nás bral na oba dva, jsme viděli no, s mojí sestrou Martou. No.
0: Jeden bez druhého by nemohli být. Začalo to Olomoucí v tomto vstupu, tak ano. Zdravíme do Olomouce, zdravíme všechny posluchače po celé republice. Právě teď jim dáme možnost hlasovat a vybrat si humor podle jejich gusta. Bude to dál Hurvínek, tentokrát s Martinem Kláskem a Helenou Vtáchovou. A nebo nastoupí dvojice Luděk Sobota, Miloslav Šimek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A, humor mezera Petra B. na čísle 90 011 04 telefonujete své hlasy na číslo 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera. Zdravíme vás a zveme k hlasování přímo v éteru na 731 800 900. Se můžete dovolat a dát svůj hlas Hurvínkovi se Spejblem anebo Luďkovi Sobotovi s Miloslavem Šimkem. Z našeho archivu jsme připraveni vás pobavit. Dobré odpoledne.
5: Zdravím.
4: Ano.
5: Zdravím i vaši manželku. To jsme se viděli, jak jste tady byl v Havířově, tam na Šumbarku. Takže od té doby, já už jsem vás viděla asi třikrát osobně, to ve Mničině, jak jste tam byli, hráli tam představení. No a Pavla Kučeru taky znám osobně.
4: Ano, Marta zná skoro všechny osobně.
5: A zdravím celou Humoriadu a všem přeju úspěšné, krásné zvládnutí těchto horkých červencových a srpnových dní. Mějte
4: dobře.
5: Se hezky, ahoj.
4: Tolik poslání a tady je taková výzva od Marty. Držte se, přátelé, buďte svěží, o to běží. 40 už jsme dosáhli dneska.
6: Ano.
4: Máme rekordy. Pojďme dál. Dobrý den.
7: Ano, dobrý den. Vojta Zemlejina chytil vedl krávu na těch a chytil už tomu chrousta. Pan Přeučil by to mohl znát, myslím.
6: Co bych mohl dát?
4: Chrousta.
7: Zemlejina vedl krávu na trh a chytil splavu chrousta. To je scénka z Table Hurvínek od pana Skupy, kdysi dávno. Je to věta dlouhá. Když se optali, jaká je to věta. Prýma tatí, co se ti povedla. Čili je asi jasný, Míla v Prahy 8, který ze Přehvozdí jsem pro Stable.
4: Mílo, máte přehled. Děkujeme.
6: Tak vám děkujeme, ano.
4: Mějte se, naslyšenou.
6: Naschledanou.
4: Tak, pozveme další hlasující. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
8: A chlapi, já bych určitě hlasoval pro pana Sobotu s panem Šmíkem.
4: Máme zapsáno, hlas Péčko, díky, naslyšenou.
8: Dne,
4: dobré odpoledne.
6: Mějte se hezky.
9: Dobré odpoledne, Pavle Kučero, pane Reučile, a já bych chtěl Hurvínka pokračovat, ale on už nebude mluvit o elektřině.
4: Mm-mm.
9: A já jsem dělal 35 let v energetice.
4: Jo.
9: Tak si dám radši to Bčko.
4: Tak gratulujeme, že jste to vydržel.
6: Ano.
4: A že budete i s námi a uvidíme, s kým konkrétně z našeho archivu, kdo víc zahlasoval. Další, prosím, dobrý den.
10: Dobrý den, hezké odpoledne. Přeje posluchačka Stanislava vám, Pavle, a srdečně
4: děkuji.
10: Zdravím pana, pana Přeučila.
6: Děkuji, také zdravím.
10: Kterého si vážím jako herce a jako člověka. Přeji vše dobré a vybírám Pavle Ačko.
6: Mějte ano,
4: se. Děkujeme. Hezký den. Dobré odpoledne i vám.
11: Já vás zdravím. Zdravím vás oba dva.
6: Ano.
11: Rád bych za B.
4: Máme zapsáno. A kdo volal?
11: Jarda z Křemence.
4: Výborně, děkujeme.
11: Nevíte, kde je Křemenec, a to je jedno.
4: Tak to, nám to prozradíte, ne? Nasměrujete nás, kde jste? Kde je Křemenec?
11: Kousek od Konice, na Moravě.
4: Dobře, ano. Tak vás tam všechny zdravíme. Mějte se hezky.
6: Taky.
4: Dobrý den. Haló? No haló? Někdo je na lince, ale nemluví. Zkusíme dalšího. Dobrý den. Tak tady máme nahlas rádio. Stlumíme, prosím. A můžeme povídat.
12: No, tady Květa ze Strážnice.
4: No, dobrý den.
12: Ačko.
4: Máme to tam.
6: Ano.
12: Máme 46.
3: No, tak se opatrujte, no. Přežijte to ve zdraví, no, prosím. Ano, děkujeme, no, pěkně. Jo. Naslyšenou.
6: Ano.
3: Tak a osvěžíme se Hurvínkem z pořadu Ač je Hurvínek. Bude to o škole, samozřejmě zmíněný Martin Klásek a Helena Štáchová.
13: Máni, co pak, Hurvínku? Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí? To nevím. Kost je pro psa a škola pro kočku. No počkej, co máš proti škole?
14: Všechno.
13: Náhodou. Škola je základ života.
14: Ale kdo ji má přežít?
13: Ale děti.
14: Jo,
13: to když jsem ještě chodil do mateřské školky. To byla jiná.
14: Jak to?
13: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťolda mi přinesl bačkory.
14: A teď?
13: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťolda na mě štěká.
14: To já chodím do školy ráda.
13: Bodeď, šprtka.
14: No, žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, Hurvínku?
13: Že mají všichni větší svačiny než já.
14: Ty jsi číslo.
13: Co? Jaké číslo?
14: Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
13: No nazdár. Snad to paní učitelka nepozná.
14: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
13: Fakt? A jaká je?
14: Ale... Závistivá.
13: Závistivá?
14: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
13: Co?
14: Otec, Hurvínku.
13: Ty jsi zase něco provedl.
14: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
13: Co jsi vyvedl?
14: Ale hodil jsem po Maškové houbu a ta udělala loužičku.
13: Mašková?
14: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
13: No, diď.
14: No, také no, diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím, číst neumím, počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
13: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
14: Jo.
13: Jo?
14: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
13: Co?
14: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
13: No to těžko.
14: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
13: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
14: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
13: Jak to?
14: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
13: Jo, ty se teda máš. Jo. A Hurvínku?
14: No, co pak?
13: Pověz mi... Kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
14: To je přece jasné. Čokoládový dort.
13: Přemluvil jsi mě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hostem dnešní humoriády je pan Jan Přeučil, už je odpočatý, měl prázdniny v Řecku, jak jsme slyšeli, načerpal sílu a může vyrazit na představení. Ano. Co to bude?
2: No tak čekají mě letní shakespearovské slavnosti, konkrétně inscenace Veselé paničky Windsorské. To je inscenace jedna z nejúspěšnější letní shakespearovské slavnosti, kterou režíroval Jirka Menzel, než odešel do toho hereckého nebe poslední inscenace. A on zvolil tenkrát, Pavle, britský model, že do malých rolí obsadil
1: velké hvězdy,
2: herecké osobnosti.
1: Včetně vás, já jenom řeknu.
2: To mě těší.
1: Simona Stašová, Eva Režnarová, Jaromír Dulava, Jaroslav Saturanský, Michal Novotný, Šárka Krauzová, Jancina a Jan Přeučil.
2: Ano, přesně tak. Ano, ano.
1: Tak to všechno můžete vidět na HAMU, na Hudební akademii muzických umění v Praze mezi 17. a 23. srpnem. Pan
2: přesně
1: Přeučil
2: tak.
1: Každý den bude hrát, to je neuvěřitelné.
2: Proč?
1: V tomto věku.
2: V jakém věku, ježišmarja, co je to věk?
1: No
2: to
1: za rok tam
2: čísla.
1: Máte tu devítku a nulu, no, držte se, ať to zvládnete všechno. Kam půjdeme dál v našem seznamu?
2: No a v našem seznamu vybírám Lenku Plačkovou ve scénce Na Karlštejně.
1: A to by mohlo být hodně veselé.
2: Ano.
1: Neb autorem je samozřejmě Ivan Mládek.
3: Rozhrnula jsem záclony, otevřela okénko, zalila kytičky, vylila nočníček. Venku byla krásná, letní, teplá pátek. Tráva voněla, jes šuměl, nad řekou honila váška vrabce. Na zahradě byl slyšet cvrkot ukrajinských dělníků. Rozhodla jsem se, že se dnes od hlavy až k patě umyji. Netekla ale voda, a tak jsem se alespoň oprášila. Pak jsem se najedla a vyrazila na vlak. Na Karlštejně jsem byla asi za hodinu. Hrad jsem si prohlížela se skupinou, ve které bylo 10 Němců, 5 Angličanů, 3 Izraelci, 2 Egypťané a 1 Syřičitán. Když jsme byli u 70 metrů hluboké hradní studny, průvodce nám řekl, že když do studny něco hodíme a budeme si něco přát, takže se nám to vyplní. Já jsem si přála, abych se dobře vdala a hodila jsem do studny desetník. Nějaká Němka vedle mne si přála, aby se jí uzdravil manžel a hodila do studny marku. A nějaký Arab si přál, aby byl na Blízkém východě konečně zase mír a hodil do studny vedle stojícího Žida. Když jsem měla po prohlídce hradu, rozhodla jsem se, že si něco chytím k jídlu. Třeba zajíce. Naštěstí zrovna jeden běžel okolo. Dělám závodně chůzi a tak pro mne nebyl problém zajíce chytit. Rozhodla jsem se, že si ho udělám dušeného. Ale v tom, kde se vzal, tu se vzal hajní. Zrovna v momentě, když jsem zvíře dusila. Hajný na mne řval, že jsem mu zabila posledního zajíce v lese. Přestal na mne řvát, když jsem mu vysvětlila, že to bylo v sebeobraně. S Hajným jsme se spřátelili a šli jsme se spolu vykoupat do Berounky. Plavili jsme nazí na hloubku. Hajný plaval znak, protože se bál, že ho jinak stáhne ke dnu vodník. Já jsem plavala klidně prsa, protože mě vodník nemá za co stáhnout. Pak jsme šli spolu na hájovnu, kde Hajný chtěl, abych mu byla po vůli. Řekla jsem mu, že na to nemám náladu, protože mám smutek. Umřela mi totiž 2 dny předtím babička. Nakonec jsem hajnému řekla, tak tedy dobře, ale smutně a pomalu. Když bylo po všem, řekla jsem mu, na to, že ti není ještě ani 50, tak ti teda řeknu, že nic moc. A on mi řekl, na to, že je ti teprv 12, nejseš tak trochu drzá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím Lenka Plačková a její výlet na Karlštejn a Berounce samozřejmě. Já si myslím, že pan Přeučil vybral dobře, můžeme v tom pokračovat.
2: To jsem velice rád.
1: Když dají posluchači hodně Aček, bude Lenka Plačková, když dají Bčko, nastupuje známý Hlust Vysihák ve Vrátnici, čili Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Hmm. Vyberte si sami, dámy a pánové, u rádia SMS-kou Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na číslo 90 011 04. Račte posílat právě teď. A nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V tuto chvíli hlasujete, vybíráte si Lenku Plačkovou nebo Lubomíra Lipského. Na vaše rozhodnutí je zvědavý i náš dnešní host Jan Přeučil. Tak pojďte přidat své hlasy. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, tady je Jirka z Čerča. Zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Dobrý den.
3: Lepší by bylo, kdyby chodil bez toho klobouku, to by se mě víc líbil, já nevím, mám
2: to, ale to by si třeba spálil
3: za ty vlasy, nikdo nemůže, že nikdo nemá.
2: No, o tom mi povídejte. Ano. No. A? No. Ačko.
3: No a, no. No,
2: nebo
3: a oba
2: Bčko.
3: Dva, no, Bčko.
2: Bčko.
4: Dobře.
2: Dobře, děkujeme, mějte
4: tak se jo,
2: hezky.
4: Mějte
2: naslyšenou. Dobrý den, vítejte u nás.
5: Zdraví vás do rozhlasu Magdalena.
2: Zdravíme.
5: A přeji si Ačko.
2: Děkujeme ano. Pěkně a přejeme hezký den. Další prosím, kdo pak to bude? Halo, halo.
6: Dobrý den, tady Cčko.
2: Cčko?
4: Ano.
6: No.
2: To je vaše jméno? Ne.
6: Paní Věra Pixová,
2: Věra.
6: Ostrov 1 Prakatice.
2: Věro, a máme tady A nebo B? Cčko pro vás nemáme, i když bychom vám no, rádi tak... nabídli něco.
6: Tak já...
2: No.
6: Ačko.
2: Ačko, no tak vidíte, Ačko, že dobře. Jste si nakonec u nás vybrala. Děkujeme krásně a putujeme dál za kým a kam. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady František Jalupy, zdravím vás. Oba sympatiáky pana Přeučila i pana Kučeru.
4: Děkujeme.
7: A paní Plačkovou, to nemá vadu dneska, pánové, jste bezvadný.
2: To jsme rádi, že jsme vás pobavili, tady
4: ano,
2: Lenka Plačková.
4: Rádi.
7: Pane Přeučile, pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuju, budu pozdravovat, bude mít radost.
7: A hlavně vám přeji všem zdravíčko, ať slouží. Mějte
4: ano,
7: se
4: děkujem.
2: I vy je nápodobně, děkujeme. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Slávek ze Soudňova.
2: Ano.
8: Zdravím teda Pavla a kolegu dřevomodeláře a chtěl bych Ačko.
2: Dobře, ano. Ačko zapsáno, mějte se krásně. I vy uvidíme, kdo bude dál s námi a hlavně uslyšíme v rozhlase, že? Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Zdenka, já volám
2: do Humoriády.
9: Ano.
2: Ano. A co jste si vybrala?
9: Vybrala jsem si Hloubce, která se blíží Hloubce Jáka.
2: Máme zapsáno.
4: Ano.
2: Pro pana Lipského s panem Homolou. Děkujeme.
9: Ano, díky.
2: Naslyšenou.
4: Taky mějte se hezky.
2: Tak, dobrý den, kdo je tady?
10: Dobrý den, dobré letní humoreznické odpoledne. Zdravím vás, Pavle, a vašeho hosta, pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
2: Dobrý den.
10: Hlasuji pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný večer či příjemné probouzení do horkého středečního rána. Všem posluchačům přeje humoriádnice Růža z Rychnovska. Naschledanou.
4: Ano, mějte se krásně, taky naschle.
2: Dobrý den, ještě vás si vyslechneme.
11: Dobrý den, prosila bych Ačko.
4: Ano.
11: A zdravím vašeho vzácného hosta.
4: Děkuji, no. Velice mě těší.
11: Kromě Ačka bych si přála ještě déšť.
2: No, tak nám tady trošku hřmí, že jo, v Karlíně nad studiem. Uvidíme, co nám spadne, snad to nebudou kroupy, ale
11: mějte
2: přejeme osvěžení.
4: Ano, taky, se, mějte se hezky.
2: Teď se osvěžíme humorem, který dělá Lenka Plačková a budeme v kotli.
12: Vítejte v kotli, přátelé, jmenuji se Plačková, jsem vaše nová kotelnice.
13: Popelnice! To by byla moc plná.
12: Své invektivy na našeho dnešního hosta, prosím.
14: Nevíme, co to znamená, ale klidně si to na něj necháme.
12: Za chvíli přijde náš vzácný host, pan ministr bez portfeje, pan...
15: To to je do prdelky.
12: Pane, mluvte laskavě slušně, ano, chápu, že jste sice v pytli, teda v kotli, já jsem řápat tu kotala pytel.
15: To je dost podstatný rozdíl, paninko. Jak jste vůbec přišla do jiného stavu?
12: Pan ministr už tady měl sice být, ale nevadí, má si nějaké zdržení, nacvičíme si alespoň nějaké reakce, aby tady byla opravdu kotelnická atmosféra, no. Tak například, když se vám něco nebude líbit, všichni zvoláte sborem fuj, prosím, nacvičme si. A teď naopak, když se vám něco líbit bude, zvoláte bravo, ano.
15: To nebude potřeba.
12: A tamhle vidím už přicházet. Vítejte.

0: Pane ministře.
1: Já se musím omluvit, měl jsem cestou malou nehodu. Pěstují si to těžší tělesnou zdatnost. Tak jsem se měl nejdřív asi 10 kilometrů na kole. Potom asi 10 metrů na kolečkových bruslích. Potom 10 kilometrů v záchrance. Ale už je to dobrý, jen se mi to trošku vrátil koktání.
0: Pane ministře, vás jmenoval náš pan prezident ministrem bez portfeje.
1: Já vám do toho musím skočit, paní Plačková. Musíte divákům nejdřív vysvětlit, co to je, že jsem ministr bez portfeje. To je to ten portfej, aby si náhodou diváci nemysleli, že jsem ministr bez přirození, že jo. Takový úraz jsem zase na těch kolečkových brůzích, to ne.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik kotelnice Lenka Plačková. Myslím, že se to muselo líbit i originální kotelnici Míše Jilkové, stejně jako panu Přeočilovi. Veselé a hravé. Tak co bude dál? Jdeme do finále. Vracíme do hry Luďka Sobotu s Miloslavem Šimkem. Téma FKU radí Pátra informuje, anebo ve vrátnici Hlust vysihá Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou. Vyberte si v závěrečném souboji SMS Humor mezera A, Humor mezera B letí na 90 01 04. Telefonujete na 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V tuto chvíli konec hlasování, už známe výsledek. Pan Přeučil, že by nám to prozradil, kdo to vyhrál.
2: Ano, Luděk Sobota.
1: Ano, s Miloslavem Šimkem jdeme radit, pátrat, informovat.
3: Celostátní pátrání po údajně zmizelém Jaroslavu Drobečkovi z Vyškova na Moravě, který byl naposledy zaměstnán jako krmič v místním zookoutku.
4: Jaroslav Drobeček odešel z domova 26. března tohoto roku v 5 hodin ráno. V té době byl 160 cm vysoký, což víme přesně, neboť o krátce předtím manželka po menší rozmíšce pravítkem třikrát přeměřovala. Měl na sobě pracovní moravský kroj a polobotky z domu módy. Na hlavě měl fjertoch a několik krevních podlití. Pod paží nesl babičku, v druhé křečovitě svíral FLVka. Jaroslav Drobeček byl znám jako vášnivý čtenář a je tudíž pravděpodobné, že se potuluje po městských knihovnách, kde loudí knížky a stravu. Je možné, že si knížky půjčuje i od osamělých důvěřivých žen, u kterých společně i s knížkami přespává.
3: Jaroslav Drobeček má silné, tvrdé zuby, bohužel pouze dva. Nápadný je na něm krásný, rovný nos, umístěný šikmo přes obličej. Pohřešovaný Drobeček má vysoké, klenuté čelo, které postupně přechází v zátylek. Jaroslav Drobeček je při chůzi silně předkloněn vpřed a při běhu střídá pravidelně ruce i nohy. Při odpočinku se pase. V nosní přepážce. V nosní přepážce má zavěšený bronzový kroužek s klíči. Zvláštní znamení nemá bohužel žádné. Pohřešovaný Drobeček byl naposledy viděn v zookoutku v 5 hodin 45 minut, když vstupoval do lví klece.
4: Federální kriminální ústředna odvolává pátrání po zmizelé Josefině Blaškové z Prahy Ruzině, stíhané pro únos. Josefina Blašková dne 16. října minulého roku odcizila pracovníku pražských komunikací rýžové koště a odletěla na něm směrem na Karlovy Vary. Včera však byla zadržena pracovníky lesní správy v obci Lípka, okres Vimperk, kde žila v opuštěné hájovně pod jménem Josefina Jagová.
3: Naproti tomu pátrání po zmizelé Martě Bobkové, kterou podle sdělení jejího manžela Pavla Bobka z Prahy 6 Břevnova 18. ledna tohoto roku vzal ďas, dosud trvá.
1: Tečka za naší dnešní humorinárou. Skvěle vybíral náš host Jan Přeučil i naši posluchači.
5: Přesně tak. Společně. Tak jestli dovolíte, dámy a pánové, přeji vám krásné dny a užívejte si života.
1: Přesně tak. Loučí se i Pavel Kučera, dobrý poslech Českého rozhlasu a mějte se hezky.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Olomouci začalo stěhování jedné z největších archeologických sbírek v Česku. V Jeseníku začaly opravy dalších ulic poničených předloňskými povodněmi. Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy, na 10 místech už teplota překročila 40 stupňů. Zítra čekejte jasno, s maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než milion předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalápková.
3: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
2: Více se o stěhování muzejních sbírek dozvíte v našem vysílání v následující půl hodině. Rekonstrukci ulic Gogolova, Tyršova a Školní a taky prostoru pro luky u tržnice zahájili dělníci v Jeseníku. Úseky byly zasažené předloňskými povodněmi. Práce budou probíhat po etapách a vyžádají si dočasná dopravní omezení. Popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: V ulici Gogolova bude nejprve omezen provoz v té části, kde vzniknou nová parkovací stání. V té uzavírce Gogolovy dojde při opravě podloží, osazování obrubníku a pokládce nových asfaltových vrstev. Co se týká ulice Tyršova, tam bude vozovka zúžena. Pro ulice Utrnice pak budou dočasně uzavřena parkovací stání a v ulici Školní bude platit zákaz zastavení v podélných parkovacích stáních.
2: Rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Na 10 místech už teplota stoupla nad 40 stupňů Celsia. Hodnoty ale ještě nejsou konečné a během odpoledne se můžou dál měnit. Ministerstvo životního prostředí na konci června zastavilo řízení o odpadu na Heřmanické haldě v Ostravě. Upozornil na to server Seznam zprávy. Podle státního podniku Diamo se materiál objevil v takzvané vzdušné stěně, která brání prohoření haldy na nedalekou skládku chemického odpadu. Firma, která stěnu stavěla, se hájí tím, že jde o běžný materiál. Soudní spory pokračují, přestupkové řízení, ale bylo podle mluvčí ministerstva životního prostředí Kateřiny Pací složité a táhlo se příliš dlouho.
5: Podle znaleckých posudků založených ve spise není materiál oddělovací vzdušné stěny odpad a není škodlivý pro životní prostředí. Ministerstvo i Česká inspekce životního prostředí situaci na odvalu Heřmanice i nadále detailně zkoumají a přijímají opatření k ochraně životního prostředí.
0: Sport.
2: České hokejisty do 18 let čeká po úvodní prohře na Hilka Gretzky Cupu v Edmontonu utkání s Německem. Včera čeští mladíci podlehli Spojeným státům 4-6. Němci zase prohráli s Finskem 2-5. Duel Česko-Německo začne v 21 hodin našeho času.
0: Počasí.
2: Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. V Jeseníkách kolem 31 stupňů. Vítr slabý, jižní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Ulici na Šibeníku v Olomouci došlo k nehodě dvou aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. V Lošticích platí poprvé v historii kvůli vedrům zákaz rybolovu v části tamního revíru. Rybáři tím chtějí zamezit dalšímu šíření sinic. Byli jsme se přímo na místě podívat. Vrátíme se k události, která znamenala podle historiků zlom ve středoevropských dějinách. Je to 720 let, kdy byl v Olomouci zavražděn poslední přemyslovec Václav III. Jak jsme slyšeli ve zprávách, v těchto dnech probíhá velké stěhování archeologických sbírek ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Také tam se podíváme na místo. A bude i předpověď počasí. Zeptáme se na rekordy, které dnes padly třeba také v Olomouckém kraji.
0: Český rozhlas Olomouc. Den v kraji.

0: můj hrad. Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Markéta Janíková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Cesty v obecním lese v Písečné na Jesenicku upravují dělníci. Opatření za téměř 2 miliony korun mají pomoct zadržovat vodu v krajině. Hotové by měly být do září, říká nezávislý starosta Jan Konečný.
3: Zeměna nastávajících tzv. Hlínkách, to jsou lesní cesty, kterými se sváží dřevo z obecního lesa, budou upraveny tak, aby voda, která po nich teď byla odkloněna do porostu lesního.
2: Olomoucký vrchní soud zrušil rozsudek v kauze vynášení informací z celní správy lihové mafii. Odvolání tří obžalovaných, včetně organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem Radka Březiny a státního zástupce soud projednal v neveřejném jednání. Potvrdil to mluvčí vrchního soudu Stanislav Cik. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v barmudském Jantaru mezinárodní tým vědců. Jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu, pokračuje Kundrata.
4: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikoval tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie.
2: Žně v Olomouckém kraji míří do finále. Podle statistik ministerstva zemědělství je už sklizený ječmen ozimý a 96% ploch pšenice ozimé a ječmenu jarního. Průměrný výnos obilí, asi 6,5 tuny z hektaru, je zatím nižší než v loňském roce, kdy byl na konci sklizně více než 7 tun. Zemědělci už finišují také se sklizní řepky. Vedení prostějovské radnice prodloužilo provoz beach volejbalového hřiště na náměstí TG Masaryka v centru města, a to až do 16. srpna. Důvodem je podle informací uvedených v tiskové zprávě velký zájem lidí a taky příznivé počasí. Původně mělo být hřiště na ploše před muzeem otevřené do začátku srpna.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a předpověď s meteorologem Tomášem Ostrožlíkem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: A vypadá to, že dnešní den byl nejenom velmi teplý, ale vlastně rekordní. No vy už to asi víte lépe než já.
2: Ano, dnešní den byl na mnoha místech nejteplejší v celé historii měření. A pokud pominu stanice třeba jako Štenberg, které měří jenom 5 let, tam byla nejvyšší hodnota 39,6. Ale to se nedá srovnávat, protože za těch 5 let to nejde. Ale třeba na stanici Přerov, kde byla druhá nejvyšší hodnota, a to 39,0, tam se měří 144 let a tahle hodnota 39 stupňů nebyla ještě na této stanici zaznamenána. Podobně tak na stanici Olomouc Holice, kde dnes bylo maximum 38,8, 99 let, také tam takto vysoká hodnota nebyla nikdy zaznamenána. No a tak by se mohlo pokračovat po spoustě míst Olomouckého kraje a třeba z těch vyšších poloh Šerák v Jeseníkách maximum 28 stupňů, také nejvyšší hodnota v historii měření. Na Pradědu tam je situace trošku složitější, protože tam dlouhou dobu se neměřilo a dnes tam bylo maximum 26,6, což je taky úctyhodné. Takže dnešní den byl slunečný a extrémně teplý.
1: No a budeme samozřejmě pokračovat, protože horko bude jak večer, tak v noci, to nám také řeknete lépe.
2: Ano, je to tak, ono bohužel, protože si ani neodpočineme, zejména v místech, kde bude trochu pofukovat jihovýchodní jižní vítr, tak tam teplota bude jenom velmi neochotně klesat pod 30 stupňů v noci a mohou se najít místa, kde minimum bude třeba 25, no ale naopak jinde, zejména to je v nějakých těch horských údolích, tak tam může teplota klesnout i k 16 stupňům, takže ty rozdíly budou velmi výrazné. Nejčastěji kolem těch 22. Zítra opět ráno dopoledne jasno, skoro jasno, teploty budou zase stoupat a v maximech mohou dosáhnout 35 až 39, ty 39 spíše na jihu, Přerov, Olomouc, Prostějov. No ale v těch odpoledních hodinách se začne vytvářet kupovitá oblačnost a v sousedním Pardubickém kraji se již začnou tvořit přehánky bouřky a ty by částečně mohly ovlivnit i západní část Olomouckého kraje nebo obraz Kralická, Jesenicko, takže tam k večeru se může vyskytnout bouřka nebo aspoň bude někde v blízkém okolí, takže ty teploty pak budou v tom pozdním odpoledni a večeru mírně klesat. Zítra bude mírný jižní vítr 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Tomáš Ostrožlík u rekordních teplot tady ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Samozřejmě si počkáme a budeme to sledovat i zítra.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Alba skupiny Wings se právě řadí do diskografie Paula McCartneyho. Platí to i o páté studiovce Wings at the Speed of Sound, která byla v roce 1976 zásadním, nejen komerčním, ale i uměleckým úspěchem. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou Wings.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc a teď se zaměříme na stěhování rozsáhlých archeologických depozitářů Vlastivědného muzea Olomouc a děje se to z historické sýpky v Chudobíně do nového klimatizovaného sálu. Ten se nachází ve třetím patře nové budovy depozitáře Národního památkového ústavu ve Wittgensteinově ulici poblíž Olomoucké teplárny. Redaktora Aleše Spurného provedla vedoucí Centra muzejní archeologie Pavlína Kalápková.
1: Dveře se zavírají, třetí patro, dveře se otvírají.
2: Vezou se rohy a veze se i hrob. Zřetelné kosti tam byly.
3: Zbytek hrobu z Lutína od paní Kovářové, která vykopala při stavbě jedné z dalších fabrik firmy.
2: Sigmund Pumpy, jaké nejstarší nálezy jsou ve vaší sbírce?
3: Máme tady kolekce, které byly získány třeba v předmostí u Přerova na tom slavném sídlišti lovců mamutů 30 tisíc až 25 tisíc před naším letopočtem.
2: Jaké nejstarší objevy?
3: První nálezy tady máme od Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci, to znamená od 80. let 19. století, kdy ten spolek vzniknul a vzniklo první České muzeum na Moravě.
2: Regály označené čísly, do nichž budete ukládat to, co přivážíte z Chudobína, kolik pojmou těch banánových krabic?
3: No, my máme pronajato zhruba místo na 3 500 banánových krabic. V téhleté fázi víme, že chceme zaplnit tak 2 500 míst pro banánové krabice a tu rezervu si necháváme na další sbírkové předměty, které přijdou do Vlastivědného muzea.
2: Dnes se stěhuje materiál ze sýpky z Chudobína. Je to jediné místo, odkud svážíte ty artefakty?
3: V první řadě opravdu je to ten Chudobín, ale menší část přivezeme také z depozitáře na Denisově ulici z Vlastivědného muzea.
2: Já jsem viděl třeba hlínu z hrobu s kostmi přímo tak, jak to bylo vyzvednuto, tak je to uloženo do krabice. Viděl jsem nádoby už očištěné. Teď jsme vezli výtahem nahoru nějaké rohy, asi kravské. Jaké předměty zahrnuje ta sbírka?
3: Prakticky všechen movitý archeologický materiál, takže materiály z kostí, parohu, po případě z mamutoviny nebo z kamene, z kovů, ať už je to bronz, měď, železo, po případě další kovy, nebo ať jsou to předměty z vypálené hlíny, takzvané keramiky.
2: Napadá mě název knihy Bronzový poklad. Je to i nějaký poklad?
3: Ve Vlastivědném muzeu připravujeme právě teď větší výstavku předmětů, které jsme právě nazvali bronzovými poklady, ale až tahle výstava skončí, tak samozřejmě tyto předměty přijdou sem.
2: Čím se liší ty depozitáře minulé od toho, v kterém právě teď stojíme?
3: Já bych řekla, že vším, protože jsme v klimatizovaném, dobře střeženém prostoru, má posuvné regály, to znamená, že se senka vyjde skutečně obrovský objem materiálu a hlavně jsme v prostoru velmi čistém.
2: Ta sýpka barokní, z které se sem vozí ten materiál, je stavba možná zajímavější než tahle ta kostka.
3: To byla barokní sýpka, která měla sloužit pro to uložení jenom skutečně krátkodobě. To, že to tam muzeum nechalo více než 20 let, tak je potom bohužel otázka už jiná.
2: Třeba mniši pro stěhování i archeologové preferují banánové krabice. Tady jich máme spoustu. A musím říct, že jsem vůbec do dneška nevěděl, že existují třeba Lolita Bananas, ty jsou z Ekvádoru a je tady to docela pestré, ty krabice.
3: Koupila jsem 1000 zánovních banánových krabic, do kterých přebarujeme tu sbírku z Chudobína.
2: Co, až se ten prostor zaplní?
3: Až se tenhle prostor zaplní, tak doufám, že už budeme mít vybudovaný nový centrální depozitář Olomouckého kraje.
2: Kdy to plánujete?
3: Doufám, že do 5 let už aspoň stavba poběží, anebo už já doufám, že bude dokončena. Tento prostor máme pronajatý od Národního památkového ústavu, ale na dobu určitou.
2: Probíhá ještě výzkum toho materiálu, který je uložený v těch bednách?
3: Bude, protože my musíme udělat celou rekonzervaci této sbírky, musíme ji z těch krabic zase vyndat, v archeologické laboratoři ošetřit, znovu slepit rozbité, rozpadnuté nádoby, očistit. Musíme udělat i revizi, zda máme všechno tak, jak bylo původně evidováno.
2: Vy jste rozšířili kapacitu a založili jste vlastně novou instituci.
3: Vznikalo od 1. ledna centrum Centrum muzejní archeologie, které je společným pracovištěm Vlastivědného muzea v Olomouci, Univerzity Palackého a Archeologického centra Olomouc.
2: Co vám to umožní, jaký posun můžeme teď v archeologické sekci muzea, která se tím výrazně rozšířila, očekávat?
3: Já doufám, že to řádné správcovství sbírky a archeologických nálezů v majetku Olomouckého kraje, ale především prezentaci pro širokou veřejnost. Například teď máme archeologické léto.
2: Z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
4: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: A fotografie samozřejmě najdete v rubrice Regionální stopař na našem webu a také na Facebooku i Instagramu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc. Bez zdroje vody jsou rybníky v Lošticích. Potok, který je napájí, poprvé v historii kvůli aktuálním vedrům vyschl. Voda klesla zhruba o metr. Rybáři tak v části revíru zakázali lov rybám kvůli vysokým teplotám. Navíc hrozí nedostatek kyslíku. Rybáři se proto chystají vodu provzdušňovat. Podrobnosti má redaktor Michal Poláček.
1: Rybáři v Lošticích pečují o kaskádu rybníků. Jde o víc než 3 hektary vodní plochy, ve které žijí řádově tuny ryb. A hlavním zdrojem vody je pro všechny rybníky zdejší potok Podhrádek. A za běžného stavu se voda z Podhrádku shromažďuje v retenční nádrži, ze které pak loštičtí rybáři dál zásobují vodou své rybníky. A právě potok Podhrádek kvůli aktuálnímu horkému počasí vyschl, jak popisuje Jan Konečný, nezávislý místostarosta Loštic a předseda místní organizace Českého rybářského svazu.
2: Co se týče přítoku, tak celou tu kaskádu, celou tou kaskádou protéká Podhrádek, my tomu říkáme Lišnička. A ten Podhrádek první rok v dějinách prakticky vyschl. Už jim neteče žádná voda, takže my jsme teďka v situaci, že na všech chovných rybnících máme zastavený otok. No a modlíme se, aby ty vedra přestaly a aby třeba přišla aspoň nějaká lokální bouřka, aby nám nějaká voda přitekla.
1: Doplním, že úbytek vody je na retenční nádrži už vidět. Podle Jana Konečného klesla hladina o zhruba 90 cm.
0: Michale, zmínili jsme, že rybám v loštických rybnících hrozí nedostatek kyslíku. Je na vině tedy horké počasí a co s tím rybáři budou dělat?
1: Je to tak, ta voda v rybnících kvůli vyschnutí potoka neproudí, což při slunečném a horkém počasí vyhovuje synicím. V teplé stojaté vodě se rychle množí a spotřebovávají kyslík. Navíc teplá voda dokáže přirozeně rozpustit méně kyslíku než studená. A rybáři proto v retenční nádrži až do odvolání zakázali lov. Jak konkrétně to pomůže, vysvětluje jejich předseda Jan Konečný.
2: Domluvil se zákaz lovu tady na té retenční nádrži i z důvodu, že rybáři často krmí na tom svém místě lovebním a ty zbytky toho krmení na tom dně začnou kvasit a ubírají zbytky kyslíku, které v té vodě jsou.
1: Současně budou rybáři vůbec poprvé v historii vodu v Loštické nádrži provzdušňovat. Začnou s tím právě dnes a podle svého předsedy udělají vše, aby ryby zachránili. O část ryb už kvůli vedru a nedostatku kyslíku přišli v sousední Dobravici, popisuje Jan Konečný.
2: Žijeme v přírodě, pracujeme pořád jako s živým materiálem, s těma rybama. Člověk s tím jako žije a je mu to líto, když prostě ta ryba jako zajde. To je jako pro nás jako strašně těžké. My ještě obhospodařujeme rybníky v Dobravici, jeden máme pronátý od státu, jeden vlastníme a tam jsme vylovili teďko přes víkend 3 metráky mrtvých kaprů.
0: Zavírá Jan Konečný, místostarosta Loštic a taky předseda místní organizace Českého rybářského svazu, tak držíme palce nejenom v Lošticích, no a Český rozhlas Olomouc se samozřejmě na místo velmi brzy vrátí.
3: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.

0: obyčejnou ženu.
1: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc na začátku srpna, kdy si připomínáme událost starou 720 let. My si ji vlastně připomínáme už nějakou dobu, konkrétně tedy je to každou srpnovou neděli po 18. hodině v našem počteníčku, kdy jako připomínku výročí zavraždění Václava III. V Olomouci nabízíme čtyřdílnou detektivní sérii z dob temného středověku. Jmenuje se Krvavá Pavlač a napsal ji Roman Ludva, takže poslouchejte každou srpnovou neděli po 18. hodině. Teď se vydáme právě na místo, kde se ta královražda odehrála.
2: Teď jsme v galerii Arcidiecézního muzea v Olomouci, v prostorách, které velmi pravděpodobně byly ty, kde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.
3: Říká mluvčí muzea Tomáš Kasal. Podle mluvčího projektu Milénium olomouckých Přemyslovců Tomáše Kryla otřásla Václavova vražda při jeho tažení do Polska středoevropskými dějinami.
4: Český panovník byl hegemonem střední Evropy, protože byl držitelem nejenom jednoho trůnu, nositelem nejenom jedné koruny, ale hned tří, polské a uherské.
3: Vražda Václava III. Patří k největším záhadám české kriminalistiky. Údajného vraha se krvavenou dýkou stráže podle kronik okamžitě utloukli a tělo předhodili psům. Nikdy se tak nedozvíme, jestli skutečný vrah rychle zmizel a chycený rytíř Konrád nebyl jen náhodný svědek. Vyšetřovacích verzí je totiž podle historiků hned 7. Přesto v zadní části arcidiecézního muzea najdeme takzvanou Krvavou Pavlač, nepříliš známý balkon obestřený legendou o krvavé stopě, kterou tu poslední Přemyslovec zanechal. Tomáš Kasal mě ale ujišťuje, že to je spekulace.
2: Údajně zde byl zavražděn Václav III., ale vzhledem k tomu, že ta Pavlač vznikla několik set let po jeho smrti, tak to asi nebude pravda.
3: O vysvětlení požádám Tomáše Kryla.
4: Ta Pavlač opravdu je relativně mladá, vznikla až v polovině 19. století. Co je ale skutečné, je to, že z oné Pavlače máme výhled tady na sever ke klášternímu hradisku. V dávných dobách pro toto místo platil název Královská louka. Domnívám se, že to souvisí právě s rokem 1306 a s tím, že na tomto prostranství u řeky Moravy bylo shromaždiště oné zemské hotovosti, aby se společně vydali do Krakova potlačit protičeské povstání.
3: Večer se do Ruda zbarví i budova radnice. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Poslední čtyři neděle prázdnin budou patřit záznamům z 200. koncertu série Živě z letošního června. Jako první se v letním kině představila skupina Alibaba, která letos slaví čtvrtstoletí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Alibaba.

0: Interní den v kraji Českého rozhlasu Olomouc má před sebou poslední příspěvek. Vydáme se do zoologické zahrady na Svatém Kopečku, která letos slaví 70 let. Gepard štíhlý je jediný žijící zástupce rodu gepardů, patří do podčeledi malých koček. Od konce 90. let ho na Svatém Kopečku chovají, momentálně tam můžeme pozorovat matku s mláďaty.
1: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
2: Koťata pijí od matky, což je dobře, protože oni by měli asi tak do půl roku ještě pít od matky. Jinak samozřejmě, jelikož byl větší počet narozených koťat, tak už od měsíce je zvykáme na maso, protože matka určitě neměla tolik mlíka, aby je odkojila. Takže určitě můžete vidět, jak tady trhají králíky, který mají teda nejradši.
3: S ošetřovatelkou Hankou Dostálovou máme krásný obrázek, protože je poměrně brzy a jsme tady u gepardů sami a oni jsou opravdu dost blízko u plotu, máme je na dosah. Jaké další aktivity se tady dějí už v této velikosti, v tomto stáří těch koťat?
2: Ty aktivity jsou od malička, když jsme je vlastně pustili kolem toho druhého měsíce do toho menšího výběhu, tak samozřejmě tady dováděli, blbli, hráli si s balónama, hráli si sami ze sebou, hráli si na hoňky, skákali nám po těch parkosech, takže stejné aktivity, akorát se to zvyšuje ta intenzita.
3: Na návštěvníky musí být zvyklí, protože už k nám přišli další dva lidé a nehnuli brvou ani chlupem.
2: Samice je naprosto klidná, jak vidíte, vyrovnaná, nemá problémy s návštěvníkama. Pro jistotu máme tady ještě takový ploteček, aby opravdu ty návštěvníci nechodili až k tomu plotu.
3: Zatím jsou pořád v takovém menším výběhu, nicméně už jsem viděla, že ten velký je připravený, posečený. Přemýšlím, že to je tak rychlé a tak aktivní zvíře. Jaký pohyb potřebují ta mláďata?
2: Potřebují hodně běhat, aby zesilili, a když se opravdu podíváte, měli jsme tam skákadla, ty teda snižujeme, protože přece jenom gepard není skákavé zvíře, je to sprinter, ale rád leží na vyvýšených místech, takže budou tam i takovou palandu, kde si můžou lehnout, a jinak musíme ještě po psounech, kteří samozřejmě lícou po celé zoologické zahradě, upravit ten výběh, aby nám ty koťata náhodou neutekly k oryxům, protože to by pro ně nebylo vůbec dobré.
3: Z nuly na 100 za 3 vteřiny, to je sen motoristy. Rozběhnou se třeba nějakou fakt jako vysokou rychlostí i v tom výběhu?
2: Z nuly na 100 ne, ale teď momentálně jsou ještě malinci, ale když potom budeme mít komentované krmení příští rok u gepardu, tak určitě uvidíte, že dokážou pěkně běhat.
3: Je nám jasné, že jim dodáváte maso, ale co dalšího v té stravě musí mít?
2: Vitamin A, D a hlavně teda vápník.
3: Teď ta ideální sestava klidná, jak vychovává matka gepardice?
2: Ona si nechá skoro všechno od těch koťat líbit, co jsme se tak dívali, oni si s ní hrajou, koušou ji do ocasu, hlavně teda, když byli menší, tak ji honili tu špičku ocasu, koušou ji do hlavy, perou se s ní a ona teda zatím klidně všechno snáší.
3: Základní prvky, jak rozeznat geparda.
2: Nejtypičtější je na něm černá šmouha, která se táhne od koutku oka až do koutku tlamy. Měl by být štíhlý, vysoký, ne jako třeba levharti, kteří jsou trošku zavalitější a menší.
3: Je pravda, že nezatahuje drápy?
2: Když jsou koťata malé, přibližně do 3 do 4 měsíců,

0: Jajcu ještě mají tuto schopnost, ale potom ji ztrácí.
1: Proč?
0: Protože potřebují, aby ty drápy používali při lovu. Jako sprinteři se potřebují o ty drápy opřít, když honí tu antilopu.
1: Taky si je potřebují brousit?
0: Občas vidíme, že si je brousí.
1: Už jste zmínila, že příští rok bude k dispozici komentované krmení. To znamená, že tady koťata ještě stále budou. Jak dlouho si je může zoo Olomouc nechat?
0: Uvádí se, že by ty koťata měly být s matkou přibližně do roku a pak by bylo dobré, kdyby ještě spolu byly přibližně do 2 let, protože matka je v přírodě opouští právě kolem toho 2. roku, až je naučí lovit.
1: Teď se tedy kojí, kdy se podává další strava, jinými slovy, jaký je ten režim gepardů během dne?
0: Já jim potřebuju vštípit do hlavy, že když je zavolám, že musí přijít za náma do ubikace, takže třeba ráno dostanou křepelky nebo něco malého na zavolání přijdou a odpoledne většinou kolem té 1 hodiny se krmí.
1: Jak se volá na gepardy?
0: No, jménem. Zavoláme kočku jménem, ukážeme jí králíka nebo něco a ona samozřejmě přijde a ona vlastně vrkáním a cvrkáním si přivolá koťata.
1: Gepardy, tedy maminku i s mláďaty, můžete vidět v zoo Olomouc. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc představuje zoologickou zahradu na Svatém Kopečku.
3: A budeme to dělat po celé prázdniny, v dopolední premiéře, po 11. hodině a také na závěr dne v kraji. A ten už končí. Samozřejmě aktuální vydání nachystáme i zítra. A co nabídne další vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tak hned po zprávách písničky dechové a lidové a v 19.05 půl hodinku cymbálu a huslí.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Sokoly vyvedly letos v Jeseníkách rekordní počet mláďat. V Šumperku funguje nová technická četa, na starosti má údržbu města. Policejní hlídky tento týden zaměří kontroly na dodržování rychlosti a střízlivost řidičů. Zítra čekejte jasno s maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Hnízdiště v Jeseníkách opustilo letos 46 sokolích mláďat, což je nejvíc v novodobé historii. Vyvedlo je 22 párů. Podle ochránců přírody počet hnízdících párů v nejvyšších moravských hor zůstává dlouhodobě stabilní, říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šulová.
2: Poslední roky nám ukazují, že jesenická sokolí populace je poměrně stabilní. Důležité je, že se výrazně nemění počet hnízdících párů. V roce 2024 sice během sezóny přišly o život 4 dospělé samice, ale dnes vidíme, že se populace s tímto zásahem rychle vyrovnala. Nad jesenickými hřebeny naštěstí létá dostatek nezadaných ptáků, kteří mohou vytvářet nové páry.
0: Drobné opravy a taky údržbu veřejných prostranství má v Šumperku na starost nová technická četa. Vedení města si od ní slibuje rychlejší opravy a efektivnější péči o veřejný prostor. Popisuje mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: Město Šumperk posílilo založením technické čety roli svého městského podniku při správě a údržbě městského majetku. Díky vlastnímu týmu lze řadu oprav řešit rychleji, efektivněji a bez zbytečných prodlev. Technická četa se věnuje drobným opravám, údržbě veřejných prostranství i dalším pracím, které pomáhají udržovat město v dobrém stavu.
0: Usnadnit orientaci v dobrobí období těhotenství, porodu a prvních dnů s novorozencem by měla budoucím rodičům pomoct nová mobilní aplikace, kterou připravili pracovníci Olomoucké fakultní nemocnice. Obsahuje například rady, videa, předporodní kurzy a důležité kontakty. Vyplývá to z tiskové zprávy nemocnice. Celý týden budou policisté častěji hlídat dodržování rychlosti a zákaz řízení pod vlivem alkoholu. Zapojují se tak do evropské preventivní akce. Mluvčí policie David Shen připomíná, že kromě trestných bodů hrozí řidičům za nedodržení pravidel i přísnější tresty.
4: Nedodržování nejvyšší povolené rychlosti je velmi závažný přestupek, zejména proto, že může mít i velmi, velmi závažné následky. Je dobré si připomenout, že v případě, že řidič překročí dovolenou rychlost v obci o 40 km a více, nebo mimo obec o 50 km a více, tak se jedná o přestupek, který již neřeší policie, ale oznamujeme ho správnímu orgánu. A takový řidič zároveň na místě přijde o řidičský průkaz. Sport.
0: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblice Kateřině Siniakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
0: Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. V Jeseníkách kolem 31 stupňů. Vítr slabý, jižní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 na 276. kilometru ve směru Ostrava je hlášeno porouchané nákladní auto a na D46 na 9. kilometru směrem Olomouc je porouchané osobní auto.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásný a příjemný, stále řekl bych ještě trošku tropický podvečer vám od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Vilém Pospíšil. Startuje vaše oblíbená hodina, kde hrajeme na vaše přání na notu lidovou, dechovou nebo třeba cymbálovou. Volat můžete na číslo 221 555 444 nebo psát SMSky na číslo 723 70 33. 51. No nezapomeňte popřát všem Dominikům nebo Dominikám, které znáte, protože ti dnes slaví svůj svátek, tak jim můžete zpříjemnit podvečer nějakou hezkou písní. Můžete ho zpříjemnit samozřejmě jen tak sobě, protože věřím, že v tomto počasí sedíte třeba někde na zahrádce nebo možná ve sklepě, protože to bývá v těch starších domech jediné asi obyvatelné místo v tuto chvíli. No tak doufám, že tam dosáhne signál a můžete poslouchat pořad Hrajeme pro radost. Krásný poslech.

0: Nebylo to naposledy, tak jak zpívala Tu Faranka píseň Nezapomeň moja milá, ale naopak na začátek první píseň, která zazněla v dnešním pořadu Hrajeme pro radost. Během ní se nikdo z našich milých posluchačů nedovolal, což nevadí, já mám samozřejmě v zásobě spoustu písní, ale ještě jednou zopakuji výzvu číslo 221 555 444, linka je volná, můžete telefonovat a vybrat píseň pro někoho svého milého. Alespoň mám v tuto chvíli vlastně takový čas přiblížit, že je dnes 4. srpna, to znamená, že je výročí vraždy posledního Přemyslovce, která se stala v Olomouci. O ní si budete moci poslechnout také v Počteníčku v detektivním seriálu Romana Ludvík Krvavá Pavlač s Igorem Barešem a Petrem Kubesem v hlavních rolích v Počteníčko neděli po 18. hodině. Tak to je taková situace, takové výročí, které se váže přímo k tomu dnešnímu dnu a zároveň pozvánka na nedělní vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Já ale věřím, že spoustu z vás poslouchá Český rozhlas Olomouc pravidelně a nikdy nic nevynechá, tak byste na to stejně narazili.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: Polku si v tomto počasí asi nikdo nezatančil, totiž polky právě teď dohrála Moravanka, no a během nich už se někdo dovolal a je to paní Jana z Roštění. Moc vás zdravím.
1: Dobrý den, pane Vilémku. Srdečně vás zdravím všechny do Českého rozhlasu Olomouc, všechny rozhlasové přátelé a posluchače. A všem přátelům děkujeme za krásné písničky, které nám posílají. A my posíláme dneska pro potěšení písničku Věrušce Halouskové s Adámkem do Bílovic. Jindřišce z Chropině momentálně je v Kroměříži, tak ať se jí to zdraví lepší. Zdenice do Prostějova s Kočenkou, Marušce do Kroměříže, Lidušce do Olomouce, Věrušce do Olomouce, Stance do Lomnice u Rymařova a Zdeničce a její kamarádce Jarmilce do Hrochova a Haničce do Předmosti. A písnička, pane Vilémku, je i pro vás. Moc krát vám děkuji a všem vám přejeme hodně, hodně zdraví i posluchačům a hlavně dávejte na sebe všichni pozor v těchto horkých dnech.
0: Přesně tak, v tomto vedru všichni se musí opatrovat a možná někoho schladí i ta příjemná písnička Holoubek, kterou jste vybrala, když si představí, že může létat jako on, tak může to být osvěžující.
1: Ano, děkuju vám, pane Vilémku.
0: Rádo se stalo. Mějte se krásně. Naslyšenou. No a já k tomu samozřejmě doplním, že kromě telefonátu můžete stále psát také SMS-kové vzkazy na telefonní číslo, které zazní právě teď.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme

0: Jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli a jak zněla na úrodné Hané zasloužená radost z bohaté úrody a zlatých klasů? Nová epizoda z cyklu Cymbal a husle vás tentokrát pozve na cestu od tvrdé roboty a vázání snopů až k veselým dožínkovým slavnostem. Zaposloucháme se do pracovních melodií, připomeneme si hospodáře i chasníky a hudebně oslavíme předání dožínkového věnce. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Před malou chvílí dohrála píseň Holoubek, no a my v přírodě zůstaneme, kam jinam také vyrazit v tomto počasí, a poslechneme si Straňanku a jejich Kvítek jabloňový. No ale poslechneme si také paní Hanku z Předmostí. Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a dneska bych chtěla poslat písničku. 6. srpna má narozeniny Zdenička Pavelčíková, momentálně v Olomouci, Zdislava Lacková z Racovic. Děvčata, přeju vám všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a hlavně to zdravíčko. A zdravím i Lidušku do Racovic, Mařenku do Hrabišina, Zdeničku do Hrochova a Janě a Jiřímu děkuju za písničku. Pane Vilemku, mělte moc dobře a někdy zase naslyšenou se budu těšit.
3: Já také, mějte se krásně, naslyšenou. Dechovku budeme hrát také drahé mamince, Božence Horníčkové, Zdeničce Šínové i kamarádce Jarmilce, také Věrušce Halouskové s milovaným Adámkem do Bílovic. Zlatíčka, posílám vám všem písničku pro potěšení, mějte se moc krásně, pevné zdravíčko, opatrujte se a užívejte si krásné sluníčkové deny. Všechny moc zdraví, Broňa.

0: dohrála a dospívala Straňanka, jako další je připravena Moravěnka a my vyrážíme po telefonní lince do Hrochova za paní Zdeňkou. Moc vás zdravím, hezký podvečer.
1: Ano, je to tak. Dobrý podvečer, pane Viléme, srdečně vás zdravím. Prostě chtěla bych něka zahrát a poděkovat tím, co nám posílají písničky, a to také děkuje moje kamarádka Jarmilka. A to manželům podpisilikovým doroštění, Bozence Horniškové do Litovle, Broníšce Stejskalové do Olomouce, Tance Lomnič u Rymažova, nebo jak nějak to, Vláďový do Tovačová, a Jendový do Štětovic a Lidušce do Olomouce. Děkuji vám, a Hance do Předmostí děkuji za písničku. A děkuji vám a zase někde nashledanou.
0: Se
1: a se trochu ochladí.
0: No, doufejme, budeme si to přát, třeba tomu pomůže písnička. Mějte se krásně.
1: Já děkuju.
0: Naslyšenou. Krásný podvečer do Českého rozhlasu Olomouc. K večernímu odpočinku posíláme mému zlatíčku sladkou pusu a krásnou písničku. Napsala SMSku milující.

0: Český rozhlas Olomouc a Vilém Pospíšil.
1: Ano, stále jsem tu a vybírám tedy písničky na vaše přání. Ta další bude taková osvěžující, bude to Pivečko s pěnou, na které si myslím spoustu z nás myslí v tomto počasí. A třeba i pan Ivan z Opavy by si jedno dal. Dobrý den.
2: Jo, dobrý den, odpoledne všem posluchačům, kteří poslouchají. A já tady mám jedno takové velké přání a to bude pro paní Aničku Bruzově. Děkuji za písničku. Pro mě i pro manželku a mám tady taky, jak jsem říkal už pan Vilém, takovou osvěžující písničku a ono se vám to bude líbit. Takže hodně pěkné pohody při vysílání. Taky zdravím paní Hanku na Lipině, paní Marušku se Štěpánem a pokud poslouchá paní Irena v Lučině, tak i paní
1: V Hulíně.
2: A se nám zase ozve. Děkuju. Je to prostě pro všechny. Pane Vileme, vám děkuju za vybrání. No a nechte si, dejte SMS-ku a nechte, ať vám doma už jedno chladí.
1: Tak,
2: no,
1: přesně tak.
2: Domů. Tak.
1: Mám jo, tam jedno připraveno.
2: Pěkný poslech všem. Díky za vybrání.
1: Mějte se krásně.
2: Někdy.
1: Budu se těšit. Naslyšenou. Dobrý večer do Českého rozhlasu, prosím o písničku Z celého milého srdíčka a posílám také nejmilejší pozdravení Aničce z Bludova, Mařence a Františkovi v Hrabové, Jiřince ze Sudkova, Marušce z Bludova, přeji krásný večer, hodně zdraví, štěstí, lásky a andělíček, ať vás chrání, také paní Evičce z Modřic, Janičce a panu Jiřímu z Roštění, Emilce ze Zábřehu, paní Věrušce s Adámkem, Věrušce z Olomouce, Zdeničce z Hrochova a také Holuby přeje a písničku posílá pan František od Brna.

0: 25 let se usilovně věnuje obnově jesenických pramenů. Vydal i jejich atlas. Kromě toho se nejen hory a historii snaží přibližovat široké veřejnosti cyklem obrazových encyklopedií. Čti jeseníky, čti rychleby a králický sněžník nebo lipová lázně čti. Pramenář, lezec po horách a spisovatel Lukáš Abt bude naším hostem v prázdninové repríze ve středu po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Den dobrý.
2: Češ.
1: Přemýšlíte, kam vyrazit o prázdninách? A co se takhle vypravit třeba do Polska?
2: Jenom na skok. Nemusíte se bát dlouhých cest a pokud budete chtít, klidně můžete zůstat i doma u rádia.
1: Představíme vám totiž polská města a jejich okolí hned za naší společnou hranicí.
2: Pozveme vás na zdejší památky, za kulturou, do přírody, za sportem i k vodě.
1: Na skok do Polska s Českým rozhlasem Olomouc vás každý pátek po 10. hodině a v repríze v sobotu po 3. odpoledne pozvou Dita Vojnarová
2: a Mirek Kobza. Zaprašami do Polsky.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Vysílání pokračuje dál, 20 minutek nám zbývá do 19. hodiny, potom už samozřejmě přijdou zprávy. Ještě je ale čas a na telefonu mám paní Lídu Zlichkova. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Vilémku, a moc krát vám děkuji. Já se jmenuji Lída Kulaksicová Zlichkova a chtěla bych tu písničku zahrát pro kamarádku Jarmilu Faltusovou Zlichkova pro mě a tu písničku taky posílám vám a moc krát vám děkuji.
4: Rádo se stalo, nemáte zač. Mějte se krásně, budu se těšit na příště.
5: Naschledanou.
4: Písnička letí také do Moravské Třebové, kamarádce Františce Pískové ji pro potěšení posílá Zdeňka. No a hrajeme také do domovů, penzionů v Jesenci, v Ludmírově Luké, Bohuslavicích, Náměšti na Hané, Lošticích, Litovli, Července. Posíláme písničku všem sestřičkám, pečovatelům a ostatnímu personálu. Mějte se krásně, pevné zdraví, spoustu lásky a porozumění a naděje, píše paní Hela z Děvčaty. No a dobrou náladu a potěšení věříme, přinese písnička také Zdenice do Písková, posílá jí kamarádka

0: Joška Černý zpíval píseň Lásko, bože lásko. Jako další jsou na řadě Kolárovci a na telefonu paní Lída z Olomouce. Krásný podvečer, dobrý den.
1: Krásný podvečer, pane Vilémku, vám všem do Českého rozhlasu Olomouc a všem mým milým, kterým tuhle písničku posílám. Pro hezký podvečer, prožitý ve zdraví, ve štěstí a v lásce. Rodince mé, Lišce Puškarové do Štemberka, Pepovi Kvapilíkovi z Čakova, Věruce Halouskové s Adámkem, Aničce Janečkové z Prostějova, Marčičce Kočí z Kostelce na Hané, Jarmilce z Roštění Jiřímu, Zdeňce Šínové, Láďovi Stovačeva a všem, všem milým, už jsem toho řekla hodně. I vám přeji krásný podvečer, děkuju za přijetí a zase někdy naslyšenou. Děkuji.
0: Budu se těšit, mějte se krásně, naslyšenou. Zdravíme všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Prosím o písničku pro radost a dobrou náladu v těchto úmorných vedrech pro naši maminku Mařenku Řečovou ze Hvozda. Písničku posílám také všem do domova, do Bohuslavic, napsala dcera Maruška. No a hrajeme také panu Františkovi od Brna, kterému hezký večer přeje paní Eva z Modřic u Brna.

0: Jak se tak dívám, pomalu, ale jistě se blíží konec 18. hodiny, bude tady ta 19. No a to znamená, že vypadá to, že máme čas na poslední posluchačku, která dnes promluví v pořadu Hrajeme pro radost na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. A je to paní Anička z Bludova. Hezký den.
1: Hezký den, děkuju. Zdravím Český rozhlas Olomouc. Příjemné moderátory, zvláště toho dnešního. A přátelé dechovky. V životě jsou chvíle, kdy vám neznámí přátelé nechají zahrát pěknou písničku. Ať se vám písnička líbí. Písničku posílám Marušce a Frantovi Skalovým do Hrabové. Milému Františkovi děkuji za pozdrav od Brna. Jiřince do Sudkova, Marušce do Bludova, paní Máci do Žulové. Marušce do Kolšova, manželům Blížňákovým do Rapotina, kteří moc rádi poslouchají písničky, manželům do Malé Morávky, díky za krásnou písničku, panu Ivanovi od Opavy za pozdrav. Vám, vás všechny zdravím a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku přeje Anička z Bludova.
0: Mějte se krásně,
1: a
0: díky moc.
1: Všechny Bludováky, děkuju.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, prosím, zahrajte pěknou písničku mojí mamince Lidušce Loníčkové a také tetičce Drahušce Odstrčilové. Ať mají krásný podvečer, spoustu pohody, radosti a také zdraví. To vše přeje Leona s rodinou a Karel. Všechny posluchače zdravím a také moje přátelé Lidušku Gotwaldovou, pana Oldu, sestru Zdeňku. Pozdrav písní dnes krásné. Písně zní radost mám ze všech od přátel a děkuji za ně. Děkuji také panu Františkovi od Brna, napsala paní Emílie. No a hrajeme také k narozeninám paní Zdislavě z Raclavic. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a štěstí přeje Lída z Raclavic. A k tomu zdraví také Haničku z Předmostí. Jak jsem říkal, teď je připravena Krajanka a Jezírko lásky. Potom zazní ještě jedna píseň, to se nechte překvapit, kterou vyberu. No a potom 19. hodina aktuální zprávy a po nich Honza Žurek a další díl pořadu Cymbal a husle. Krásný zbytek úterý a hezký poslech.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Detektivové a zbytek lovecké výpravy zůstávají odříznutí na ponurém zámku. Vyšetřování ve stylu Agáty Christie vede inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Příznivý vítr přestává vát a kapitán Edmond Dantes přichází o vše, co miloval. Dva díly seriálu Hrabě Monte Cristo. A ČT Art? Tonda Blaník chce výš a nepsatirická komedie o největším českém lobbystovi současnosti. Prezident Blaník. Úterní večer s Českou televizí.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Jeseníku začaly opravy dalších ulic poničených předloňskými povodněmi. Beachvolejbalové hřiště v centru Prostějova bude v provozu až do poloviny srpna. Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Na 12 místech teplota překročila 40 stupňů. Zítra čekejte jasno z maximy až 39 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Olomouc vám přináší Markéta Janíková. Rekonstrukci ulic Gogolova, Tyršova a Školní a také prostoru pro luky u tržnice zahájili dělníci v Jeseníku. Úseky byly zasažené předloňskými povodněmi. Práce budou probíhat po etapách a vyžádají si dočasná dopravní omezení, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
4: V ulici Gogolova bude nejprve omezen provoz v té části, kde vzniknou nová parkovací stání. K té uzavírce Gogolovy dojde při opravě podloží, osazování obrubníku a pokládce nových asfaltových vrstev. Co se týká ulice Tyršova, tam bude vozovka zúžena. Pro ulice Utrudnice pak budou dočasně uzavřena parkovací stání a v ulici Školní bude platit zákaz zastavení v podélných parkovacích stáních.
2: Vedení prostějovské radnice prodloužilo provoz beachvolejbalového hřiště na náměstí TG Masaryka v centru města, a to až do 16. srpna. Důvodem je podle informací uvedených v tiskové zprávě velký zájem lidí a taky příznivé počasí. Původně mělo být hřiště na ploše před muzeem otevřené do začátku srpna. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje na dálnici D8 instalaci moderních optických kabelů. Ty propojí jednotlivé systémy, třeba meteostanice, bezpečnostní prvky nebo informace pro řidiče. Technologie budou mít v budoucnu všechny dálniční úseky.
5: Jsme na dálnici D8 u Doksan. Ve středovém pásu tady pracují dělníci, mají celý ten pás odkrytý a uvnitř vidíme různé kabely a je tady se mnou mluvčí stavební společnosti Eurovia Iveta Štočková.
6: Ty kabely slouží nejenom pro přenos dat do všech portálů, kamer, SOS hlásek, meteo, stanic a podobně, ale i pro jejich napájení.
5: Zlepší se tak komunikace o počasí nebo bezpečnosti, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
7: Abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům a do budoucna samozřejmě i k autonomním vozidlům.
5: Technologie ŘSD zbývá instalovat na bývalých rychlostních silnicích. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Na 12 místech teplota vystoupla nad 40 stupňů Celsia. Nejvíc naměřili v Plzni Bolevnici. V odpoledne tam bylo 41,5 stupně. První 40 v historii měření zažili taky na Moravě, a to na 3 místech. Polovina všech českých stanic pak překonala nebo dorovnala svůj absolutní teplotní rekord.
3: Sport.
2: Na tenisovém mástru z Montrealu se spolu utkají dva hráči prostějovského klubu. Vít Kopřiva totiž v prvním kole vyřadil domácího Galarnoa 6-4 a ve druhém kole ho čeká české derby s Jiřím Lehečkou.
3: Počasí.
2: Zítra očekávejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. V Jeseníkách odpoledne a k večeru mohou při zvětšené oblačnosti nastat přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 36 až 39 stupňů. V Jeseníkách kolem 31 stupňů. A vítr slabý, jižní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D35 je na 276. kilometru ve směru Ostrava hlášeno porouchané nákladní auto a na D46 na 9. kilometru směrem Olomouc je porouchané osobní auto.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je úterý 4. srpna, pár minutek po 19. hodině, to znamená, že Honza Žůrek pro vás připravil další díl pořadu Cymbál a husle. Tentokrát se podíváme, jaké písně pomáhaly lidem zvládat těžkou letní dřinu na poli, no a nebo třeba které patří k veselým dožínkovým slavnostem. Tak hezký poslech.

Krásný letní podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Honza Žůrek a jsem moc rád, že jste si opět naladili lidovou notu s pořadem cymbál a husle. Dnes se vydáme od tvrdé letní roboty a vázání snopů až k veselým dožínkám. Jaké písně pomáhaly zvládat těžkou dřinu na poli? Začneme na úrodné Hané se sadou robotních písní z časů krále Ječmínka, který prý chudý lid proti útlaku pobuřoval. V hudební úpravě Kamila Valenty z alba Když jsem já šil na svaté kopeček zaspívá hanácký mužský sbor Rovina, doprovází cymbálová muzika Záletníci.

Na polích se doslova dřelo od úsvitu do soumraku, a to nejenom na vlastním kousku půdy. Takřka většinou bylo totiž nejvíc práce na panském, tedy feudálně vynucená robota. Na tuto povinnost si zavzpomínáme prostřednictvím mladší generace muzikantů a zpěváků z Uničova. Na albu Lidové písně z Uničovska jsem totiž našel zdravě manažerskou písničku s názvem Kdež jsem šil na roboto. Ústřední mužská postava v ní rozděluje děvčatům úkoly, no trošku archetypální, co říkáte, ale nahrávku společně vytvořili Uničovský dětský sbor ze základní školy Haškova a žákovská lidová muzika při základní umělecké škole Uničov. Tak ať se vám líbí.

Těžká práce na polích se samozřejmě našla ve všech regionech. Měnily se jen plodiny a jejich výtěžnost. Na Hornácku to neměli o nic lehčí. Hornácká cymbálová muzika Petra Galečky vydala před pár měsíci album Sedmero podob hornácké dívky a právě z něj vybírám píseň Posualiňa na robotu Ej nedaliňe byča. Zpívá Jan Karásek.

Po dlouhých týdnech dřiny, kdy si hospodáři i chasníci často sáhli na dno sil, konečně přišel vytoužený okamžik. Obilí bylo úspěšně pokoseno a svezeno pod střechu do sucha. Jak zněla ta první zasloužená radost z úrody, o tom nám teď zaspívá Hana Vingrálková za doprovodu cymbálové muziky Václava Hastíka s primášem Jaromilem Přidalem. Svížnější hopaj hop a už jsme žitko sežali.

Přelom července a srpna samozřejmě není jen o obilí a klasech. Na polích dozrávají také další plodiny, které vyžadují pečlivou ruku hospodáře nebo hudební připomínku jedné folklorní legendy. Z alba Na pěknou notečku po druhé nám zaspívá legendární Joška Černý píseň Už dozrála kukurička.

Když už jsme u těch zvučných jmén, nedá mi to vynechat ještě jednu stálici. V tomto případě nepůjde o kukuřici, čili turkyň, ale zase o žito. Za doprovodu cymbálového orchestru pod vedením Martina Čecha zaspívá Joška Šmukař, až já budu milá žitko kosit.

A je to tady, přátelé. Pomyslná dřina právě skončila a my můžeme slavit. U nás na Hané se ponoříme přímo do víru oslav. Následující skladba představuje prakticky celistvý hudební obrázek z dožínek, který propojuje písně k tradičním hanáckým figurálním tancům. Jde o původní studiový záznam Českého rozhlasu Olomouc v hudební úpravě Zuzany Blahunkové. Zpívat bude Libor Žondra a hanácký mužský sbor Rovina za doprovodu Hanáckého lidového orchestru.

Po předání dožínkového věnce a poděkování za úrodu následovala zasloužená zábava a odpočinek. Škoda, jako asi každý slavil bych rád, jenže náš vymezený čas se pro dnešek naplnil. Tak alespoň na úplný závěr vám ještě z alba v Prostějově na Rinku zahraje hanácká muzika Ječmeni z vesela písničku Číso hode a me jsme me. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se s vámi loučí Honza Žůrek, za týden opět naslyšenou a nyní ještě dobrý poslech.

S Otou Bundou si povídal Dušan Vagaj. Halgata, jedinečný romský hudební projev, předávaný z generace na generaci, má šanci stát se součástí Národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Jeho zastánci věří, že by se v budoucnu mohl ucházet také o zápis na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Železniční dopravu komplikují bouřky. Tým vědců objevil v Barmském Jantaru téměř 99 milionů let starého brouka. Zítra se teploty znovu přiblíží ke 40. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Bouřky v Česku komplikují železniční dopravu. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na severovýchodě od Prahy podle něj popadané stromy a větve omezily provoz na celkem 8 místech. Komplikace jsou i na severu a severozápadě Čech. Provoz na trati je zastavený například v úseku Most Obrnice. Osobní vlak tam najel do spadlé větve a v trakčním vedení. Téměř 99 milionů let starého brouka z doby dinosaurů objevil v Barmském Jantaru mezinárodní tým vědců, jehož členem byl i zoolog Robin Kundrata z Olomoucké univerzity. Nově popsaný druh měl mimořádně složitá tykadla, která mu sloužila jako chemický radar. Vzdálený příbuzný dnešních světlušek poskytl odborníkům nové poznatky o vývoji komunikačních systémů u světelkujícího hmyzu. Pokračuje Kundrata.
3: Tento brouk pravděpodobně komunikoval jak feromony, tak komunikovali tím světlem. A teď jako my předpokládáme, že těmi feromony komunikoval se svým pohlavím a s tím světlem tam pravděpodobně to mohlo pořád ještě působit jako antipredační strategie. A to je na tom právě to zajímavé.
2: Ornitologové dnes ukončili odchytovou akci Acrocephalus na rybníku Řežabinec u Ražic na Písecku. Během 10denního terénního výzkumu v přírodní rezervaci se jim podařilo okroužkovat přes 800 ptačích jedinců. Akce primárně zaměřená na menší druhy rákosníky přinesla pozorování dalších druhů, připomíná ornitolog Jiří Šebestián z Prácheňského muzea v Písku.
4: Docela přibylo lejsků šedých, velkých rákosníků, cvrčelek slavíkových, takže to vypadá jako že přeci jenom v rákosí a v rezervaci je všechno v pořádku, i když teda sucho je opravdu velikánské a i tady vysychají tůně. Sport.
2: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní celkem 16 dvojic.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou i přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou 32 až 37 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí kolona ve směru z Brna do Prahy na 21,5 kilometru těsně za nájezdem ze silnice 3 od Benešova. Likvidují tam následky nehody, srazilo se osobní auto s kamionem, blokované jsou dva jízdní pruhy ze tří. A na příjezdu do Brna směrem z Prahy po D1 stojí na 185. kilometru kamion v pravém jízdním pruhu, ale levý je průjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: S tím vzhledem je přímo stvořen pro role záporáků, masových vrahů, tyranů, zlých králů a všechny tyto postavy už si také zahrál. Slovenský herec hojně obsazovaný v Česku, třeba do seriálu Vyprávěj, Ordinace v růžové zahradě, Pohádky Zlatovláska a tak dále a tak dále. Jan Jackuliak je naším hostem, vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Pardon, to je z toho vodu, dobrý den, prajem, ano. Slovenský a český, dobrý den. Zdravím vás a děkuji za hezké přivítání, hlavně s tím masovým vrahem.
5: Hrál jste ho? Hrál. Máte ho tam.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal a je tady s námi slovenský herec, hojně obsazovaný také u nás do především rolí záporných, Jan Jackuliak. Hrál jste vůbec někdy nějakého milovníka nebo prince, který zvítězí nad zlem?
1: No, milovníka jsem nehrál, nikdy to nefungovalo. Vraj, prince, který zvítězí nad zlem, jsem taky nehrál. Spíš jsem hrál prince, který porazil dobro.
0: Aha, ano.
1: No, ale hrál jsem takovou zajímavou roli, budu střídat češtinu, slovenčinu, pardon. Hrál jsem takovou zajímavou roli v seriálu Burlivé víno, kde jsem hrál o strašného dobráka v rámci vesnice, v rámci vína, pěstování vína a dělání vína a hrozně to fungovalo, takže mám i kladnou roli, ano.
0: Máte.
1: Mám, ano.
0: Musíte hodně ale pátrat v paměti.
1: Hodně.
0: Pokud chcete mluvit po slovensky, tak klidně, ono je to vzácné, okay. V Českém rozhlase, v ano. Česku slyšet slovenštinu, takže nechám to čistě na vás.
1: Budem slovenským.
0: Tak ale to, že přeci jenom, když se hledá nějaký pořádný záporák, volá se vám, netrápí vás to?
1: Ne. No, aby jsem byl úplně upřímný, vlastně je to jako kdyby protipol mojeho vlastného já. Já jsem velmi empatický člověk, velmi citlivý člověk a zároveň moja tvár klame. Působím velmi nesympaticky, působím, jako čo mi hovoria, působím nesympaticky, působím velmi namistrovaně a tak, to je prostě úděl mojej tváre, ale pritom jsem naozaj úplně opak. Čiže vlastně já se musím musím povedať správně, konvertovat dušu do toho záporáka a potom se tak vyčistit. V tých momentoch mi to vadí, ale čo se týká profesionality a mojej práce, je to velmi zaujímavé. Je to oveľa zaujímavější, jako tie, pre mňa osobně, tie kladné postavy, protože ta temnota je v nás. Sice sa o nej veľmi nehovorí, pretože za tie roky sme sa dostali do štádia, že je to také tabu, ale myslím si, že aspoň v tých rozprávkach alebo aj v tých filmoch je dobre, že sa odkrýva a niekto to hrať proste musí. No.
0: Rozprávka je pohádka.
1: Áno, rozprávka je pohádka. Ano.
0: Tak, ostatne v loni šla do kin pohádka Zlatovláska, ano. Kde ste hrál zlého krále, ktorý pošle nebohého Jiříka na smrt.
1: Áno, áno.
0: Asi vás to nepřekvapilo?
1: Ne, to je...
0: Vaše role?
1: Ne, práve to bolo tak, že keď mi volali, už to bolo bez castingov, všetko, že som bol castovaný na tú rolu, a som bol veľmi rád práve za túto postavu. Tá temnota a ten Erben dohromady idú, čiže aj ten Honza Tešiteľ, režisér, sa toho chytil vlastne podľa tý predlohy Erbena. A celé to natáčanie tej mojej temnej postavy sa odohrával na hrade Sovinec, čiže vlastne taký na Valašsku, taký čarodejnícky hrad v lesoch. Bolo to tam cítiť, celé to napätie, to vo vzduchu a tak. A musím povedať, zvláštne to znie, mňa to bavilo proste. Naozaj ma to bavilo. To, keď som posielal Tomika, vlastne Jiříka na smrť, tak to ma nebavilo. Ale tá atmosféra, to temno, v tom filme je naozaj dobre zaznamenaná, tak to ma bavilo.
0: Ostatne Zlatovlásku si asi oba pamatujeme z dětství.
1: Ano.
0: Pohádka natočená v roce 1973, kde vaši postavu toho zlého krále tehdy stvárňoval Jiří Holý.
1: Ano.
0: Pamatujete si?
1: Ano,
0: pamatujete,
1: jasně.
0: Sledoval jste jako dítě tuhletu pohádku?
1: Já jsem ji viděl jako dítě, a prepnem do slovenčiny, pardon, automaticky. Viděl jsem ji jako dítě, mě to velmi nezaujalo. Já jsem nebyl velmi náčený z rozprávy, kde se zpívá. Mne to, ale to je jasné, to je subjektívny názor. A teraz som si to pozrel a tiež až tak mi to toho Erbena nepripomínalo, bolo to skôr fakt urobené pre tie deti. Tá nácazka, tá divadelnosť v tom bola malá poetiku, áno, je to taká báseň zaspievaná, čiže to beriem, ale nie je to pre mňa blízke. Mňa skôr prilákalo to natáčenie tohto žánru, teraz by som to správne povedal, že sa fakt dodržalo všetko tak, ako malo byť. Tá temnota, tá krása.
0: Čo je to erbenovské pojetí.
1: Áno. A tým deťom by sa malo aj toto ukazovať.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte repríze

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Jan Jackuliak, který vlastně loni natočil, nebo loni šla do kin, pohádka Zlatovláska, ve které vás tedy zničí Marek Lambora, na kterého je stále nahněvaný váš syn, který to viděl, že Marek Lambora musí mu tatínka, ale vy jste Marka Lamboru potkal ještě v jiné pohádce, Princezna zaklatá v čase,
1: ano.
0: A zase jste ho nedostal. Ale zatopil jste mu řádně.
1: To ano, to však, ano, to bylo také fantasy. Tam jsem se vlastně, já jsem se s Markom už stretol predtým, ale teda, a já je tvoja tvár má známy. Ano, v tejto takej tej reality show televíznej. Tam sme sa stretli, tak a potom natáčanie tejto rozprávky, kde som opäť hral velice zaujímavú postavu záporáka najhoršieho čarodeja na svete. Zaujímavé.
0: A Lazara.
1: A Lazar, krásne meno inak. A Lazar, to sa mi páči, to má takú temnotu sebe. Nie, že by som to temno ako vyhľadával, ale... Keď to mám úplne tak, neviem, či to môžem v tomto médiu povedať, ale je to sexy. Keď zaznie to, akože má to tu, nemyslím to tak prvoplánovo, ale tak všeobecne nemyslím, ale tak akože vnútorne. No, zamotal som sa. Viete čo, ja som sa s Marekom stretol, tam som ho tiež zničil a potom on mňa zničil, čiže sme si to vyrovnali a už som si myslel, aj v tej Zlatovláske ma zničil, a nebojte sa, príde čas, kedy ja mu to vrátim. A ja ho zničím v nejakom určite filme, ho ja dostanem.
0: Opravdu? To my si nejaký vyprodukujete, napíšete a natočíte?
1: Nie, nie, on sa kruh musí uzavrieť.
0: Takže jednou zlo vyhraje na dobrem.
1: Nie, on bude hrať zlo a ja budem hrať dobro, lebo šediny mi prinesú dobro.
0: Ano, očekáváte nějakou novou etapu svého profesního života?
1: Já neviem, neviem. Ja som dotočil taký teraz veľký film. A tiež tam hrám zápornú rolu, takže už asi sa toho nezbavím.
0: Každopádne v té princezně zaklaté v čase ste tvořil takové ty prastaré znaky, takzvané runy. Bolo těžké sa to naučiť?
1: Tak je to vlastne, keď to mám povedať jednoducho, je to choreografia rukami, ale bolo ťažké sa naučiť, že ktorá runa je ktorá. To bolo si zapamätať, že to je runa času, runa priestoru, runa lásky, runa pocitu, že bohužiaľ oni si to už aj nepamätávali. Čiže to bolo ťažké, ale našťastie v tom filme, viete, keď sa zmýlite, tak idete ešte raz a oni z tých 17 klapiek vyberú najlepšiu, takže sa to dalo. Mm. Ale ja som sa to naučil, lebo nerad niečo, že nerad podvádzam v týchto veciach.
0: No, můj starší syn má pohádku Princezna zaklatá v čase ve velké oblibě, takže když jsem dneska řekla, že jdu za Alazarem, tak hned věděl bezpečně, za kým jedu, a on doma točí tou rukou a dělá ty, ale on to má jako naučené z té televize, dělat ty runy. Co váš syn, jak na vás reagoval v této pohádce? Možná dost, možná vás ani nepoznal, že?
1: Vůbec, on byl ještě malý, keď to bylo premiéra, já nevím, kedy to bylo, to jsou 4 roky, 3, 2,
0: no,
1: tak nějak.
0: Je to možné, ano.
1: A on si to pustil doma, vlastně v telke to dávali, v televizi to dávali, takže jsme si to pustili a on se na tom smial. Můj milovaný. Strašně na tom bavil.
0: A vy jste mu řekl, tohle jsem já? Ten Alazar?
1: Ano. On ma akože spoznal, nie úplne v prvej scéne, ale potom už keď som bol s Eliškou Křenkovou, tam ma spoznal podľa očí a hrozne sa zabával na tom. Povedal, že či som v pohode.
0: Tak to ste mal určite radosť.
1: Ja som sa bavil, náhodou bol zlatý, hovorí sa to, ty nie si v pohode. Nie, páčil sa mu, rozprávka sa mu páčila, bol s tým taký akože spokojný. Čaká na ďalšie pokračovanie.
0: Jan Jackuliak je našim hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Hasiči kvůli požáru evakuovali 25 lidí z domu s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích. Česká policie má novou speciální jednotku, která působí na letišti Václava Havla. I zítra nás čeká tropický den, bude až 40 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Hasiči likvidují požár v domě s pečovatelskou službou ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Z budovy evakuovali 25 lidí, nikdo z nich se nezranil. Kdy se budou moct vrátit, zatím není jasné. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu, teď mají požár pod kontrolou a provádí průzkum. Shrnuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Je potřeba ten objekt ovšem důkladně odvětrat. Některé síly a prostředky už jsme odeslali zpátky na základny. Co se týče evakuovaných, tam zatím není jasné, co s nimi bude dál, respektive toto je právě předmětem šetření nebo řešení v tuto chvíli. Na místě je ředitelka objektu, se kterou to právě řešíme.
1: Na pražském letišti vznikla speciální policejní jednotka. Jde o třetí tým tohoto typu v Česku. Dva působí u jaderných elektráren Dukovany a Temelín. Nová jednotka na letišti dohlíží na bezpečnost všech cestujících, včetně vládních delegací a prezidentů. Zasahuje taky proti agresivním cestujícím a cvičí i zásahy u událostí, jako by byly teroristický útok nebo únos letadla, popisuje velitel jednotky Jan Kubo.
4: My vlastně útvaru rychlého nasazení děláme ten plný servis, aby jsme kolegy z útvaru dostali přímo k letadlu a zajistili jsme jim vlastně přístup a všechny informace, které oni potřebují na ten samotný zákrok.
1: Demoliční firma ve středu převezme vyhořelou budovu ve Zlíně. Podle mluvčího společnosti Cream, která je vlastní Marcela Šmita, by ji měli zbourat do 25 dní. V budově bývalých Baťových závodů hořelo na začátku července. Požár zasáhl nejvyšší patra a velká část stavby se zřítila. Byly v ní sklady a kanceláře. Při požáru se nikdo nezranil. Jeho příčinu kriminalisté dál vyšetřují.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty hrají na Letné proti Olympiku Lyon. První polovina utkání třetího předkola Ligy mistrů skončila 1-0 pro Francouze.
2: Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno. Zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů a na Moravě a ve Slezsku bude 36 až 40 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D52 z Brna do Pohořelic u Mikulova máme hlášené překážky za Hrušovany. Na 19. kilometru jsou podle policie v obou pruzích rozházené předměty. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za zájezdem od Benešova stále omezují průjezd následky nehody. Na 21. kilometru je uzavřený levý pruh, dopravní značení zasahuje i do prostředního, už je to ale bez kolony. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Následuje pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
5: Milovat a být milován, to je to, oč v životě běží. To dobře vědí Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět o lásce Májové.
5: Jemu bylo tehdy 18 a jí teprve 16, když je k lásce zval Hrdličin hlas.
6: Ten první pozdní večer už věděli, že se zamilovali.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: bye.
1: Pořad Zlatá láska vám nabízí osobní citové zpovědi těch, kteří spolu v manželství prožili už více než 50 let.
0: Patří mezi ně i dnes 79-letá Jaroslava a její o necelé 3 roky starší Stanislav. Nosí společné příjmení Hrbkovi.
1: Nedávno oslavili 57. výročí svatby, ale znají se mnohem déle, jak zjistil vnímavý Patrik Rozehnal, když je navštívil u nich doma v Opatovicích na Kutnohorsku.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Budete Stanislav?
4: Ano, Hrbek. Žádný fotografování. Nic, pojďte dál.
3: A tady máme Jaroslavu, dobrý den.
5: Jo, dobrý den.
3: Vítám. Já mám pro vás kytičku.
5: Je, děkuju. Děkuju.
3: A kdo to štěká?
5: Iggyho tady máme na prázdniny. Tohle. Tamte je náš.
3: Které je hodnější?
5: Tamto, oni jsou oba hodný, ale tamto je náš miláček, 12-letý. A to je miláček.
3: Teď mi ještě řekněte, kolik let už jste spolu?
4: No, 57 plus.
3: Plus. Nějaký měsíc k tomu.
4: Po 9. září.
3: Tak na vaše zdraví a to manželství.
4: Tak, tak. Berem to. To zdraví je nejdůležitější. Už to taky není tolik.
3: Tak ať se drží a zlepšuje, když to půjde. A pořád v pohodě?
5: Zatím jo.
3: Tak to je dobře.
5: Užíváme každý ráno spolu, každý večer, oběd, všechno.
0: Oba se poprvé potkali 8. dubna roku 1961 na taneční zábavě. Stanislav tam vyrazil s kamarádem a v sále spatřil pohlednou blondýnečku.
1: Mladá Jaroslava tehdy navštěvovala první ročník střední zemědělské školy v Čáslavi. On chodil do stejné školy, ale už do posledního ročníku.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Slovo dalo slovo. Zjistili jsme, že chodíme do jedné školy, že třídy máme vedle sebe na jedné chodbě a že se o tato neznáme. Já tomu moc nevěřím, a když mi řekla, co mám ve třídě na tabuli napsáno, ale to už si nepamatuju, tak jsem tomu uvěřil. No a zajímá vás jistě první rande, jasně, že bylo. A bylo to na 1. máje 61 v Čáslavském parku.
3: Prosím vás, rande je většinou takové jako příjemné setkání ve dvou někde stranou. Proč na 1. máje, když je všude takové slávy? To mi řekněte.
5: Ale my jsme se pak jako odloučili, když už skončil ten 1. máj, tak jsme šli.
4: Jako čtyři jsme museli v průvodu se školou, tak jsme se tam prostě potkali zase, no. Nic zvláštního, udělali nám čárku, že jsme tam byli. No my jsme odbyli 1. máj, sebrali jsme se a hajdy do Odrady.
5: A on je to takový jako park velký.
4: A byli jsme tam skoro celý odpoledne.
5: Nejlepší bylo, že tam seděli kluci z naší třídy. My jsme byli 22 holek a 11 kluků. A to byli ještě takový pubertáci. A tak se nám, mě teda, chichotali, jeho neznali, že ze čtvrťákem jdu na to, na rande. No.
3: Jak jste se na ten den vyšňořila?
5: Normálně, jako jsem šla do prvomájového průvodu, úplně normálně.
4: No vypadala, pěkně vypadala mladá, no, tak proto jsem o ní měl zájem.
3: To scházení se, jak to vypadalo, jak jste se domlouvali třeba na další zkusku, kde jste se potkávali a jak vypadalo to randění tehdy?
5: Já pocházím tadyhle z vesnice z Bahna, Opatovice jsou blízko, to je asi 2 kilometry, nebo 3 by se řeklo, no tak tam byly vesnické zábavy, tam jsme měli i vesnické čaje.
3: Ono se říkávalo, že chlap si má hledat dívku někde přes pole, aby nebyla ze stejné vesnice, takže vy jste to dodržel.
4: Jistě, samozřejmě, jak jinak. No, doma ve vsi člověk není prorokem.
3: Jak ty čaje vypadaly? Co to znamená pro ty mladší, co to nezažili?
4: To znamená nic zvláštního. V neděli odpoledne vodou nebo od 3 hodin tancovačka, do večera, do 8.
5: Hrála no. Hrála tam jako kapela, no.
4: Živá kapela, samozřejmě teda žádný diska nebyly, nic takového.
3: Tak na co jste tančili, na jakou písničku nebo písničky?
5: No, my jsme se shodli ve všem, i na levo, jak se řekne.
4: Jo, doleva taky jsme to uměli. No, šlo nám to až do důchodu, než od nohy řekli dost, už to nejde. Přišel jsem o kyčel, jedna endoprotéza, druhá endoprotéza, tak už to nebylo tancování, už to bylo spíš přešlapování.
3: To nevadí, ale ve dvou.
4: No, samozřejmě, že ve dvou, jak jinak.
3: Kdy jste si dali první pusu?
4: Bylo to tady v Opatovicích v Opouti, která byla v květnu, tak asi kolem 20. května. O půlnoci jsme vyrazili pěkně na špacír a došli jsme nakonec vesnice, tam byla váha obecní, no a tam se to odehrálo.
3: No, povídejte, jak se to odehrálo.
4: Co?
3: Jak se to odehrálo?
4: Jako se to odehrálo u každého jiného.
3: No, někteří ten polibek od muže jako dívky dostali třeba už na prvním rande, někdo s tím čekal až na nějaké příležitosti, kdy budou sami. Ono to u každého není stejné, tak jak k tomu došlo? Vy jste si tak jako o tu hubičku řekl, nebo Jaroslava se nastavovala a chtěla od vás?
5: Pamatuju si to, ale bylo to vzájemný. No, chtěli jsme to vyzkoušet, jenom teda ty polibky.
3: To další jste si nechali až po svatbě?
5: No, taky ne, až po svatbě, taky před, no ale ne tak brzo.
4: A bylo to hlavně bez následků.
5: Jo.
4: Šikovnost.
1: Na podzim roku 1961 narukoval Stanislav na vojnu.
0: Jak kdo si napsal, odloučení působí na lásku jako vítr na oheň. Malý uhasí, velký rozdmíchává.
4: Každý to prostě nesňák, akorát si pamatuju, že jsem řekl, podívej se, můžeme si psát. Psala celý dva roky a taky.
3: Kde jste sloužil?
4: Ha, v pěkném místě, Příchovice u Přešic a líbilo se mi tam. Vojnu jsem měl dobrou, rád na ní vzpomínám a rád vzpomínám i na prvního velitele roty, jmenoval se Jaroslav Telín a vzpomínám na něj jak na vlastního tátu. Někdo na vojnu nadává, já jsem si nemohl stěžovat.
3: Když jste byl na té vojně, byly i krušné chvilky, že jste si třeba poplakal s Teskem po Jaroslavě. Byly nějaké takové okamžiky nebo ne?
4: No, ona to byla taková spíš dobrá prověrka.
3: Jak jste to odloučení prožívala vy, Jaroslav?
5: No, vrátil se pro mě na dovolenou až po roce, protože měl na starosti na vojně sanitku, věď, nebo to, a jako nemohl odjet dřív. No tak se mi to zdálo takový divný, no ale pak se vrátil a bylo všechno v pohodě zase.
3: Ten rok bez něj, jak vy jste to prožívala?
5: No, já byla ve škole ještě, do čtvrťáku. A on se vrátil, když už jsem byla po maturitě, nebo před maturitou, takže já měla jiné myšlenky na maturitu, že jo, na školu. No a pak to vzniklo jako víc.
3: Kdy jste tak přišli sami pro sebe na to, že toho druhého opravdu máte tak rádi, že už uvažujete o tom, že vám to vydrží? Kdy se ta zamilovanost, to pobláznění mladické změní v jistotu, že je tohle už láska? Poznali jste to každý zvlášť sám nějak?
4: Těžko na to odpovídat, ale řeknu vám zase takhle. Když to přežilo dva roky vojny, ten vztah, no tak asi to nebylo až tak špatný.
5: Taky tak. Pak jsme šli vlastně do toho jednoho zaměstnání a tam jsme se viděli zas každý den. Ráno jsme jeli spolu, večer jsme jeli domů z práce. Za poledne jsme šli spoledne na oběd, že jo? Takže jsme byli celý ty roky většinou spolu.
3: A to jste pořád spolu ještě jenom chodili?
5: Jo, No, ale už jsme jako věděli, že to je něco víc než chození. No.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jaroslava a Stanislav Hrbkovi z Opatovic.
2: Vojna jejich vztah nijak nenarušila. Láska mezi nimi kvetla dál. Ještě další 3 roky spolu pouze chodili a žili u svých rodičů. Co jejich vztahu říkali právě oni?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: No, to bylo přijatý dobře. Nebylo odporu, protože pověst rodiny její samotný byla dobrá. Tak proč být proti tomu?
4: A vy jste nějak představil Jaroslavu tedy doma rodičů?
3: Samozřejmě. Já jsem byl u nich v rodině vlastně vůbec jako voják. Na druhý Vánoce vojenský teda.
5: Moje babička nás obsluhovala, no, a obdivovala ho, že jako je dobrý. Byla narozená 1888. No, vždycky říká, když on má tak pěkný záda.
3: To jsou... záda.
5: No, stará babička byla od 50 let vdovou, takže jako kontrolovala ty mužský.
4: Kdy jste si řekli, že to chození už stačit nebude a že byste do toho takzvaně měli praštit? Kdy přišlo na tu svatbu? Čí to byl nápad? Kdo s tím přišel?
3: Já to navrch.
4: A víte kdy a kde?
3: My jsme měli takové jedno pěkné místečko, kam jsme rádi jezdili, bylo tam hezky a jmenovalo se to Roztěž. To bylo kdysi sídlo novinářů na zámku v Roztěži a tam byl takový pěkný místo v lese, rostly tam konvalinky, bylo tam opravdu nádherně.
4: Takže jste si to naplánoval, že tam to na svou budoucí ženu vybalíte?
3: Jo.
4: Čekala jste trochu na to, jestli se Standa vysloví?
5: No ano, ano. No. Sama jsem už s tím počítala, že jsem říkala, už je mi dost, ať už to máme za sebou.
4: A jak to prakticky vykonal? Klekl si před vás, dal vám nějaký prstýnek, kytičku?
5: Ne, to bylo normálně, jsme seděli na dece a požádal mě.
4: A vy jste řekla ano?
5: Ano. No, bylo to příjemný. Seděli jsme na dece, no, až nás vyděsil teda srdec, začal tam to, tak z toho dostali strach, aby jak jsme radši odešli.
4: Já myslel, tak jsme se radši vzali z úleku.
5: Jo. Ne, ta Roztěž byla památná.
3: No, dohodli jsme termín, první termín byl 16. září, pak pozájemně jsme to předělali na 9.9., aby se to lepší pamatovalo.
2: Svatbu měli kvůli přání rodičů jak úřední, tak i církevní.
1: Brali se proto nejenom ve Vlašském dvoře v Kutné Hoře, ale také v katolickém kostele na Nebevzetí Panny Marie v Bykáni, kam chodívala Jaroslava odmala.
2: Svatební den ovšem začal doma v Opatovicích u Stanislava, kde se takzvaně zatahovalo.
3: Jel průvod, dali provázek přes silnici, tak musel první auták zastavit. No, chodilo se, popíjelo se.
5: Měli tady šňůru, aby jako přes silnici nikdo jiný nejel. Na to se namlíkly dětský věcičky, miminkovský. No a samozřejmě chodili s lahvičkou a dávalo se napít. No a my jsme vynesli zase krabici cukrovýho a koláče, no ty se dávali...
3: Ještě aby byl úplně napití, no. Tak se vždycky nějaký příspěvek finanční.
5: No a samozřejmě se přivezli nám umělou krávu.
3: A trapu.
5: No a já ji měla podojit, jako jo, před ním. No a pak mi dali napít zelenou kořálku z té díšky. Já jsem si teda trochu ucinkla, tak jsem říkala, ježiš, co tady bude. No, ale dopadlo to dobře. Pak jsme odjeli na obřad, no a to už jeli všecky za sebou s ozdobenýma autama. Vepředu byla Kytka, vzadu byla panenka se závojíčkem.
4: Přijeli jste a ten vlastní obřad... Jak to probíhalo? Nějaký slib, dívali jste se na sebe, stáli jste vedle sebe, o čem jste přemýšleli tehdy?
3: Odávající přednes nějakou řeč, takovou souvislou, nesouvislou. Předem se ještě ptali, jestli jsou nám známý zdravotní stav. No a táží se vás, srčnou nevěsto, berete si zde přítomného toho a toho. No a nevěsta odpověděla, ano. Pak to se opakovalo obdobně vůči mně, tak jsem řekl taky ano, no a bylo to odbitý.
4: Jaké to je políbit se na svatbě? Vy už jste ty polibky znali, byl tenhle polibek jiný, byl tam třeba ostych před ostatními nebo ne, nebo naopak, jaký je svatební polibek?
5: No tak odhodí se závoj z hlavy a normální polibek si dáme.
3: Přesně tak.
4: Líbala hezky?
3: Jo, uměla to. Taky měla předem výuku v tomhle směru.
4: Pak se člověk otočí, odchází tedy, ať už ze síně nebo z kostela.
5: Jeli jsme domů v tom bahně a tam jsme měli hostinu. Měli jsme kuchařku, která nám vařila.
4: Ten konec toho svatebního dne, čím se tak končí? Někdo vstane a vyhlásí, jde se spát, umožníme novomanželům první noc svatební, nebo jak to probíhalo ve vašem případě?
5: My jsme se ztratili a oni pokračovali třeba dál, no, jako ve oslavě.
4: Kam jste se ztratili?
3: No tak kam se obyčejně chodí na noc.
5: Jenomže oni všichni mysleli, že jako jsme se nebrali kvůli tomu, že třeba nemusíme. Tak já jsem ještě říkala, hele, žádný takový, počkáme aspoň měsíc, aby neřekli, že jsme se museli brát. Tehdy to bylo, že jo, něco. Jestli se museli brát, tak to šel po celý vsi. No, tak...
3: Devátej jsme se brali, 13. 8. příští rok se narodila první dcera. Takže tam jako prodleva byla.
5: Že jsem nemusel nic vysvětlit a si nemusel nic domýšlet.
3: Jinak by to bylo živobytí pro místní drbny a závislivý bábí. Kdyby si měli o čem povídat.
4: Ještě mi řekněte, pro vás osobně tou svatbou měnilo se něco? Bylo to takové stvrzení, že už patříte k sobě i pro vás, nebo jenom navenek? Berete to jako nějaký svůj životní a citový předěl?
5: Pro mě to bylo, protože jsem se musela přestěhovat sem, že jo?
4: Kde bydlel manžel?
5: Ano. To víte, neznala jsem to tady jinak. No, já když jsem šla prvně z práce, nevěděla jsem, kde ani bydlím, pořádně, tak tam byla taková jedna paní a já vám prosím vás, nevíte, kudy se, to se chodilo ovozem a okolo rybníčku, já vám nevíte, jak se dostanu k hrbkům a ona pá, a odkaď jste, no já pám novou hrbku, tak si ze mě nedělejte blázny.
3: No, neznala to, tak jako tápá kudy.
4: Cítí v tu chvíli novomanžel k novomanželce něco víc najednou, že už jsou po svatbě? Změní se něco?
3: No, cítíte i jistou povinnost, že to přináší sebou. Nejenom nějaké radovánky, že to přináší povinnost. Že se musíme dělit, musíme pomáhat jeden druhýmu. No a když přišli děti, no tak jsme se museli starat o ně.

0: tak jo.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Než se posuneme ve vyprávění o velké lásce mezi Jaroslavou a Stanislavem Hrbkovými dál, uděláme jim, alespoň doufáme, radost.
3: Některé páry jsme se totiž rozhodli obdarovat praktickým vybavením do domácnosti. Velkým automatickým kávovarem.
2: Je to poděkování za jejich vyprávění, prožitý osud a inspiraci, kterou dávají nám ostatním.
3: Ale teď už se přidejme k Patriku Rozehnalovi, který jim náš dárek tajně zapojil v kuchyni a teď je k němu vezme.
4: Ajeje. Tak to se musím podívat zblízka. To jsme neměli.
5: Cože?
4: No.
5: Co to je?
6: Co byste řekl?
5: No, expreso. To vypadá nějaký kafe.
6: Jo, kávovar a kafe.
5: Pro boha.
6: To máte od Petra a od Carmen.
5: Zasloužíme si to vůbec?
6: Já myslím, že jo. Za ten život, co jste prožili, co jste pro sebe, pro děti, vnoučata udělali.
5: Tak jim věříte velé poděkování a že moc a moc děkujeme, no. Co jiného na to můžu říct?
4: Moc a moc děkujeme. To jsme ještě neměli do teďka.
6: Teď už nově máte.
4: No.
6: Tak si uděláme kafe, ne?
4: Krásný. Jestli chcete udělat kafe, tak vám uděláme. Hned.
6: No. Ať se to naučíte.
4: Děkujeme moc.
5: Víte, na takovýhle velký dary jsme nebyli nikdy zvyklí.
6: Tak je třeba to ještě v tom životě stihnout tím pádem.
5: No, asi jsme to stihli, právě jsme to stihli.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Jaroslava a Stanislav Hrbkovi věděli, že s viditelněním jejich lásky budou děti. Počkali si. Nemuseli spěchat.
2: V den, kdy si přivezli prvorozenou Hanu z porodnice domů, bylo vše zalito sluncem. Netušili, že přijde noc, která změní život jim i celému národu. Psal se rok 1968.
7: Čaká pěta
4: No ale 20. jsme ji přivezli z nemocnice 20. srpna a 21. my sem přijeli tanky. My jsme si ještě večer říkali, tak teď už máme všechno. Hanička v postýlce a najednou bác.
8: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
4: No, tanky proti nám. No, oni tady zastavili, že chtěli něco koupit, si k jídlu, že nevěděli ani, kde jsou. Oni otočili značky, takže oni jezdili vlastně dokola. No, to bylo opravdu špatný. Na nervy, po porodu, jako když se řekne, tak to na mě působilo strašně.
6: Měl jste strach?
5: No, strach. Spíš jsem byl překvapený s tím, co se stalo. I když jsem věděl, že to, co tady nastalo, nemůže dlouho vydržet. No tak to vydrželo asi 3 měsíce a bylo to vedle. Ono tanky ve vsi na návsi, to nebyla žádná srandička. I když jsem ty tanky pamatoval, ne tanky, ale ty ruský vojáky jsem pamatoval podruhý. Já si je pamatuju z 45. roku, když na návsi lágrovali koňský potahy a vojáci ruský s nima. Byl jsem 3letej. Pamatuju si to do dneška.
6: Běží hlavou v tu chvíli člověku třeba, co teď bude, začal nám život a všechno se může rázem změnit. Byl tam i tenhle strach o vlastní existenci?
4: Byl. A nejvíc nad tím bylo to, že člověk byl nervově, že jo? Úplně.
5: To je strach o dítě.
4: No, bylo to první dítě, takže jako o něj jsem měla strach, stála u postýlky a držela ho.
5: Bylo to se bojí každej, ne každá, jenom trošičku zrušená máma a táta musí mít o to obavu, co bude. Najednou se něco změnilo úplně obráceně.
4: A druhej byl Libor, ten byl za 3 roky po ní. Pak jsme měli Soňu, i když už jsme ji jako neplánovali nejdřív a je to naše nejoblíbenější. No tak ta přišla za 6,5 roku po Liborovi, 9,5 roku po Hanče. No a výborné děti.
6: Když přijdou děti na svět, to je přece radost. To je to, proč se manželé i berou. Je to jedna z věcí, proč to manželství vlastně jako institut kdysi vzniklo. Co to s vámi udělalo, když jste se stal tátou?
5: Radost.
6: A jaký jste byl táta? Staral jste se, hrál jste si s nimi, jezdil jste s kočárkem, pomáhal jste Jaroslavu?
5: Když mám říct pravdu, trochu jsem je ošidil v dětství, protože na prvním místě byla, ať se to líbí nebo ne, byla práce. Byla zodpovědnost práci. Neměl jsem vysokou školu, nebyl jsem v partaji a dělal jsem vedoucí funkci. A to jako něco vyžadovalo. Na to člověk musel trochu makat, aby za ním byly výsledky. Takže to někdy odnesla i rodina, že prostě na ní nezbylo zrovna tolik, co by potřebovala.
6: Poděkoval jste někdy Jaroslavě za to, že vlastně to ustála, že v tu chvíli se musela víc starat o rodinu, aby vy jste v práci měl všechny podmínky splněné a všechno to dobře dopadlo? Řekl jste jí někdy, že jí za to děkujete?
5: No, samozřejmě. 2x denně, ráno a večír.
6: Je to správný chlap a jste ráda, že ho vedle sebe máte?
4: Jo, určitě. Neumím si představit, že bych tady ostala sama. My máme, on měl operaci kyčle, my máme všecko společné. On měl operaci kyčle, já 12. ledna 2012 mám vyměněné koleno a on v březnu má kyčel dělaný. Pak jsme byli spolu v Kladrubech i měli společný pokoj, tak jsme říkali do budoucna, že musíme asi i oba dva naraz odejít. My jsme celý život furt byli společně.
5: Budete se tomu divit, ale je to pravda.
6: Čím to je to, že se ti lidé tak na sebe naváží a propojí, vlastně, jak se říká, skoro v jedno tělo, že pak i ty nemoci takhle přijdou společně?
5: Čím to je? Životem, život to dává.
4: Děti jsou pryč, jsme šťastní, že mají každý svoji rodinu a v pohodě. Navštěvují nás teda, se střídají, aby jsme tady někdo neostal sám.
6: Když to přijde takhle, ty nemoci, vážné stavy, zdravotní neduhy, projeví se ta láska mezi vámi dvěma tím, že se bojíte o toho druhého?
4: Určitě, určitě.
6: Jaké to je, co člověk prožívá, když najednou zjistíte, že třeba Stanislav onemocněl a musí třeba na nějaký zákrok?
4: No tak je to velký strach a denně na to myslíte. To se nevymaže.
5: Velký strach a velká raděje, aby to dobře dopadlo. Protože může se stát cokoliv. A chce to pevnou vůli a mít nějakou práci, aby člověk v té práci trochu zapomněl a mít, když nemá práci, jak aspoň koníčka. Ale zatím ty práce máme oba dva dost, takže si nenaříkám, ani nestíhám.
6: A když ten čas je, že třeba Jaroslava je v nemocnici, je to tak, že člověk uléhá a přemýšlí a napadají ho nejrůznější myšlenky a má i strach?
5: Je to tak, je. To je ten strach od toho druhého.
4: Tehda v obchodě šel na nákup a Čásková říkala, prvně jsem ho viděla slzy u očí, že řekl, že nejseš doma. Prvně jsem ho viděla mít slzy u očí.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh je důkazem, že láska mezi mužem a ženou léty neodchází, ale sílí.
2: Leonardo da Vinci kdysi řekl: veliká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat. Leda chudě.
1: Jaroslava a Stanislav patří k sobě už 63 let. Zdali shodně odpoví na manželské otázky v našem testu.
2: Pokládal jim je Patrik Rozehnal, ale každému zvlášť. Teprve my jejich odpovědi vložíme za sebe.
3: Na kterou část těla vaší ženy jste v té době, kdy jste spolu chodili, koukal nejvíc?
4: Na celý.
3: Co myslíte, na kterou část vašeho těla se váš budoucí muž tehdy na vás díval nejvíc?
5: Myslím, že na prsa. Jinak člověk byl víc lepší stavěný. Tam, kde to mohlo ostat, se ztratilo.
3: Na kterou stranu si zčesával vlasy jako mladík?
5: On to měl nahoru. No, dozadu.
4: Dozadu.
3: Co nejvíc ztrácíte?
4: Co nejvíc ztrácím? Hůl. Tu hledám po bráku hůl, to furt mi chybí.
5: Ať jsou to brejle, ať jsou to nějaký nářadí. No a naštěstí vždycky to najdu.
3: Kolik máte s manželem dohromady brýlí?
5: No 4. Já na čtení a na dálku a on taky.
4: No ne, ona má na čtení, já mám na čtení, oba máme na dálku.
3: Takže 4? 4 brýle dohromady?
4: Jo.
3: Dobře. Na co se v televizi koukáte rádi společně?
4: No, ono to v té televizi totiž moc není.
5: No tak jsou to ty seriály, nejvíc má radši tu Modravu, pak Zoo, a no pak jsou, zbývají jenom detektivky.
4: Většinou jsou to detektivky. Na ty americký nesmysly se nedíváme.
3: Jakou barvu košile byste si nikdy na sebe nevzal?
4: To jsem nikdy nepřemýšlel. Já jsem nebyl nikdy náročný.
5: Nikdy v životě neměl zelenou.
4: No tak nemuselo by to zrovna být, ale většinou takový tmavší, no.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Já to jako jednoduše. To se v kaufanu nejlacinější. Já to nepiju na možrání, já to piju na žízeň.
3: Jaké má rád pivo?
5: Takový, kdy je zrovna v kaufandu ve tom neslevě.
3: Kdo platí v restauraci?
5: My nechodíme.
3: Kdo platí v restauraci, když na to přijde?
4: Nikdo, my tam nechodíme.
3: Jak dlouho dokáže trůnit na záchodě?
5: Vždycky rychle.
4: Já si to nikdy neměřil. Podle potřeby. Nevysedávám tam, nečtu tam noviny. Odbydu a jdu domů, jdu dělat, no co tam budu?
3: Jaké tři věci byste si sebou vzal na pustý ostrov?
4: Na pustý ostrov? Manželku, zdraví a něco k jídlu.
3: Které tři věci byste si vzala na pustý ostrov sebou?
5: No co bych si tam vzala na pustý ostrov? Byla bych ráda, kdyby šel se mnou. Samozřejmě, jak se říká, vždycky zápalky, aby jsme si tam mohli ohřát něco. No a něco, nějakou flaštičku do kapsy.
3: Kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
4: No, asi doma. Možná, že někdy v tom Řecku, jestli si vzpomínám něco Fender.
3: Pamatujete si, kde jste prožili tu nejromantičtější noc?
5: No, tak to bývalo. Taky dokonce tadyhle za traktorem na zemi. Jo, při měsíčku. No, to bývalo docela hezký. Dali jsme traktor dopředu, aby na nás nebylo vidět znávce. No, něco takového.
3: Jak byste popsal její polibek? Jak líbá?
4: No, asi dost dobře.
5: Ostýchavě.
3: Ale s láskou.
5: Ano.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Jaký život mají Jaroslava a Stanislav Hrbkovi dnes? Po 57 letech mají.

0: koukáme vždycky, který první uvidíme Sněženku na zahrádce, pak koukáme, který uvidí prvního Špačka, když přiletí na Vořech, a potom Vlaštovičky. Ty nás doprovázeli, ty kolem nás kroužili a pak jsme říkali, už tady nejsou, jako jo, odletěli. A hlavně Ferda. To je můj koníček.
1: Takže radost vám dělá i pejsek v dnešní době.
0: I pejsek v téhle době dělá radost.
1: Spí s váma i v posteli?
2: Samozřejmě. Jasně, že jo.
0: A spí pod peřinou. Já říkám, spím se dvouma chlapama.
1: Je humor v životě a pro partnery důležitý?
2: To víte, že jo. Jasně. Chodit jak bubáci, no. To není dobře. Někdy se taky musí trošku vyventilovat myšlenky.
1: Je v tom věku strach z toho, že všechno jednou končí? A nebo naopak s tím věkem přichází jakási moudrost a srozumění s tím, že takhle to prostě v životě a na světě chodí?
0: Jo, už asi to, že to tak na světě chodí. Že máme jeden strach od druhého a přemýšlíme, jak to bude dál.
2: Ale v tomhle věku už to ví každej, že dneska a zítra být nemusí. To ví každej. No prostě tak to přinese život, musí se s tím člověk nějakým způsobem vyrovnat.
1: A když už takhle na to nahlížíte, tak je to svědomím toho, že jste ten život prožili právě vy dva spolu a že vám bylo pěkně?
0: Ano. Je.
1: Bylo by něco, za co byste mu ráda poděkovala?
0: Asi za to spolužití naše. Dělali jsme všecko to společně většinou. Byl oporou, to jo. Takže to je úžasný.
1: Je něco, za co byste svojí ženě chtěl poděkovat?
2: Téměř za všechno. Že jsme vychovali děti, za které se nemusíme stydět, že jsme něco vybudovali a že jsme uspěli třeba v práci.
1: Jak moc jste rád, že ji máte?
2: Hodně. Hodně, opravdu hodně. Musíte mít nějaký pouto k tomu druhému člověku.
1: Milujete vaši ženu?
2: Jistě, proto s ní jsem taky.
1: Dá se říct, že jste si na začátku dobře vybrala a že ta prvomájová láska vydržela celý život?
0: Ano, to vydržela. Máme za sebou, co jsme dokázali. Máme z toho radost.
1: Milujete ho?
0: Jo, to víte, že jo. No, pořád je dobře, dokud jsme tady dva. To je ono. Bylo by to špatný, aby jsme jeden druhého opustil. No, bylo by to těžké.
1: Kdyby teoreticky ta možnost byla prožít ten život znovu někdy jako další život, byla byste ráda zase za ten život se Stanislavem?
0: Byla bych ráda, prožili jsme ho dobře.

0: Jaroslavě a Stanislavu Herbkovým jejich prvomájová láska vyklíčila a vyrostl z ní pevný strom lásky, který přinesl 3 krásné plody. Jejich milované a milující děti.
1: Jak kdo si chytrý napsal, děti jsou jako zrcadla, která odrážejí naši lásku.
0: A proto tu buďme vždy pro naše děti. Věnujme jim čas, lásku a pochopení. Oni nám to s láskou vrátí. A po našem odchodu to naučí další generace.
1: V to

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
6: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
6: Po celém Česku dnes padaly teplotní rekordy. Minimálně na 10 místech teplota překročila 40 stupňů. Na Letenské pláně staví dělníci pódium a tribunu pro páteční koncert Marka Ztraceného. Zůstává v platnosti výstraha proti teplu. Zítra bude znovu až 40 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, dobrý večer. Teplotní rekord pro 4. srpen dnes padl na všech českých meteorologických stanicích. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Minimálně na 10 místech teplota vystoupala nad 40 stupňů Celsia. Na pražské Letné staví technici dočasný stadion pro páteční koncert zpěváka Marka Ztraceného. Na jižní straně pláně montují pódium s výběžkem a naproti tribunu ve tvaru půlkruhu.
7: Na dopravení materiálu je potřeba asi 140 kamionů. Na přeměně Letenské pláně se podílí stovky lidí, říká zpěvák Marek Ztracený.
8: Je to vlastně z celé republiky, dá se říct z celé Evropy. A den toho koncertu tady bude obsluhovat a fungovat téměř 800 lidí.
7: Diváci si podle Ztraceného na místě všimnou třeba netradičního rozvržení stadionu.
8: Chtěli jsme, aby lidi byli co nejblíž, to znamená, že hrajeme na šířku a kolem nás jsou lidi, takže jich tady bude spoustu, ale nikdo to nebude mít daleko.
7: Koncert bude trvat 2 hodiny a zpěvák plánuje zahrát 25 písniček. Před začátkem i po skončení akce bude v okolí posílená veřejná doprava. Z pražské Letné Dominik Kučera, Český rozhlas.
6: Pracovníci Olomouckého vlastivědného muzea začali se stěhováním archeologické sbírky do nových depozitářů Národního památkového ústavu v městské části Hodolany. Sbírka je jednou z největších v Česku, obsahuje víc než 1 000 000 předmětů, pokračuje archeoložka Pavlína Kalabáková.
9: Stěhujeme například pazourkové nástroje z předmostí u Přerova ze sídliště lovců mamutů. Dřeva z takzvaného nákolí, které identifikoval Jindřich Vankl v roce 1886 při stavbě Národního domu v Olomouci. Stěhujeme domské návrší, jeden z největších výzkumů vlastivědného muzea, který byl realizován v 70. až 90. letech 20. století.
0: Sport.
6: Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po deblistce Kateřině Siňakové přihlásil taky český pár Karolína Muchová a Jakub Menšík. Informovali o tom pořadatelé letošního závěrečného Grand Slamu. Turnaje se zúčastní dohromady 16 dvojic.
0: Počasí.
6: Zítra bude jasno až polojasno, zpočátku na západě a severozápadě Čech při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno, v Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty vystoupí na 32 až 37 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může být až 40 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: V Praze na okruhu pozor na 11,5 kilometru směrem na D1 stojí na krajnici porouchané vozidlo, projíždějte opatrně. A na D1 směrem na Brno opravují pravý jízdní pruh. Do zítřejšího rána je mezi 93. a 95. kilometrem neprůjezdný. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S Divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

zase spolu jako dřív. Láska je papírová loďka na moři.

jako dřív.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje tak rád staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Zefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají hřící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé Bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Krobzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Krobzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas, s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodili lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidt-Gustlův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studii ani průchod. Hora se strmě svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní Smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou Richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidt-Gustlův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidt-Gustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidt-Gustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidt-Gustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Wilhelm Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztřištěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

seděli vrabci, mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěli a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které voněly bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kerkonošský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval Krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci uctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, Krakonoš.
3: Jeho excelenci Krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě za pecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pampu, dobrý odpoledne, jemnost, pane Krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcete lemenci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, hlouplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru dolů pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní.
6: Řekni.
5: Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líběji odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy nebolely, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel na jednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkej s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalévat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element, prach koleno, zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ти старий, спіш? Борець би смог спат. То є рахоцені погай. Аж се ми плаши коза в хлівку. Штуцла мя рогема преуратіла до янек мліка. Чи ніяко появена?
1: Маш правду, стара? На co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží, les bejval tichej jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechává, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožujou? Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vydá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: Poslušně melduju vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou, to snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
2: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
2: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
2: Co střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti, to... Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: No.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor.
0: Správně pozor.
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal.

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měl před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelej Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: V skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu. Tmavou kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed. Vítr proti mně. Drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu Boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit jich hřbet Žďánovských hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu. Pomyslel jsem si, jak tam a z vichřice zuří, co tam a z nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě, pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam Mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal, každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezděcemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou. Jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšpahal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den? A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji.

Řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Bělej vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Je hodina před půlnocí, úterý 4.8.2026. Dnes z historické karlínské budovy Českého rozhlasu vás zdraví osamocený, bez technické pomoci Honza Macoun. Přeji vám klid, pohodu, úsměv, pokud to jenom trochu půjde. Dnes to bude docela navážné téma. A k němu jsem se rozhodl, že udělám ten čas 2 hodiny právě pro něj, ale ne proto, že byste si o něj žádali, ale protože mi od vás také z těch míst chodí dopisy, pozdravy a blahopřání, za což samozřejmě děkuji. Následující 2 hodiny nebudou o tom, jestli je vinen nebo nevinen, ale je to o tom, abychom přiblížili ostatním poslouchajícím příběhy, které tam mohou vzniknout nebo vznikly. Tedy dnes v úterý večer se vás ptám, jaký je život za katrem?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A tohle myslím, že zná každý pracovník i každý odsouzený. Robert Křesťan otevírá naše povídání. Vězení. Pěkný večer. Vězení.

0: Posloucháte společné regionální vysílání a stanici Český rozhlas Pohoda. Je tu Český rozhlas a noční linka z Prahy. Dnes vás zdraví a klidný večer přeje Honza Macoun. Úterní noční linka Život za katrem. Tak budu se ptát, byli jste někdy ve vězení? Navštívili jste někoho ve vězení? Čekali jste na dopis? Volal vám někdo z vězení? Seděl někdo z vaší rodiny? Pracovali jste pro vězeňskou stráž nebo nějaké ty profese, které tam jsou? Jak vězení dokáže změnit člověka nebo jak dlouho dokáže vydržet vztah s osobou ve výkonu trestu? Jak se žije ve vězení? Na co se ve vězení nedá zvyknout? A co je dobré ve vězení dělat? Otázek víc než dost.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Já to ještě trochu zpřesním. Já se dneska ptám na život za katrem. Ne na filmové kriminálky, drsné hlášky nebo hospodské řeči o tom, co by si kdo zasloužil. Vlastně mi jde o to, jaký je tam život, jaká je tam práce a jak to hne s emocemi, ať už na jedné nebo na druhé straně. Takže ještě jednou připomínám, neptám se na to, zdali je někdo vinen, nevinen, sedí právem či neprávem. Ptám se na to, jaké to je tam být. Co se člověku odehrává v hlavě, ať už je tam za prací, anebo protože čeká na odsouzení, na vyšetření, anebo protože je odsouzen. Telefon číslo do studia před chviličkou jste slyšeli. Rád připomenu ještě jednou náhodným kolem jdoucím. Ano, obvykle bývává noční linka s jednoduššími tématy, ale i do těchto témat se já čas od času ponořím, protože si myslím, že by se o nich mělo hovořit. Ostatně i posloucháte nás tam, Český rozhlas, na těch rozhlasových přijímačích. A vím to, dopisy chodí. Za dopisy samozřejmě děkuji, pozdravení, posílám tedy následující dvouhodinovku o tom, co si myslí společnost, protože vy se evidentně vyjádřit nebudete moct. Ale třeba někdo ex post? Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tedy rozhlas.cz/linka. Ještě jednou, já jsem Honza Macoun, přeji vám klid, pohodu, úsměv. Doufám, že se nezavaří naše telefonní dráty, naše telefonní ústředna do té jedné hodiny. To bych byl nerad, protože bez vašich příspěvků by to fakt nebylo ono. Tak jdeme na to.

kapela Olympik a dávno ve vysílání Českého rozhlasu. V českých věznicích bylo v roce 2025 celkem 19 359 lidí, z toho 17 590 odsouzených se odpykávalo trest, 1651 osob bylo ve vazbě a 118 osob bylo v zabezpečovací detenci. Ženy tvořily necelých 10% vězněných osob a v Česku bylo 35 vězeňských zařízení. Podle Českého statistického úřadu je zároveň uváděno, že počet vězněných osob na 100 000 obyvatel patří v Česku k nejvyšším v Evropské unii. Vězení tedy není jen téma několika lidí na okraji společnosti. Je to velký systém, který řeší trest, ochranu společnosti, vazbu před soudem, doživotní tresty i návrat odsouzených zpátky ven. A právě návrat je jeden z největších bolístek. Mezi odsouzenými ve výkonu trestu bylo v roce 2025 11 785 recidivistů a 5805 dosud netrestaných osob. Ta čísla ukazují, že vězení člověka potrestá, ale samo o sobě nemusí stačit k tomu, aby se jeho život změnil. Po propuštění rozhoduje práce, bydlení, dluhy, závislosti, rodina, prostředí, do kterého se člověk vrací. Téma vězení v Česku proto není jen otázka, kolik lidí sedí za katrem, je to i otázka, kolik z nich se dokáže po návratu udržet venku. A kdo otevře naše dnešní povídání v noční lince jako první na telefonu? 731 800 900. Úterní noční linka z Prahy. Život za katrem. Je mi jasné, že to může být pro vás velmi, velmi, velmi bolestivé, že si to člověk nedokáže ani představit, ale nebojte se, já vás provedu vysíláním, jen se chci zeptat, jaký je tam řád, jak to funguje, na co se dá zvyknout, na co se zvyknout nedá. A vůbec pracuje někdo, kdo poslouchá právě teď, taky právě tam, za tou zdí, a vůbec máte ten pocit, že lidé, kteří se dostali do křížku se zákonem, že je vězení napravilo, práce ve vězení, povinnost, nutnost, anebo jenom když se mi chce. Neptám se na to, jestli si trest někdo zasloužil, někdo konkrétní, jestli je to hodně nebo málo, o tom to vůbec není. Ptám se, jaké to je. Byli jste někde ve vězení, anebo zdali jste s vězením měli co kdy dočinění, pak je to prostor právě pro vás. Samozřejmě budu citovat i z dopisů, z jednoho konkrétního, který byl odeslán na věznici, nebo do věznice, na Bory a na zpátek, ale už je to drahně let, tak myslím, že osoba, která tam píše a vyjadřuje ze svého srdce své pocity, tak se na mě nebude zlobit, ale mám takové tušení. Co tušení? Vím to, že vlastně ta osoba už ani není mezi námi, tak doufám, že mi to případně nesečte, až se třeba někde v tom pekle potkáme. Kdo bude první? Je to na vás. Přemýšlejte. Zkuste to. Budu moc rád. Bez vašich příběhů by noční linka nebyla noční linkou. 731 800 900. A už jste napsali i něco dopředu, proto tedy čtu. Jana Zírková, jednou jsem dostala nabídku práce zdravotnice ve vězení, ale nevzala jsem to, velmi jsem se té práce bála. Iveta, zdravím, pane Jene, i vás, nespavce. Naštěstí nikdo z mých blízkých ani známých v takovém zařízení nemusel pobývat, ale mám jiný zážitek. Můj otec pracoval u soudu a už ten vstup do budovy byl nepříjemný. Člověk musel projít bezpečnostním rámem a stačilo mít v kapse klíč od auta, už jste zvonili. Pamatuji si, že mi jednou takhle zvonili kovové knoflíky u svetru. Při takové návštěvě otce v práci jsem se na chodbě soudu několikrát potkala s vězněm eskortovaným v takzvaném Medvědovi. To znamená, že měl spoutané nohy a ruce a ty měl silným řetězem připoutané k širokému opasku se zapnutým na zádech. Řeknu vám, byl to velmi nepříjemný, byl to
velmi příjemný pocit. Ještě jeden zážitek. Cestou na dovolenou nás stavěla hlídka nedaleko Leopoldova s tím, že hledají uprchlého vězně. Též velmi nepříjemný pocit, když na vás do auta míří 4 samopaly. Dobrou noc. Jo, to si člověk pamatuje celou dobu svého života. Věřím.

0: tahle písnička, tenhle text si člověk může broukat, když je ať už na jedné straně, jako ten, který na někoho čeká, ale i na té straně toho vězení, když ne a ne jít domů, lásko mě ubývá sil. Tak pojďme otevřít dnešní povídání úterní noční linky, která je na téma život za katrem. Kdo nám volá? Kdo otevírá noční vysílání?
1: Dobrý večer, tady je Petra Veronika, já vás zdravím, pane Macoune, a zdravím zároveň všichni, kteří teď poslouchají a kteří se toho účastní.
0: Děkuji.
1: A zdravím i ty, kteří budou volat. Já poslouchám.
0: Moje otázka zní, život za katrem, jaký tam je ten život vůbec, jaký je tam řád, případně jestli jste měla někdy možnost se do vězení podívat, jestli jste na někoho čekala, jestli jste tam byla odsouzena, jaký je to v současné době, jaké jsou tam podmínky pro žití a bytí. Co byste mi řekla k tomu tématu?
1: No, my jsme neměli moc času mluvit o tom, co jako jste čekal, že řeknu, nebo co bude. A já to řeknu z tohoto hlediska, že naprosto rozumím těm, kteří jsou uvězněni, že se jim změní život, že vlastně se změní veškerý sociální vztahy a tak, a že jsou ve stresu a že je to hodně jako zasáhne. A třeba i já jsem hodně často přispívala na vánoční dárky dětem, ať už fyzicky nějakými dárky nebo finančně, těch, kteří jsou zavření, protože ty děti to odnesou nejvíc, přijdou o maminku, o tatínka. A vlastně všechny ty vazby a ty vztahy jsou narušené a ty děti potom mají problémy ve škole, protože se všichni ptají a nesou si to jako stigma a tak. A já rozumím třeba i ženám, které, já vím, jsou ve vězení těhotné, že prožívají těžké období, protože těhotenství je velká zátěž i pro maminky, které jsou na svobodě. A v tom vězení musí to být fakt těžký. Mm-hmm. Já chápu tomu, že vězení se vyvíjí, vězení se jako zlepšuje, ale pořád je to obrovský zásah do integrity člověka, do jeho citu, do celého života kompletně, včetně toho, že když potom jste jako puštěn, takzvaně propuštěn, tak máte problémy si sehnat zaměstnání. Všichni prostě vidí, že už jednou máte problém a už ho máte na pořád v podstatě. Protože vždycky, když se na to přijde, tak buď to musíte lhát a pak to stejně nějakým způsobem vyplave na povrch, anebo prostě musíte to přiznat a je to takové stigma a člověk už se toho potom nezbaví.
0: No je fakt, že takový rejstřík trestu vlastně existuje a to mě úplně vypadlo, že nikdy ho chtějí zaměstnavatele a tam se to zapisuje všechno. Taky se vlastně zmínilo, ať už mnou nebo i vámi, že návrat vlastně to je jeden z největších jauvejs problémů mezi odsouzenými, protože jich poměrně dost má recidivu, to znamená vrací se zpátky. Možná každého napadne, nebo jedna z těch prvních otázek, na kterou se bude ptát, jestli dokáže ten výkon trestu vůbec napravit člověk.
1: No, tak člověk se tam většinou, to neříkám z vlastní zkušenosti, a člověk podle toho, co jsem slyšela, se tam naučí ještě mnohem horší věci a pak si řekne, zkusím to a ono to vyjde a pak to máte jako hru, já nevím, ruletu, něco se vám podaří, kamarádi vám pomůžou a pak vás tam nechají a v tom jste ještě na horším dně, než jste byl předtím. Já jsem to nikdy takhle nezažila, já si to pak jenom jako, já jsem to slyšela, tak si představuji, jak to může probíhat. A můžeme malinko jít jakoby do kolečka někam trošičku jinam, můžu ještě k tomu něco říct?
0: Určitě.
1: No, já v podstatě jsem nikdy zavřená nebyla a doufám, že nebudu. A já jenom to sleduji, protože mě to zajímá tyhle věci jako sociální vztahy a vůbec jako prožívání emoce a takhle. A já to beru ze svého hlediska, protože jsem emotivní člověk a mám nějaký jako základní majetek. A třeba když si uvědomím, že lidé, kteří se dopouštějí trestných činů, tak vlastně oni něco udělají proti vám. A my jsme tady jako jednotlivci, kteří mají určitá práva a tím, že oni ta práva vaše naruší, tak oni vám třeba něco ukradnou nebo vám něco poškodí nebo vám něco, nevím, zruší bankovní konto nebo prostě nějak vás poškodí. Ale to je vlastně zásadní problém, protože u nás je tolerance těchto věcí, je nadměrná tolerance těchto věcí a proto máme tolik, řekněme, uvězněných, protože u nás se vězení stalo standardem.
0: No je.
1: U nás by měla být nastavená taková laťka, morálka a vůbec jako vnímání těchto věcí, že by nemělo být normální jako krást nebo prostě poškozovat ostatní. Prostě my máme tady, že jo, my všichni, kteří něco jsme vybudovali, pracujeme, dostáváme výplatu, tak my to nemáme jako z nebe, že by nám to samozřejmě spadlo na zahradu.
0: Rozumím. Petro, Veroniko, otevíráte dalších mraky otázek, pod otázek k tomu dnešnímu povídání. Věřím, že se k ním ještě dostaneme.
1: Jasně.
0: Takže děkuju za to, že jste otevřela to povídání. Někdo musel být první.
1: Já jsem ráda, že jste to takhle otevřela, protože to je těžké téma a jsem zvědavá, co se ještě dozvím. Děkuju.
0: Dobrou noc.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jeden z nejcennějších nálezů. Teď uslyšíte skladbu, která vznikla pro paměť národa na základě životního příběhu politické vězenkyně Marie Susedkové. V nahrávce sama Susedková čte báseň, kterou napsala své matce přímo ve vězení na začátku 50. let. Takže nejde tedy jen o píseň inspirovanou vězením, ale vlastně o autentický vězeňský text. Bára Zmeková.
3: Zhasni

0: Posloucháte Český rozhlas a posloucháte Noční linku. Úterní Noční linka Českého rozhlasu s Honzou na téma Život za katrem. Já se dneska ptám na život za katrem, ne na filmové kriminálky, radši na to upozorňuji předem, ani na to, jestli je někdo zavřený ve vězení právem nebo neprávem. Protože vlastně nejsem soudce, není to ani teď vlastně to gro, protože jakmile by se povolilo v uvozovkách jednomu mluvit o tom, že někdo něco a nepravem, nejsem soudce. Já se ptám na to, jak to tam funguje, jaký je systém, jaký je řád, ať už vy, kdo jste tam byli a můžete o tom popovídat, anebo případně vy, kdo tam pracujete, budu moc rád, když zavoláte, svěříte se a řeknete a nastolíte karty, jak to je, přiznáte barvu. Jak je to s tím, že se do vězení dostávají telefony? Jak je to s tím, že se tam dostávají třeba drogy? Jak je to s tím, že se nesmí dostat balík častěji než třeba? Mě zajímá ten provoz, ten řád. Budu moc rád, když zavoláte, klidně nemusíte říkat své jméno, ale budu rád, když uchopíte to dnešní vysílání tak, aby jsme se dozvěděli co nejvíc informací, jak to funguje v té třeba jedné z 35 vězeňských objektů vězeňské správy, která tam soustředuje těch skoro snad kolik? 20 tisíc vězňů?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tak kdo nám pokračuje v rámci dnešního vysílání? Halo, halo, tady je Honza, kde je na druhé straně.
2: Halo, tady Věrka.
0: Zdravím vás, Věrko. Už jste ve vysílání.
2: Já už jsem se dovolila včera.
0: Jo, tak fajn,
2: dneska,
0: gratuluju.
2: Kdy to bylo dneska?
3: No,
2: dneska tam byla taky nějaká soutěž, tak jsem se dovolala.
0: Tak super.
2: Tak jsem něco vyhrála, nevím co, to je jedno. Jsme tady venku.
0: Ano, jo, a víte, o čem je dnešní povídání, o čem je dnešní téma Noční linky?
2: No, tak já vám řeknu příběh. Já jsem dostala dopis, velký balík, a on patřil do věznice nějakému kamarádovi, místo Ostrov nad Ohří, tak to poslali mě do Ostrova. Jo?
0: Ano.
2: Tak jsem to vrátila pošťačce naší a ta vrátili mu to zpátky, tej dotyčnej nebo dotyčnýmu.
0: A dobře, no tak to se taky tak může stát. U České pošty člověk nikdy neví. Tedy...
2: No, někde neví. No a to se mi stalo taky. No ještě. A ve věznici vlastně tady jedna holčina měla dluhy a něco fetovala, tak prostě se dostala taky do věznice a starala se o děti vlastně babička, dvě babičky.
0: Jo, tak to...
2: No, tak vlastně jinak by museli do dětského domova. Tak babička se starala o vnoučata do školy, do školky, že jo?
0: A to je ta druhá stránka toho, když někoho někde zavřou, tak jak to dopadá na rodinu, že jo?
2: No.
0: Žádná sláva to není, no děkuju
2: pěkně. A já mám dovolenou, tak jsem takhle teďkom venku s
0: tak
2: přítelem.
0: Tak užívejte.
2: A jsem si přítele, tak... No.
0: Tak cukrbliky, žádná basa.
2: Cukrbliky, tady to svítí.
0: Ano.
2: Vidí tady paneláky samý ve Vodňanek sem.
0: Tak vás zdravím a pozdravujte. Dobrou noc.
2: Jo, tak jo, dobrou noc.
0: Co vy, co další, kdo se připojí do vysílání, kdo může říct něco k tématu Život za katrem? Samozřejmě i třeba vy, kteří jste na někoho čekali a byla to nekonečně dlouhá doba. Mimochodem stříhá se taky i v dnešní době metr. Halo, halo, Honza, kdo je na druhé straně teď?
3: Halo, halo, tady Vladimír na druhé straně.
0: Zdravím vás, Vladimíre, vy jste určitě někde na cestě, protože... Slyším vás z handsfree, ale tak vlastně blbě, že bych vás za to odsoudil nejlepší.
3: Byste věděl, jak to vypadá ve věznici?
0: No je, povídejte. Zkusme to říct tak jako reálně. Jaký je tam, co vlastně k tomu tématu můžete říct vy?
3: V roce 94 jsem se dostal do věznice, strávil jsem tam celkem 5,5 roku a bylo to zajímavé. Byla to zajímavá zkušenost, bylo nás tam nějakých 16 na celé. Režim tam je něco jak na vojně. Ráno se vstává, kontroly, klepání na mříže. prostě člověk je 23 hodin zavřený na celé hodinu venku v nějaké kleci a tak ten život prostě utekl. Byla porukovatba, potom výkon trestu a bylo to celkem zajímavé, protože měl jsem 25 a vrátil jsem se ve 30 něco.
0: Co všechno vám během těch 5 let uteklo?
3: Uteklo mi všechno, uteklo mi krásný mladý život, uteklo mi něco, co už nikdo nevrátí, ale nabil jsem zkušeností a myslím si, že jsem z toho vzal to dobré.
0: A napravil jste se?
3: Prosím?
0: Jestli jste se napravil?
3: Napravil jsem se určitě.
0: A čím si vysvětlujete, že spoustu lidí napravených není?
3: Protože lidi se sebe takový, asi byl takový v 90. letech, kdy člověk ztratil vlastně všechno ze dne na den a pak se musel někam vrátit. A pokud má rodinu, pokud má vůli, tak všechno funguje. Ale pokud se nemá kam vrátit, pokud nemá nic, no tak se vrátí zpátky do vězení.
0: Je to pro něj ta lepší cesta?
3: Je to ta lepší cesta. Byli tam zajímaví lidi v tom vězení, byli tam lidi, prostě byli podnikatelé, byli tam klasičtí kriminálníci, byla tam sorta lidí zajímavých, ale my jsme všichni tát za jeden provaz.
0: Co znamená pro odsouzené slovo amnestie?
3: Amnestie znamená slovo asi to, že vám prominou zbytek trestu, nebo čas trestu, nebo celý trest. A ta největší amnestie byla za Václava Havla.
0: To ano, ale spíš myslím, co se odehrává v hlavě těm vězňům, kteří to slovo samozřejmě znají a třeba očekávají, že amnestie dorazí. Tak jestli s tímhle slovem a s tím obsahem, jestli běžný vězeň počítá?
3: Myslí, že dorazí, nedorazí. Ta amnestie dorazila nějakým způsobem vlastně po revoluci a potom už se pouštěli lidi. Ještě byla taková zajímavá amnestie za Václava Klause. Kdy bylo takové ošemetné, kdy se vlastně hostili být lidé, politiky a k tomu nějaký šestý. Ale každý věří tu amnestii, ale v dnešní době minimálně.
0: Děkuju. Šťastnou cestu, povídání milé, tak ať dojedete taky do cíle v pořádku, ať se daří.
3: Já vám děkuji taky. Děkuji moc a přeji všem krásnou noc, teplou noc dneska.
0: Ano.
3: A stanou hlavně do vězení.

vysílání Noční linky, dnes na téma Život za katrem. Tak schválně, jak vypadá takový den, když za člověkem, který tam přijde zapadnou dveře, zaklapnou dveře, co udělá ztráta svobody s hlavou, rodinou, vztahem nebo s pocitem času, jaké je čekat venku na partnera, syna, dceru, otce nebo mámu, a nebo jak je těžké vrátit se zpátky do normálního života, když člověk vyjde ven a svět už mezi tím běžel dál. A to téma není jen o těch, kteří si trest odpykali, je i o jejich blízcích, návštěvách, dopisech, studu, naději, vině a druhých šancích. Tak kdo dostal druhou šanci? Budu moc rád, když zavoláte, když se připojíte do dnešního vysílání. Mám tu hodně příspěvků od vás, posluchačů, tak co přidat další? Jak je libo?

Napsala mi Maruška z Kolína příspěvek, který je vlastně o mamince, která poprvé navštívila syna ve výkonu trestu. Syn byl ve vězení skoro 2 roky. Nechci omlouvat, co udělal. Udělal hloupost, ublížil lidem a trest si zasloužil. Ale pro mámu je hrozné vidět svoje dítě za sklem v prostředí, kam by člověk nikdy nechtěl vstoupit. Pamatuji si první návštěvu. Kontrola, čekání, dveře, které se za námi zavírají, cizí chodby, a člověk má pocit, že se na něj všichni dívají. Syn se snažil tvářit statečně a taky, no, mluvili jsme o počasí, o sestře, o babičce, jen ne o tom hlavním. Když jsem pak vyšla ven, nadechla jsem se a rozbrečela jsem se. Tehdy jsem poprvé pochopila, že trest si svým způsobem odpikává i rodina.

Odhoďte případný stud, pojďte nám povyprávět o tom, jaké to bylo ve vězení, jaké to tam případně je, jaký je řád a jaké to vůbec ve vězení je třeba i jinde ve světě. Třeba i taky někdo má takové zkušenosti. Poslouchá nás vězeňská stráž nebo nějaký dozorce, případně někdo, kdo nám dokáže přiblížit režim právě v takovém zařízení. Jak se liší takový režim od těch, které byly, nebo které, ale jo, ano, které byly třeba před rokem 89 po amnestiích a vůbec, co se v těch vězeních odehrává, proč jsou všechny tak navenek polorozpadlé, jak dobře jsou hlídané a vůbec, jak odolní třeba psychicky jste. Budu rád, pojďme dál.

0: Dnešní noční linka z Prahy s Honzou Macounem a taky na téma Život za katrem, píše Dana. Dobrý večer všem, ve vězení jsem bohu dík nikdy nebyla, ale blízko vězňů jsem se ocitla velkou náhodou. Letos jsem byla vždy jednou za měsíc na injekci u lékaře a hák, jsme čekali, až přijdeme na řadu, tak si čtyřikrát přivedli na ošetření vězně. Když je převedla eskorta jen z pouty, tak se tvářeli jako tak nějak a spíš jako by se styděli, ale vězeň s řetězy na ruku a nohou se tak rozhlížel, že by nás snad všechny nejradši zlikvidoval. František, dobrý večer. Když jsem nastoupil jako učení třetího ročníku do Řeže u Prahy, kde se budoval ústav jaderné fyziky, tak v tu dobu tam pracovali vězni z Prahy Pankráce. V tu dobu ten objekt nebyl ještě oplocený, takže ti vězni byli hlídáni vojenskou jednotkou. Po nějaké době to pracoviště bylo celé oplocené a vězni už bydleli vedle staveniště. Jako učni jsme museli podepsat protokol, že nebudeme těmto vězňům nijak pomáhat. Já mám do dneška na ruce tetování, které mě jeden vězeň dělal samozřejmě tajně. Mohl bych psát další zážitky s těma vězněma, bylo by to zajímavé, jinak jsem se byl třikrát podívat s manželkou a kamarádem na Mírově, kde jsme navštívili u věznice restauraci. Nikdy bych se tam nechtěl dostat. František. No a do třetice třeba Dana, no krásný večer, všem posluchačům přeji párnok udušení a připadám si jak ve vězení. Naštěstí jsem osobně vězení nepoznala, ani nikdo z rodiny, ale jsme vězněni vedrem a smogem. No tomu rozumím, to chápu. Ale to slovo udušení bych pro příště radši vynechal. To víte, nikdy nevíte, kdo nás poslouchá, kdo vás udá. Udusit, jo? Udusit.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, to je nejlepší možnost zavolat do studia právě teď anebo napsat pár písmenek na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak mě moc těší, případně volejte právě teď, bylo by to nejvhodnější a jinak dám další písničky, které jsou připravené, ať už tematicky k tomu dnešnímu vysílání. Takový Tom Dooley, jestli pamatujete od Ladislava Vodičky nebo Blues Folsomské věznice. Taky. Rozhodně těch písniček je mraky. Tak snad se k ním taky dostaneme. Teď je na řadu přichází Ivona Přenosilová, tak prázdná. Ivono, zdravím tě nahoru, tam na obláček.

0: Ivana Přenosilová. No a před půlnocí ještě jeden telefon a vlastně jsem se nezeptal, jestli můžu říct vaše jméno na vysílání. Tak dobrý večer zatím, neznámí posluchači.
1: Já vás také zdravím, pane redaktore, i posluchače, noční linky.
0: Můžu říct vaše jméno?
1: Radši hodině.
0: Dobře, děkuju, tak jsem si to uvědomil na poslední chvíli. Dnešní téma je život za katrem. Co nám k tomu můžete říct?
1: Já jsem si odseděl 5 roků a chtěl bych prostřednictvím pořadu vašeho nebo našeho říct tolik. Byl bych velmi šťastný jako občan této republiky, kdyby dnešní justice, myslím trestní, která se zabývá trestním právem, dodržovala trestní řád a zákon a zákony. V mnoha případech se tak neděje a lidi jsou ve vězení zcela zbytečně. Řekl bych tak nějak obrazně řečeno, ochrání si své ego a vydělávají za to spoustu peněz.
0: Já vás ale poprosím o jednu věc. Tady já nechci soudit ani to, či ono, jestli někdo právem, neprávem, anebo jestli tam někdo někoho uzavřel cíleně. Já se ptám dnes úplně na něco jiného. Já se ptám na to, jaký je život tam. A nebo jak ten život a ten čas ničí, a nebo jak se povzbuzuje taková rodina, která čeká na toho, který je odsouzený, a nebo který čeká na soud. O tom to je. Prosím, ne o vině a nevině.
1: Samozřejmě jsou tam různé pocity těch lidí, kteří jsou tam uzavřeni.
0: Ano.
1: Třeba v tom, že čekají roky na dopis od svých potomků, kvůli kterým jsou tam zemi tomu zrestáni.
0: Ano.
1: A dostávají dopis třeba jenom od svého rodiče nebo od svých rodičů. Což působí psychicky jako od těch rodičů samozřejmě dobře, ale od těch potomků je to příšerná záležitost, protože...
0: No to tu duši likviduje.
1: To likviduje. Vysvobození trošičku co vězení je to, že pokud se zasloužíte, nebo jinak řečeno, pokud vás vězenská služba nebo ten psycholog nebo vychovatel vybere a můžete chodit do toho zaměstnání jako ven z věznice. To znamená, že ráno v 6 hodin odejdete a přijdete zhruba v 5-6 hodin večer a nejste tam v tom prostředí, jo? Zabýváte se normální prací. Navíc, dejme tomu, pokud máte nějaké dluhy, tak se splácí ty dluhy a splácí se i pobyt své věznici, protože vám to taky něco stojí, že jo?
0: Ano, ano.
1: Tento stát, to znamená elektřina, prádlo, teplo a tak dále,
0: jídlo. To znamená, že ten, kdo pracuje tam, tak se mu strhávají peníze právě i tady na tohleto?
1: Ano, přesně jak to říkáte. A dostane nějaký minimum, kde si může jednou týdně, teď si nejsem úplně jistý, ale asi jednou týdně, jít do kantýny a může si tam koupit nějaké ty oplatky, dopisní papíry, hygienické potřeby. No prostě kantýna taková.
0: A to zrovna jsem viděl i nějakou reportáž ze slovenské věznice, že někdo, kdo má takovou kantýnu na Slovensku, právě v takovém zařízení, tak ještě navíc je to tam drahé neuvěřitelně.
1: No, to je určitě pravda. Je to tam představitelně předražený. Mluvím o věznici tady v Jihomoravském kraji a je to pravda. A další věc ještě bych chtěl říct k té věznické službě. Pravda je taková, že jaký si to člověk udělá, takový to má, jo. Jsou vězni, kteří výloženě ty dozorce provokují, jo. Různýma

0: ma různýma takovýma urážkama, jo, a přezdívkama a tak. A každopádně je lépe se chovat, jak se říká, slušně, vyhovět, pokud mají nějaké požadavky. Ono přímo se nezní z těch požadavků, moc není, nejme tomu nějaký ten úklid nebo tak. Jinak se musíme tam být s lidima, s kterýma jste v cílním životě nebyl nikdy ve styku. Mm-hmm. A dneska teda už jsou dlouhou dobu doma a ani s nima ve styku nechci být ještě dneska.
1: To je jasné, to je jasné. Tak kdybyste se potkali někde na ulici, tak vlastně a radši kouknete někam jinam.
0: Ano, musíte poslouchat jejich prostě názory, co a jak se vyrábí, jaký si ty umamy látky a tak dále a tak dále. A tím, což je normálního člověka, bych řekl, vůbec nezajímá, jo.
1: Stříhá se tam metr opravdu, tak jak se to říká?
0: Ne, to ne. To bylo na vojně. To bylo na vojně, kde jsem byl dva roky a tady se to nestříhá. Každopádně ten čas je tam strašně dlouhý, pokud chodíte do toho zaměstnání, jo. To je nezvratná pravda.
1: Děkuju vám, děkuju moc za to.
0: Děkuju. Děkuji, tak se ještě nashledanou.
1: Nashledanou, ať se vám daří, držím palce do života, v klidu, s úsměvem a děkuju vám za přiblížení toho, co se děje tam.

0: Tak ještě jednou, je tu nový den, vítáme středu 5. srpna.
1: Noční linka.
0: Posloucháte společné regionální vysílání, taky stanici Český rozhlas Pohoda. Povídáme si ještě povídat do jedné hodiny. Budeme na téma život za katrem. Volejte 731 800 900, pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A obzvlášť zdravím dnešní oslavence. Dnes ve středu 5. srpna slaví Kristiánové. Ano, vidím tady správně, Kristián a Oswald a podle příjmenáře Málkovi. Taky vám, ať se daří klid, pohodu, úsměv a vše dobré. Doufám, že se na vás vzpomene co nejvíc lidí z vašeho okolí.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zpátky k tématu život za katrem. Mám tady i další písničku, kterou vlastně... která sedne opravdu jak zadek na hrnec k tomu dnešnímu povídání. Jarek Nohavica, zítra ráno v 5.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co jsem si nadrobil.

0: prosím, nezapomeň, nezapomeň, ať žij.
1: Člověk zná text a tak si ho pobruchuje, ale znáte obsah, smysl?
0: Na mě nezapomeň.
1: Odsouzený muž čeká na popravu za střelením, loučí se s milovanou ženou, odmítá útěchu kněze a přijímá odpovědnost za svůj život. Tak tohle je rok 1985 a píseň Nohavicova pro divadelní hru Žij a nezapomínej. Kdo nám volá jako další do noční linky? Tady je Honza.
2: Dobrý večer, u telefonu je Michaela.
1: Zdravím vás.
2: Já bych vám chtěla říct něco obecného k trestům a
1: ano,
2: věznicím v České republice.
1: Povídejte, já se omlouvám, jenom abych věděl a posluchači měli představu, jste oprávněná osoba o tom hovořit vlastně, mít relevantní...
2: Já jsem právník, ano, ale podotýkám, nezabývám se trestním právem, ale můj muž je trestní advokát, takže
1: ano,
2: my vlastně...
1: Máte to doma a řešíte to.
2: Ano, máme to neustále doma, slyším to. Jednak bych chtěla říct obecně, že u nás je velký nepoměr u trestů ekonomických a u trestů za trestné činy úmyslného ublížení na zdraví. Protože musím říct, že u těch ekonomických trestných činů by mnohdy bylo mnohem lepší, než kdyby ten člověk šel takzvaně do kriminálu, kdyby prostě dostal citelný peněžitý trest a pokud tedy nezaplatí, tak mu propadne veškerý majetek.
1: No to říkáte hezky, ale pak mě okamžitě hned první napadá, omlouvám se, že přerušuju. To máme potom takové to hlídací zařízení na noze, kde je mu dneska konec.
2: Ano, no jenže to, víte, to naše soudy nerady moc užívají. Nevím, z jakých důvodů, je to asi nějak neověřený, takže ono je lepší rozhodnout, zavřít ho až černá.
1: Mm-hmm.
2: Je to pro ty soudy takový prostě
1: jednodušší.
2: Je to určitě, je to jednodušší a u nás například takový trestný čin proti zájmům Evropské unie, ty sazby jsou tam skoro takové jako za trestný čin vraždy. No, to jsou prostě tady ty ekonomicky trestný činy. Já vím, že ti lidi ve většině případů se opravdu toho dopustili, ale myslím si, že je mnohem víc napraví to, pokud budou citelně postiženi na majetku, než když budou sedět v kriminále. A jinak, abych trochu ano, odlehčila tady tohleto téma, tak jak jsem říkala, manžel je trestní advokát, takže u nás stále jdu do kriminálu, jsem v kriminále, protože...
1: Takhle, nezaujatí by si hned zbystřili, nastražili ouška, hele bacha, kriminálníci jdou.
2: Ano, a víte, mnohokrát se mě stalo, protože sídlo jako kancelář je v našem domě a že aniž bych si to uvědomila, že prostě manželovi někdo volal, zháněl ho, chtěl s ním mluvit, načež já jsem mu odpověděla, manžel není doma, je v kriminále. Na druhé straně byla taková významná pomlka.
1: Chápu.
2: Tak uvědomila, že to prostě musím vysvětlit, že tedy v tom kriminále on nesedí, není odsouzen, ale vykonává tam prostě svoji práci.
1: To je ale hezké, ale dá se to očekávat, očekávatelné, ale vlastně ostatním to logicky nemůže dojít, než když se to stane. Ale když vás mám na telefonu, to asi dokážete taky nějak odhadnout, případně z vašich seancí manželských povídání o práci. Co je největší mýtus o českých vězení?
2: No,
1: věděla byste?
2: Mýtus, tak to mě teda... Jako
1: nebo jinak, když nevíte, třeba ještě jedna věc mě napadá, tak čím si vysvětlujete, jestli to bude taky tou pohodlností soudců, že je u nás tak přeplněno v těch věznicích?
2: No, já si myslím, že to je určitě pohodlnost soudců. Prostě nejlepší je opravdu uložit ten trest odnětí svobody. Já chápu, že pokud jsou to násilné trestné činy, takže tam nic jiného nezbývá, ale nevidím důvod prostě u ekonomických trestných činů, aby ten člověk v kriminále seděl, protože si myslím, že ho to ale vůbec nenapraví, že ho napraví úplně jiné věci.
1: Víte, co mě teď ještě dochází? Já držím v roce jeden dopis z vězení, který mě přišel v roce, a já tady vidím vlastně konkrétní datum, 9.1.2005. Tak starý je ten dopis, který se tady opečovávám od člověka, se kterým jsem měl co dočinění a který už teda není mezi námi, ale nicméně, ano. Když se tím tak jako pročítám, říkám si, no jo, to bylo rok 2005, ale co dnes, rok 2026? Člověk by si řekl, že vlastně už doba mailu taky pomalu končí. Jak moc se modernizuje komunikace s vězení ven?
2: Nemodernizuje vůbec, pořád to probíhá stejným způsobem, protože samozřejmě, že dopisy, které odchází z věznice, tak jsou nějakým způsobem cenzurovány, takže by ten, že by mohl ten vězeň komunikovat třeba mailem s tím svým advokátem, tak to tedy nepřichází v úvahu, ale je pravda, že ti vězni více tedy telefonují, že je možný prostě, že tomu svému advokátovi mohou zavolat, ale nějaká mailová komunikace pořád je to normálně komunikace písemná, jenom prostě prostřednictvím dopisu.
1: Ať odlehčíme úplně na závěr. Nějaký vězeňský vtip znáte?
2: Tak to musím říct, že ne. To musím říct, že opravdu neznám.
1: Víte, to vysílání Českého rozhlasu musí být vyvážené, tak já jako jenom, aby to nebylo jenom jako smutné, tak jestli vás něco napadá, zeptejte se manžela, případně zavolejte ještě.
2: Ano, možná si na něco vzpomene.
1: Tak vám děkuju za zavolání a taky za pohledy z vaší strany. U vašich povídání o práci to by člověk, nevím, jestli chtěl být, ale rozhodně ten, kdo je nezaujatý, tak hned by volal z těch 158, případně, jestli náhodou není někdo z vás dvou právě ten, kdo tam odsaď utekl. Tak děkuju. Dobrou noc.
2: Prosím, dobrou noc. Naschledanou.
1: Koukám na další příspěvky, které tady jsou od vás, tak třeba napsal mi Roman, který píše následující, teď abych se v tom ještě vyznal, tady mám škrtance své vlastní. Já mám jednu věc, kterou říkám nerad, protože nechci, aby to znělo hezky. Vězení hezké není, ale mě paradoxně pomohlo zastavit se. Venku jsem jel v dluzích, alkoholu, špatné partě a lžích. Ve vězení jsem poprvé po letech neměl kam utéct. Začal jsem číst, nejdřív z nudy, potom doopravdy. Dodělal jsem si kurz, psal jsem dceři dopisy a poprvé v životě jsem se musel podívat na sebe bez výmluv. Neříkám, že mě napravila cela. Spíš mě donutila slyšet vlastní hlavu. Po propuštění to bylo těžké, ale držím se už 7 let. Pro mě druhá šance existuje, ale člověk ji musí odpracovat každý den, nebo se zblázní.

0: Tady je Honza Macoun, Český rozhlas, Noční linka, další volající. Já nepředstavuji ho, přivítám ho tak obecně, když bude chtít, představí se sám. Tak dobrý večer, pěknou noc přeji.
1: Dobrý večer přeji vám. Já se jmenuji Ota, jsem z Moravy a před 20 lety jsem se dostal do kriminálu kvůli nějakému, no prostě rozkrádačky nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Ano, ano.
1: Já jsem v té době strašně chlastal, strašně. Mě předpovídali doktoři, že nevydržím než pár měsíců.
0: Ano.
1: A když mě zavřeli, tak mě odtrhli od alkoholu a já jsem těch 20 měsíců prožil bez alkoholu a od té doby jsem nevypil už ani kapku.
0: No tak...
1: Takže já děkuju smekám tomu, že mě zavřeli do kriminálu, protože já bych si z toho sám nedostal.
0: No ale to jste musel být úplně zničený v těch, přece je to závislost jako taková.
1: No, já jsem první měsíce za tím katerem byl úplně hotový. Mně se zdálo o flaškách něco strašného.
0: To znamená, že ustoupilo to až kdy, protože věřím tomu, že o alkoholu se zdá stejně tak jako bývalým kuřákům o cigaretách vlastně neustále, nebo čas od času se to vrací. Tak jak dlouho to trvalo, než to trochu polevilo, ta závislost duševní?
1: No minimálně takových 8 měsíců.
0: Jak vám pomáhali doktoři, vychovatelé a podobně?
1: No já jsem dostal nějaké léky na potlačení těch nežádoucích vlivů.
0: Ano.
1: Nějakých sedativa. No a potom mě to sebrali, jako když jsem jim to řekl sám, že už to nepotřebuju, že už se s tím skončil a můžu říct, že jsem asi jediný člověk, který se v této republice rád dostal do kriminálu.
0: Tak to věřím.
1: Já kriminálu děkuju za to, že žiju za další 20 roku bez alkoholu.
0: Řekněte nám, jak to zvládalo okolí vlastně tam v tom vězení, protože předpokládám, že asi jste celu sám pro sebe neměl.
1: Ne. My jsme byli, nás bylo na celé víc, ale tam jsme všichni byli na jedné lodi, takže jsme byli, za chvilku jsem byl se všema kamarádem.
0: A bylo to opravdové kamarádství, dá se říct?
1: Prosím?
0: Jestli to kamarádství bylo opravdové a trvá dodnes?
1: No s jedním člověkem si ještě dopisuju do Čech.
0: Ano.
1: Nějakým Pavlem. Ten měl, no prostě...
0: To není podstatné, je tam.
1: To je jedno.
0: Ale dopisy chodí.
1: Prosím?
0: Dopisy chodí.
1: Ano, pravidelně.
0: Já držím tady před sebou teď právě taky dopis od osoby, která byla ve vězení v Plzni na Borech. A já když to čtu, protože to je tolik let dozadu, až mi z toho mrazí, proč je dobré ve vězení dodržovat řád?
1: Máte z toho jenom samé výhody. Protože máte očko u vychovatele, takže když potřebujete nějaký problém vyřešit, tak vám to pomůže, vychovatel vám pomůže. Teď já jsem byl silnější osobnost, takže jsem se snažil u nás na chodbě udržovat takový pořádek jako mezi lidma, mezi jako vztahy.
0: Takže vy jste byl i taková vrba, dejme tomu?
1: Ano, dokonce si mě zavolal vychovatel a ředitel věznice a tady jsem měl na jednoho vězně, jestli by ho neměli přeložit na přísnější režim a já jsem jim říkal, že on je tam něco jako hyena.
0: Ano.
1: Že on ty šílence prostě dokáže usměrnit. Vyskne facku nebo něco takového. Asi zaměřili jako na to, že asi mám pravdu. A
0: Řekněte mi prosím závěrem, když se mluví o vězení, tak se mluví taky dost často o tom, že jsou tam u vězňů nalezeny věci, které tam být nesmí, nemají, protože a jelikož, ať už jde o SIM karty, telefonní přístroje, neříkejte mi, že jste se nemohl dostat k alkoholu.
1: No, kdybych chtěl, tak se k němu dostanu.
0: Že jo, já si to myslím taky.
1: Cokoliv, ke drogám, mobilu.
0: Kolik by to stálo, dokážete říct?
1: No tak by bylo by to hodně.
0: Teda vlastně, jestli by to vůbec stálo za peníze, jestli nejsou nějaké jiné možnosti, jak platit za něco.
1: Dívejte, já jsem byl v té době už invalida, že já jsem peníze nějaké měl.
0: Ano.
1: Když jsem si mohl dopřát, třeba jak tady ten pán mluvil v té kantýně, tak tam prodávali sádlo, salámy, všechno prodávalivé, máslo, cokoliv si splnil člověk. Dobré to bylo.
0: Řekněte, jak moc vězni prožívali svoje drahé polovičky ve vězení, které na ně čekaly?
1: Nevím, to nedovedu vám zodpovědět.
0: Nevadí, třeba někdo pomůže ještě dál, do jedné hodiny zatím času dost. Já vás propustím teď, o to děkuju vám.
1: Jenom vám ještě řeknu,
0: ano?
1: Jakože většina těch vězňů byly no, víckrát testovaní.
0: Ano, recidiva tam byla. Ano.
1: Takže jim to vlastně ani prakticky nevadilo, že sedí.
0: Protože to brali, nebo berou. Je tam pro ně jistota, která venku není, asi pravděpodobně. Děkuju. Děkuju. Musíme se rozloučit. Ať se daří klid, pohoda a nikdy doba si zpátky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přidáváme i další písničku a další povídání hned po ní.

0: Život za katrem, tady se zpívalo o Slovensku, o tamní náladě, kapela IMT Smile. Půjdeme dál, zase radši nebudu představovat, kdo je na druhé straně, ale volá vám teď tady do vysílání někdo, kdo je spojený s dnešním tématem a má k němu co říct. Tak zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobrý večer, taky zdravím.
0: Nemusíte se ani představovat, jestli nechcete, ale budu rád, když vypovíte svůj příběh.
1: Mám vlastně, jak se normálně říká, odsezeno 26 let, aspoň co jsem spočítal.
0: Ano.
1: A až teprve přiblížila 50, těsně před 50, tak jsem si uvědomil, kolik jsem ztratil času a že je to asi to nejhorší. Ten čas nikdo nevrátí vám. Přijdete o spousty příležitostí, o spoustu krásných věcí. Přijdete prostě o tu realitu, jak se venku žije a takový krátký přestávky mezi vězením maximálně rok, to takový život si snad nikdo nepřeje a vůbec to bylo.
0: No, je fakt, že už jsme tady v rámci toho dnešního nočního povídání měli pana posluchače, který mluvil o tom, že po 5 letech a že těch 5 let, že to hrozně dlouhá doba, co všechno mu dokázalo utéct, ale vůbec si nemůžem představit, co vám se teda honělo v hlavě po těch x letech. To vůbec.
1: Víte co, já to nemám v jednom tahu. Jak se
0: kouskovaně.
1: Mám to kouskovaně 8 měsíců, rok, 3 roky, 5 let a takhle s maximální přestávkou vlastně na svobodě maximálně rok, jestli si dobře vzpomínám.
0: No, vy jste vlastně takovým živoucím důkazem, který je teď ve vysílání, že to, co už jsme zmiňovali dvakrát, že je hodně recidivistů, což vlastně jste vy taky. Co bylo, proč vlastně jste se do toho vězení dostával zas a zas, co bylo tím důvodem? Byla to ta trestná činnost, anebo jste tam chtěl zpátky?
1: Bylo tam několik faktorů. Jedním z nich bylo, že vlastně ve 22 letech jsem přišel o vlastní bydlení, o byt, takže vlastně to byl jeden z důvodů, ne úplně ten hlavní, ale mělo to určitě svůj vliv. Potom rodinný zázemí, kde vlastně jsem vyrůstal a můj strýc byl ve vězení, můj bratr ve vězení, takže vlastně jsem to v té době bral něco jako, že je to frajeřina, nebo prostě mě to tam přitahovalo. Myslel jsem si, že takovej jako má být.
0: Ano.
1: Takovej jako má být chlap a až později jsem zjistil, že to tak není a hlavně jsem už z toho vězení byl tak jako zvyklý, že když opravdu tam člověk stráví hodně času, tak vlastně prakticky ztratí nějaké návyky, nějaký smysl pro povinnost, smysl pro nějakou spravedlnost, správné rozhodování a vůbec jako co si počít sám se sebou, když ten člověk za ním se zavře to vězení. A můžu říct, že prostě je mi to teď samozřejmě líto, kdybych mohl vrátit čas, tak se určitě budu rozhodovat jinak, ale už se stalo, takže je to součástí mý minulosti a občas dokážu se někomu i prostě, že řeknu, že mám takovou minulost, ale většinou se samozřejmě tím tajím, protože je tady ten stud.
0: Chápu.
1: Že jsem se tam vůbec takhle mohl dostat a že vůbec jsem probendil. Vlastně
0: vracet, co dostat, ale vracet, to pro mě k nepochopení vlastně, co jsem se snažil zjistit, že člověku furt víc stojí za to se tam vracet, protože. A jestli...
1: Protože to tam... člověk zná.
0: Protože má jistotu.
1: Se tak naučil žít.
0: Takže vlastně...
1: A má jistotu něco, co zná.
0: Zkuste mi ještě závěrem říct, na co se ve vězení nedá zvyknout?
1: Největší problém pro mě byl svoboda rozhodování. Kdy se půjdu najíst, kdy se půjdu vykoupat, kdy se můžu dívat na televizi, kdy můžu jít ven a kdy si můžu s někým popovídat, zavolat, nebo prostě svoboda. Vlastně to je svoboda.
0: Děkuju vám za
1: pravý význam.
0: Za zavolání, za to, že jste se osmělil.
1: To je nejhorší. Nejhorší je opravdu svoboda.
0: Věřím a znamenám si všeho. Znamenám si to tady, děkuji vám, popřeju dobrou noc a díky za to, že jste zavolal.
1: Na shledanou.
0: Já tady mám ty dopisy, já ne, že bych byl takový schovávač listů, ale... pojďme do 9. ledna 2005. Ahoj, Jeníčku se píše. Nevím, jak začít, ale nějak se pokusím. Psal jsem ti do práce, ale dopis se mi vrátil, tak předpokládám, že už tam nepracuješ. Tenhle dopis ti píšu domů, ale nevím, jestli ti dojde, protože jsi mi psal, že nemáš označenou schránku. Tohle je poslední dopis, který ti píšu, ale jsem zvědav, jestli mi to vysvětlíš, až se potkáme. Doufám, že budeš mít super výmluvy. Uvidíme, vykřičník. Nevím, jestli má cenu psát ti nějaké novinky, protože nevím, jestli mi odepíšeš, ale zkusím tě ještě přesvědčit, aby si odepsal. Stejně to všechno záleží jen na tom, jak si to v hlavě přebereš. Další věty nemůžu číst, nelze, protože to bych musel pozměnit a to teď v noci nechci, nemůžu. Všechno, co ti píšu, Jeníku, tak myslím upřímně vážně a tím konkrétně myslím, že tě mám opravdu rád, zkusím to úplně jinak. Já nekoukám na to, jak člověk vypadá, co má rád. Já si všímám všeho. Všímám si člověka v určitých situacích a hlavně, co nosí uvnitř. A ty tam máš srdce.

0: O českých věznicích se říká hodně věcí, které znějí přesvědčivě, ale nejsou přesné. Třeba první omyl, který jsem si poznamenal, vězení není hotel. Odsouzený sice má zajištěné jídlo, lůžko a základní péči, ale zároveň ztrácí svobodu soukromí, běžný kontakt s rodinou, možnost rozhodovat o svém dni a podléhá režimu věznice. Balíčky, návštěvy i telefonování mají zpravidla jisté omezení, například mobilní telefony, alkohol, peníze, zbraně nebo návykové látky do balíčku nepatří. K dalším omylům se třeba dostaneme s tím, kdo nám volá. Jestli se bude chtít představit, představí se, když ne, tak pěknou noc přeji. Jste to vy?
1: Dobrou noc,
0: ano.
1: Dobrý už nadcházející den.
0: Ano.
1: Jak když jste se ptal na ten vtip, ty právničky o tom vězení,
0: ano.
1: Tak jeden takovej ještě za komunistů, co psal Škutina, tak tam se setkají dva vězni a on říká, za komunismu to bylo. A on říká, kolik si vypasoval. On říká 5 let a on mu říká, kecáš, za co? A on říká, za nic. A on říká, to kecáš, teda za nic se u nás dává 10 let.
0: No, o trestu, vině, trestu, spravedlivosti, o tom to dneska není, ale díky, ten vtip, když už jsem si o něj řekl, tak jsem ho dostal, ale povězte vy, jak jste případně životně spjatý s vězením nebo nápravným zařízením.
1: No,
0: jste-li vůbec?
1: Poprvně to byl nástup na Ruzeň.
0: Ano.
1: A to bylo akorát na pomezí roku 2000.
0: Ano.
1: A to ještě to bylo, no jasně, poprvně byl jsem předtím za komoušu na vojně, tak jsem čekal, Bůh ví, co jako nebude, no tak tam bylo, jak se říká, na přibylu, tak tam bylo to takový v suterénu, palandy tam byly, já nevím, 12 nás tam bylo na té díře a to se koukalo nahoru, takový zamřížovaný okno. Bylo to takový, no, jak...
0: A to bylo na vojně, nebo to byla normální věznice?
1: Ne, to bylo na tom Pankráci v roce 2001.
0: Jo, jo. Aha, ano.
1: A tak to bylo šílený, jeden záchod za plentou, na noc vás zamykali, jasně, a to těch 12 lidí na ten jeden záchod normálně zatahovaný za plentou.
0: Co když si uvědomím, co jsem viděl a co mnozí lidé viděli v rámci vlastně filmu nebo série Přítelkyně z domu smutku, tak úplně mi není dobře z toho teďka.
1: No právě to jsem se divil, že teda v 21. století takováhle hrůza. No jo, potom, když jsem tam byl po 5 letech znova, no tak to už byla paráda. To už bylo na obec, to byly dlaždičky a jako slušný, žádný palandy. No ale to byl ten základ, no a pak vás dali, jak se říkalo, na útvar, nebo tak poprvně jsem byl ve stráži pod Ralskem. No tak to člověk, když nic neví, tak o tom, ale prostě horší než vojna, kromě té svobody, to zdaleka jako nebylo. No a jak bylo, tam bylo třeba dobrý v té stráži pod Ralskem, ten čas, jak se vleče, tak jsme jezdili až do Jiříkova, do slévárny a prostě jsme tam dělali a přišel jste tam do styku i s těma civilama, chodili jsme teda tam do jídelny, ale mimo těch civilů, ale takhle v té práci, tak se dali se poslat jako dopisy, že vám to necenzurovali, že vám to poslal, a nebo že přines cigára a takový věci jako dobrý.
0: No
1: ale potom po druhý tady, co to je u těch umilovic, Jo, Jiřice.
0: Ano.
1: Jiřice, to byl takový přestupní, ale tenkrát jsem byl, nějak jsem měl nějaký chirurgický zákroky, jsem potřeboval. No a tak jsem byl v těch Jiřicích, ale tam nebyla práce žádná. Tam se chodilo uhrabovat písek. A to je jako, to vám řeknu, to je bída, to ten den se vleče.
0: To už potvrzujete jako několikátý, jakmile nebyla práce, tak se to neuvěřitelně táhlo.
1: Tak to je tragédie. A já jsem tam jako takový perly, tam bylo pár, jak jsme říkali, cigošů. A ty, čo bratko, čo to čítáš? A já říkám, no tak si to přečti. Jo, tam se dělal v knihovně právě, knihovníka. A já říkám, no čtu. A on říká, prečítaj mi. Já říkám, si to přečtěl. Nevím čítat, nevím písať. Já jsem jim čet, cikrkám, já jsem jim psal dopisy, měl jsem od nich kafe, měl jsem od nich cigára a byli spokojení. A já jsem mu říkal, hele, teď to stejně ta tvoje pozná, že to není tvůj rukopis. Těšně vě čítat. A když jsem mu to napsal, tak říkal, to je moc chytrý, musíš to napsat jinak. No tak to jsou takovýhle perličky, ale...
0: Děkuju za perličku a vlastně i za povídání takové, které vlastně sedlo k tomu dnešnímu tématu. Moc děkuju a vidím to ještě na jednoho posluchače. Třeba nám řekne třeba i něco ke stravě, ke které jsme se vůbec ani nedostali, ale to příště. Tak
1: jo,
0: děkuju.
1: Strava byla dobrá.
0: Dobrá.
1: Všude to bylo dobrý.
0: Dobrou noc, ať se daří.
1: Dobrou noc a ještě lepší jítro.
2: Noční linka.
3: Poslyšte píseň, kterou zpívali přátelé Toma Dulí, když ho doprovázeli na jeho poslední cestě.

cesty, jedna je trnitá, po ní se jde ke štěstí, po ní se klopítá. Ty sklopítnatý druhý, na cestě násilí, proto tě to mě

0: příběh Toma Dvoulího naspíval opravdu hranec interpretů, tohle byl Marek Hoffman, krásná vzpomínka, ale vlastně taky Honza vyčítal, jestli si pamatuju dobře, i Láďu Vodičku, taky Ivan Mládek. Pojďme ještě k příspěvkům, taky do dnešního tématu, případně zavolejte i vy. Máme ještě tak čas na jednoho posluchače, posluchačku. Život za katrem. Bohumír napsal, jako děcka, když jsme se vraceli ze školního výletu, sjížděli jsme serpentiny z Mohelničáku. Tam v jedné zatáčce před Mírovem nám průvodce řekl a ukázal, kde zmátli Němce v noci a vojenská auta padali do strže. Za mlada jsem chodil s dívkou z Mírova, jednou jsem měl za ní se podívat a okýnkem vedle brány dovnitř. Brr, tolik plotů a drátů, to se jen tak nevidí. Polil mě pot, když si na to vzpomenu, proto Kájínek utíkal jinudy. Zdravím, Pavel. Mám tady schované v krabici s dopisy několik dopisů asi od 3 kamarádů, co byli zavření. Psal jsem jim, oni mě odepisovali a říkali, že to bylo velmi pozitivní a že to bylo fajn, že si někdo vzpomněl, že to prostě bylo dobré. No. Jinak já jsem nikdy zavřený nebyl a ani nechci a doufám, že nikdy nebudu. To by bylo to poslední, co bych ještě řekl. Co bych od života asi tak čekal. Přeji všem krásnou noc. Pavel a Kamila, zdravím všechny posluchače, byla jsem jako vedoucí projektu stavby tělocvičny v jednom vězeňském zařízení. Při kolaudaci jsem byla vedena přes dvůr k jmenovanému objektu v drátěném ohrazení a ještě s doprovodem. Objekt tělocvičny jsme zkolaudovali, ale pro mě to byl šok. S pozdravem, Kamila.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: A zkusíme někoho z vás, kdo volá, komu se to podařilo. Halo, halo.
2: Dobrý večer, tady Zita.
0: Zdravím vás, Zito, vy to celé uzavíráte.
2: No já mám takovej svůj příběh z roku 79.
0: Ano, tak ven s ním, měla... jsme ve vysílání, jenom abyste věděla.
2: Ano, vím. Měla jsem přítele, ten teda provedl nějakou pitomost, odsoudili, zavřeli ho a já jsem s jeho rodiči se jela za ním do ty věznice podívat, byl to hrozný pocit. Patery, mříže, vždycky teda s doprovodem, že jo, otevřelo cvak za námi. Teď ty pohledy těch vězňů, to jsem měla pocit, že mě slíkají. No, tam to bylo docela smutný a pak jsme si jako s tím přítelem psali, všecko najednou on přestával psát. Přestal odpovídat, já jsem si říkala, co se děje, no tak jsem vyčkávala, pak jsem se dověděla od jeho rodičů, že ho mají pustit na půlku.
0: Ano.
2: Tak jsem to řekla našemu společnému známému a ten mi říkal, pozor, dej pozor, ať podívej se mu do občanky a jestli tam najdeš jedno razítko červený, jedno slovo, tak prostě je průšvih, podepsal spolupráci se STB. Já jsem říkal, no živoče by to neudělal, to je nesmysl, když je to slušný kluk. No, pak se najednou objevil nečekaně a začal mi vyhrožovat a tohle uděláš a tohle já chci, abys udělala. Já jsem říkal, hele, takhle mám teď, ty se strašně změnil. A on mě řekl, jestli to neuděláš, co chci, tak tě zničím. A já jsem říkala, proč? Jak? A on říká, stačí jedna věta, podívej. A teď vytáhl občanku a já jsem viděla to červený razítko. Takže jsem otevřela dveře a řekla jsem ven. No, tak trvalo to chvíli, pak skutečně odešel, ale pro mě to byl hrozný šok, jak se ten člověk za ten rok a půl může změnit. Asi to byl strašný pres, protože že ho změnili tak, že jim podepsal spolupráci, že bude prostě donášet a takovýhle ty hrozný. Takže já do dneška z toho mám trauma a říkám si, jestli jsem vlastně něco nezpůsobila, protože on už nežije. On tohle, co zkusil na mě, zkusil ještě na několika dalších lidech a stal se režimu nepohodlným a prostě ho zlikvidovali, fyzicky zlikvidovali.
0: No, Zito, asi pravděpodobně tím, že jste ukázala, kde je východ, tak asi, a protože si povídáme, tak asi jste asi udělala dobře, si myslím, ne?
2: No jo, ale pak se dětem začala mít pocit, jestli nemám na svědomí lidský život.
0: A kdybychom to jo, takhle brali, to tak to je potom člověk ke zbláznění se teda. Úplně. No. Ale chápu, že člověku lítají v hlavě myšlenky, které kolikrát nejde ani zastavit a přesně. Než najde ten způsob, jak je z té hlavy vytěsnit, tak to taky nějakou dobu trvá. Děkuju vám. No,
2: já teď už o tom dokážu mluvit, protože to je tak dlouho, ale strašně dlouho jsem nemohla.
0: Děkuju, že jste promluvila i vy. Byla jste poslední. Vážím si toho. Dobrou noc.
2: Děkuju. Dobrou noc.

Asi ta vězeňská nejznámější v podání Johnnyho Cashe. Za 4 minuty 1 hodina. No, budeme končit. Ještě jsem se tady vysyslil poslední příspěvek do dnešního vysílání na téma Život za katrem. Dobrý večer, chtěl bych se podělit o svůj příběh. Kdysi jsem udělal chybu, která mi změnila celý život. Myslel jsem si, že mám všechno pod kontrolou, ale jedno špatné rozhodnutí způsobilo, že jsem se ocitl za mřížemi. Pamatuji si ten okamžik, kdy se za mnou zavřely dveře cely. Najednou jsem pochopil, že už nemůžu jen tak odejít. Nejhorší nebyly samotné mříže, ale ticho a chvíle, kdy člověk zůstane sám se svými myšlenkami. Za katrem jsem začal přemýšlet nad svým životem a nad lidmi, které jsem mohl zklamat. Naučil jsem se vážit si věcí, které mi dřív připadaly obyčejné. Rodiny, svobody a každého nového dne. Minulost už nezměním, ale můžu změnit to, jaký bude můj život dál. A právě za to stojí bojovat. Lukáš, děkuji.

Další noční linku už tu dnešní hodinu před půlnocí bude mít také z Prahy pro vás někdo z mých kolegů, koukám do plánu. 5.8. středa Jana Chládková, kdybyste mohli změnit minulost, co byste udělali? Čtvrtek, tentokrát Pardubice, Zdeněk Novák, já a internet. A společně se uslyšíme v pátek a v sobotu hodinu před půlnocí. V pátek na téma, když čáp přestane stačit, aneb kdy vám došlo, odkud se berou děti. A v sobotu téma moje posedlost železnicí. Milí šotouši, sobota bude vaše. Zanedlouho jedna hodina, z Prahy se loučí Honza Macoun, přeji vám klidnou noc a vážím si toho, že jste zavolali, napsali, protože tohle téma nebylo jednoduché. Vážím si toho, ještě jednou skláním, děkuji. Tady nešlo o vinu a nevinu, tady šlo o to, jak se žije tam a jak se myslí tam na ty venku a naopak. A vůbec, jaké to je být za katrem tenkrát a dnes. Hlavně nikomu nic špatného, ani těm nepřítelům. Takže doufejme, že člověk se do těch míst nikdy nedostane, protože

Jakož nač se něče život, zdraví, vztahy, svůj mysl, ale je fakt, že člověk uklouznout může a ani se nenaděje a už je tam. Tak ještě jednou děkuji moc, dobrou noc, sloučím se s některými z vás ráno od 5 hodin ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Loučí se Macík.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, buďte vítáni vy, kteří rádi čas od času zastavíte čas, třeba právě se staršími nahrávkami z archivu. No, kdybyste viděli sem ke mně do studia teď a mohli se mi podívat přes rameno, tak uvidíte dopisní papír, tušku, pero a taky psací stroj. To všechno dnes bude patřit divadlu pro vaše uši. Hezký poslech.

0: holubí pošta byla asi někde na začátku, nebo možná ještě dřív než hliněné destičky a pergameny, nevím. Ale vám už je asi jasné, o čem bude dnes řeč především. Pošta, dopisy a psaní, která vkládáme, nebo spíš vkládali jsme do obálky, zatímco jejich adresát už někde netrpělivě čekal třeba na naše milostné vyznání nebo na odpověď na ten svůj dopis. I když, co si budeme vyprávět, třeba čekal jenom na pěknou poštovní známku.
1: Milostné vzkazy nebyly psány jen na pergamenech, ale i na zdích. Tak v roce 79, než sopečný popel z Vezuvu zadusil všechno živé v městech Herkulánehu, Pompejích a Stábii, jakýsi zamilovaný chlapec na zeď divadla napsal své Sabině vzkaz obdivu a lásky, aniž tušil, že je to jeho vyznání poslední.
2: Má Sabino, kéž věčně kveteš, kéž si věčně krásná, kéž věčně si zachováš svůj půvab. Musím teď pryč, buď zdráva. Neděláš dobře, že mne propouštíš samotného?
3: Všimli jste si, jak často užil slovička věčnost?
2: V milostných dopisech čas mění pouze tu a tam formát, ale nemění obsah. Ať je to rokokově necudná smyslnost listů Mirabeauových, ať píše Ludwig van Beethoven své nesmrtelné milence Terezii Brunswick ewig mein, ewig dein, ewig uns, věčně má, věčně tvá, věčně naše, nebo ať je to verš, který mladý Neruda poslal Terezii Macháčkové, ty jsi krásná jak ta Španělka a žití ach tak ctného, až umřeš, najdou v srdci tvém mne ukřižovaného. Oheň lásky je vždycky stejně jasný, ať hoří chrám anebo koudel.
3: A slova mužů jsou až podezřele stejná. Chci tě, buď má.
1: Ať je vyškrabuje neandrtálec do skály, ať je píše král Nínos své Samuramatě, nebo v hexametrech Ovidius.
2: Máme tu ještě dva dopisy. Ty byste měli slyšet. Ten první je 400 let starý. Na růžové kartičce oblepené papírovou krajkou píše František Zvíkovský své milované paně Prudencii. Má z nejmilejší, perlo má nejkrásnější, můj klenote nejvzácnější. Tvé rozmilé líčko líbám, neb tebe každé chvíle v srdci svém mám. Mé nejdražší srdíčko, možná mne tebe zmysle spustit není. Mám tě každé okamžení v svém stálém paměti. S políbením tvých tvářiček alabastrových a očiček diamantových již žalostně s tebou se loučím.
3: A já tu mám ještě poslední dopis. Čerstvý, divčí, z brigády. Realita. Má květnové datum 1968. Ahoj, krtku. Strašně se mi stýská. Bulím normálně od rána do večera. Holky se mi chechtají. Mají ze mě prču. Říkají, ať neblbnu. Oči mám červené, nos napuchlý. Já to nevydržím. Je to všecko na draka. Říkám si, teď já ho mám pořád hrozně ráda zmetka, ale nevím přesně proč.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: O milostných vzkazech a dopisech šla řeč v pořadu Piš a slyš a v cyklu Rok v dopisech. Tam zase byla příležitost číst z listů slavných autorů a herců a dozvědět se, jaký byl kdo v soukromí prostřednictvím jeho korespondence. Z dopisu Vlastimila Brodského divadelnímu režisérovi Františku Štěpánkovi čte Josef Sommer.
5: Milý fanoušku, je samozřejmé, že bych se mohl snížit k oficiálnosti společenské konvence a popřát ti brzké uzdravení. Leč kamarádský cit, který k tobě chovám, mi velí zaujmout postoj seriózní, otevřený a přímý, prostý společenské formálnosti, snobské sentimentality či dokonce milosrdné lži. Ocitáme se ve věku, kdy nám už nejde o to, abychom nenatáhli bačkory, nýbrž o to, natáhnout je co nejméně bolestně, co nejhbitěji abychom ve skomírání neprozradili motorickou nemohoucnost a kinetickou ochablost, a s jistou dávkou elegance a šarmu, tedy bez obav, že neudržíme moč či stolici. Podaří-li se nám splnit tato předsevzetí, přecházíme práh věčnosti s uspokojením, s úsměvem na rtech a přímo se těšíme na zasloužený odpočinek. Ona vlastně smrt není tak blbá. A kdyby netrvala tak dlouho, byla by obstojným zpestřením života. Zpráva, že neumíráš, mě docela potěšila, protože kamarádů je tak nejvejš jeden či čtyři. Může být i pět, ale to už je pořádná výjimka. A to je velmi nízký číslo v poměru k počtu obyvatel naší vlasti, najmě planety. S kamarádama se musí šetřit. Musí se vysloveně hýčkat, protože je jich po čertech málo. Kamarádi, to je dneska vysloveně podpultová záležitost, ke který člověku nepomůže ani protekce. No a to je už co říct, protože ta pomůže skoro všude a ke všemu. To jen, abys věděl, že z hlediska mého egocentrismu je naprosto vyloučeno, abys našemu kamarádství dával jakýmkoliv způsobem výpověď. Nedá se nic dělat. Holt tě potřebuju. Stůňu, 14 dní do mě perou penicilin a furt stůňu. Nezoufám, ale blbě se mi přitom dělá. Denně se vzdor horečkám holím a meju. Kdyby ale přece, polož v krematoriu drobnou kytku k ceduli se jménem Vlastimil Brodský. Ovšem až v momentě, kdy budou všichni poslouchat, kterak náš řídící Zdeněk Míka mluví, to by mohlo být takový něžný zpestření tý nudy. Do toho hraní Neila Simona se mi moc nechce, už jsem na prudký pohyby starej, tak se v klidu domluvíme, až přijedeš. A přijeď brzo. Tak ahoj, já mám svou nemoc a je to ode mne nesmírně altruistický, že se zabývám tou tvou, uvědomí, že ty ozdravuješ a já stále víc pochřádávám. To je zrovna doklad toho, jak vzácná podpultovka je kamarád. Ahoj, dědo. Broďa. Praha, 7. listopadu 1984.
6: Inspicient Karel Hovorka byl člověk z hlouby duše milující divadlo. Byl terčem někdy až krutých poznámek kolegů z divadla, ale bral je. Zlobil se jen na oko a jeho oči prozrazovaly, že ty jeho věčné inzultace ho docela těší. Jak divadelnické generace stárnou, tím častěji začíná lidi kolem divadla oddělovat nemoc. To se jednoho dne stalo i Karlu Hovorkovi. Alegrácky ve stylu černého humoru pokračovali, jako by se nic nedělo, i v písemné podobě. Takhle píše Vlastimil Brodský v listopadu roku 1987 Karlu Hovorkovi do nemocnice v Brandýse nad Labem.
5: Milovanej blbečku, inženýr lidských duší, bývalý kamaráde od roku 1948, toho času mrzáku. Primář tvrdí, že teď tam za tebou s Pepou Bláhou chodit nemáme, především ne s metrem, za účelem ověření si tvé šířky a výšky skrze vá pohodlné poslední spočinutí a máme asi tak týden počkat, abys poznával lidi. Já vím, že je to těžký. Já jsem například člověk, ty například nejsi člověk a přitom jako živočišný druh jsme totéž. Voba z primátů, voba savci a přitom já homo sapiens a ty zvíře. Až se tyhle věci naučíš rozeznávat, přijdeme s Leošem Hanzlem, na kterým už podle vizáže poznáš, že to není člověk, a bude ti tedy blízkej. Teď jsem si to přečetl a připadá mi věčná škoda těch velkých myšlenek pro tvou nechápající mozkovnu, naplněnou zřídlými a degenerovanými ganglií se spoustou vyřazených struktur, dříve center. Navíc jsem přesvědčen, že ani teď v tom špitále, kde nemůžeš realizovat svou vášeň, organizovat blbosti, jako například byla moje poslední svatba, ses nenaučil číst, takže všechny hodnoty svěřené tomuto papíru přicházejí vniveč. Pozdrav primáře Edu Wiesnera. Věřím, že je nešťastný, že tě má v baráku. V Africe je ještě několik negramotných kmenů. Odjeď. Člověk se cítí dobře jen mezi svejma. Vlastimil Brodský. P.S. Ty si při té svý duševní schátralosti už stejně budeš houby pamatovat, kdo to je.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Některé vzájemné korespondence by vydali na knihu. A některé už dokonce jako knihu vydali. Dopisy a pohlednice pánů Voskovce a Wericha mají hned 3 díly a vyšly jako jedna velká audioknížka. V rozhlase jsme ale ze všech těch popsaných stránek z New Yorku do Prahy na kampu a zase zpátky vybrali jen některé. Třeba ty ze 70. let, to už se na obou stranách oceánu hlásilo dotírající stáří, ale zůstala i celoživotní neutuchající chuť si navzájem psát a povídat si.
2: Prší. Dopis se táhne jako sučuk. Le Maison de Chourski. Pamatuješ na Montmartru roku 1927 na podzim, když jsem s ohromnejma parohama v zástupech Pařížanů se marně pokoušel dohonit tu loď, co mi odvážela Milku of all places do Hanoi? Je to zvláštní. Tolika jsem trpěl. Opravdu održku. A takový je magnetismus nostalgie, že i po těch divných podzimních dnech s tebou poprvé v Paříži a co všecko s tím souviselo, se mi úporně stejská. Máš taky takový pocity někdy? A když to vyvstane najednou živě, tak vidíš momentky, cítíš čuchy a slyšíš background sound effects i barvy hlasů absolutně naturalisticky? Do nejpatrnějších detailů, ale jenom vždycky momentka nebo dvě, nebo na nejvýš barvu a pach jediného večera nebo poledne. To je moc krásný, nemyslíš? Že to jsou věci, které ti nikdy nikdo nemůže vzít. Mezitím zase pat jeden urostlej strom. Jen měl člověk čas uskočit. Pablo Picasso. Ten se dožil fajn. A vidíš, malovat nepřestal až do konce. A nenechal závěť, uličník. Brumlík tvrdí, že to udělal na schvál a měl srandu, jak ty pozůstalí a rozvedený báby a levobočkové se budou prát. Možná, že má pravdu. Španělové jsou kruťáci. A co on se potřeboval s takovejma věcma srát, no ne? Radši, že maloval. Voskovec Werichovi 21. května 1973.

0: Hvázy kouleční korku. To už si dávno neslyšel, viď? Já taky ne. Je to jméno z jiného světa. Či spíš z jednoho z našich mnohých jiných světů. Už jsou jich tucty. Svět krále železnic a suprareality. Svět křemencový ulice a penátů spolu s bíčím okem a červeným esem. Svět stromovky a mých návratů z Dijonu. Svět Daliborky a borůvky a spol. Takzvaný to předvestpoketární svět. Svět surrealistický neboli Šímův, pojící se s našimi ranými cestami do Francie a návštěvami divadla Empire s varietními programy a z Blackbirds, snad z mých nejmilejších s tebou světů. A potom všecky možné světy americké, zejména ty první kupodivné přízračné měsíce v New Yorku a na tom katastrofálním zájezdě po Midwestu. To byl svět maximální svobody a nespoutanosti, neboť vše bylo funkl nový, i náš zachráněnej holej Šváb, a nebylo odpovědnosti, minulosti ani budoucnosti, jen čirej, každej den totálně objevitelskej teděk. A veliká sranda, snad právě proto, že to žádná sranda nebyla. Už mám kafe. Do kuchyně jsou to tři kroky na téže přízemní rovině, zkrátka požiteček. Měli byste tu bejt, byla by sranda, pohodlí a lahoda. Pivo i ale je pro vás v ledničce připraveno, taky tři kroky odtud. I chladné bílé víno, levného stupně bez značky z Francie, ale dobrý. Kalifornské stále neberu na vědomí, nelze. Včera v noci jsem koukal v televizi na film, asi tak 5 či tak let starý, o kronprinci Rudolfovi a komtese Vecera. Hrál ho ten dreadful arabský Omar Sharif jako kůň, ale ne arabský, nýbrž pivovarský valach. A krásná, no, jak se jmenuje ta francouzka, co byla v Belžu, taky hrát neumí, ale vypadá aspoň. Ale to nic. Jde o to, že to bylo zřejmě natočené ve Vídni v reálech a že Rakousko nenáviděné bylo skvěle zrenovováno. Uniformy, turecká muzika s autentickýma maršema, nádherný kostýmy a James Mason velkolepě hrál Franz Josefa, když měl ty licousy ještě černý. A Ava Gardner byla glamorózní císařovna Evženie. Zase mě napadlo, že jsme v té době měli žít. Ty a já, ale jako Vídeňáci, ne Pražáci. A kočáry jezdili a regimenty defilovali před těma monumentama, co jsme kolem nich před pár lety bloumali, jako ten kostel, co se mi tak líbí, hned za imperiálem, s těma dvěma pfalickýma sloupy před portálem, ovinutejma kamenejma girlandami. To je další. Nejnovější z našich světů. Náš svět vídeňský. Voskovec Verichovi, 21. června 1973.
1: Ptáš se, zdali jsem dostal fotografie. Ano, dostal a mám je vystavený, jak spožadoval na viditelném místě. Zrovna převčírem jsem je ukazoval Pipertovi, čili Štěpničkový, která přišla navštívit zdejšího barda, to jest mě. Proč chvátá lid do divadla a tak dále a tak dále. Byla celá udivená, když mě viděla. Bylo jí divné, že se neploužím, nekuckám, neblábolím, neslintám, že jsem zhub o 15 kilogramů a začala jásat, jak dobře vypadám. To je logické. Když jdeš navštívit mrtvolu a otevře ti dveře ten dotyčný nebo dotyčná v posledním tažení, tak taky jásáš, ne? To je ta stará relativita. A ten tvůj oblíbený a můj taky Albert. Ádův pohřeb může být oznámen v novinách, ale nikoli v hodina, kdy se odbývá. Mohli by přijít lidi, ne? Podle tohoto principu moje nepřítomnost v televizi a všeobecně kdekoliv na veřejnosti se nejlépe vysvětluje, když se šíří a udržuje. On je nemocný, on nevychází, Nebo on už nechce hrát, má dvě chaty, snad něco píše a tak dál. A tak lidi mě potkávají a diví se, jak dobře vypadám, jak rychle chodím a tak podobně. Takže nikdo mě neomezuje. Nedělám, protože nemůžu už, nebo nechci už. To není taktika nechytrá. Všimni si, je rafinovanější než zákazy s razítkem a podpisem, neboť je anonymní. A kdokoliv z původců může říct a říká, to jsem blázen, to si dělá někdo na svý vlastní tričko, proti panu Verichovi přece nikdo nic nemá. Pokud se týče mne, no je to tak i onak. Celkově mi je dobře. Jenom vnitřně jsem jaksi labilní. Nejsem si sám sebou jistý. Asi mi nerozumíš, neb nemůžeš, protože ani já sám sobě nerozumím. To se stává. Je ve mně určitá nejistota, kterou sám sobě stěží můžu definovat přesně. Jako bych byl prázdný. Spíš bych četl, než psal. Četl cokoliv, i škváry. Jako bych clonou čteného chtěl přikrýt nebo oddělit něco, co by mě zklamalo. Bojím se něčeho a nevím dobře čeho. Vypadám dobře, je mi dobře, až na tu kanilu neboli trubku, kterou už mám skoro rok v krku. Snad mi letos v létě, v pozdním létě výmou. Dobrá výmou, sláva. Nechci už mít, bolí mě to a vadí a zase si myslím proti své vůli, si myslím, čili bojím se, že co když a vůbec. Jsem velmi snadno zranitelný nervově. Dojímají mě věci víc, než by bylo nutno a stejně tak i nasírají. A těžko se mi o tom píše, bylo by třeba jiných, přesnějších slov. Moje dny jsou bez cíle. Probouzím se svědomím, že budu-li spát dál, nic nestratím. Jsem líný a nerozhodný. Dopis tobě odkládám už dlouho. Pak je mi to líto a slibuju si, že zítra. Pak nemůžu spát, převaluju se a skoncipuju dlouhý dopis, který je vlastně povídka. Zítra ti napíšu. Probudím se a povídka se zcvrkla v ubohý sentimentální žvást, který by tě nemohl zajímat. A jdu na pivo. A to mi chutná jen do půl litru. Dále už ne. Nepamatuju si, co bylo včera, protože nechci si to pamatovat. Zapodím to, zasunu. A tím se čas mění, tedy pojem času. Mění se z řeky, kterou je, proudící od pramene k moři, mění se v močál. Něco mi chybí. Asi smysl života. Zkrátka a dobře, chtěl bych být s tebou, povídat si. A jsem si jistý, že bych našel, co hledám. Nebo že bys mi pomohl zjistit, že nemám, co hledat. A tím bych to našel. A koho mám jiného než tebe? A ty jsi tam a já jsem tady. A co srdce pojí, moře nerozdvojí, říkal Vojta Náprstek. A jmenoval se stejně Fingerhut původně. Kluk, který statoval ve filmu Kocour a teď je fotograf v Kanadě, mi poslal obrázky s tebou a jakousi tlupou. Jsi tam s pazderem, Chris, líbejí, jo? A řadou divných fousáčů, se kterýma si nevím rady. Mohl bys mi říct, kdo je kdo?
2: Verich Voskovcovi, 29. června 1973.
3: Panikáři jedou, už panikáři jdou. Hlavu mají ve smutku a strach jim kouká z očí. Už je to na beton, všechno se otočí. Kolena se jim třesou, jo bohu zvěst nesou. Jsou jistá místa a tam se chystá proti nám akce.

0: Hele, koukej, podívej se divnej prachu, buď to teda máš kalhoty plný strachu, nebo prostrejčka příhodu, už si napřed kalíš vodu.
1: To tě teda hlásím, já jsem medle, s tímhle budeš u nás hnedle vedle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Poslyšte, taky jste hráli v dětství na tichou poštu? Takové to, jakože se na začátku něco pošeptá, co z toho na konci kolem dokola vyjde? V rozhlase měl svůj stejnojmenný pořad na konci 60. let Miroslav Horníček. Bylo to vlastně obyčejné vyprávění mezi písničky, ta jeho tichá pošta. Ale v případě Miroslava Horníčka bylo začasté i tohle docela obyčejné setkání, vlastně docela neobyčejné.
2: Řekl jsem, že někteří posluchači neslyšeli první pořad a žádali na nás znovu vysvětlení. Rád jsem je podal. Málo kdo má možnost poslouchat rozhlas pravidelně a je proto docela přirozené, že z poslechu částečného nemůže pochopit souvislost jednoho programu s programem předešlým i následujícím, když jde o takový seriál. Chtěl bych dnes poděkovat všem, kdo mi kdy napsali. Opravdu všem. Patrně si teď někteří, hlavně ti naši drazí a stateční anonymové, myslí, že to myslím ironicky. Ale ne, myslím to upřímně. I jim děkuju za jejich vzkazy, protože celkový obraz je složen z barev světlých i tmavých a každý, kdo se pokusí dělat nebo říkat něco veřejně, vyvolá zcela nutně ohlasy kladné i záporné. Ale zlobit se proto nemá smysl. Tak jako ten, kdo slyší jeden z celé řady programů, nemůže ještě soudit a rozumět té celé řadě, tak také ten, kdo slyší třeba jen pár vět nebo slov, nemůže posoudit smysl celého programu. A když se tak stane, je to jen a jen jako obraz té staré dětské hry, kdy tedy z lokomotivy roste kopretina a řečeno v rámci rčení z komára velbloud. Je až dojemné, kolik takových proměn a nedorozumění se během tiché pošty stalo. A čtuli si ještě jednou ty staré i dnešní dopisy, říkám si, do nekonečna by mohlo jít vysvětlování a pátrání po tom, kde právě to jedno slovo přestávalo být samo sebou a začínalo se měnit ve slovo jiné. Ale i to je zajímavé a poučné. Slyšet to, co jsme řekli, v podobě už zcela jiné a zkreslené.

nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

Dalo by se z těch dopisů číst dál. A byla by to četba velmi zajímavá. Četba například o tom, že vším jsou vinni řidiči, i o tom, že řidiči jsou naprosto nevinní a že chodci se neumějí chovat. Byla by to četba o neochotě prodavaček, ale právě tak o tom, že naše prodavačky jsou vzorny. Byla by to četba o kráse naší národní povahy, ale také o tom, že o této povaze nemá jaksi smysl mluvit. Byla by to četba plná nejostřejších protikladů, protože to všechno mi posluchači napsali. A já nechci než opakovat to, co jsem řekl už mnohokrát. A kde je tedy pravda? A znovu opakovat, patrně někde uprostřed. A naše zmílená je v tom, že jeden zážitek anebo 10 zážitků povýšíme na obecně platný a definitivní soud. Mám tu opravdu dopisy, které se navzájem úplně vyvracejí. A přečtu-li jeden z nich, ozvou se posluchači mínění opačného. A přečtu-li druhý z nich, ozvou se jiní. Ale já osobně si myslím, že žádný z těch táborů nemá plnou pravdu. Ano, je neochota a je zdvořilost, jsou klady a zápory, je slušnost i neslušnost, ale nelze mezi nimi vést hranici. Možná, že ta nejzdvořilejší prodavačka má někdy den, kdy pod tlakem osobních starostí a trablů není prostě schopna svou ochotu a zdvořilost projevit a možná, že řidič prosulí svou hrubostí k chodcům, jednoho dne pod vlivem nějaké veliké radosti se zachová jako dokonalý gentleman. V každém z nás se perou denně ty laskavosti s hrubostmi, nálada s nenáladou a generalizovat se nedá.

0: A tak si ty dopisy ještě jednou pročítám a říkám si konec hry. Slovo proputovalo řadou a došlo na konec. Je jiné. A protože řad byla celá řada, vyšlo mnoho slov. A protože nešlo o slova, ale o smysl, mohu říci, že teď, právě tak jako v dětství, se hrálo dobře i špatně. I tenkrát byly mezi námi děti, které kazily hru. Taková svévole v nich byla nebo co. Ale zlobit se proto nemá smysl. Ty děti kazily hru a radost především sami sobě. Nesou si v sobě už od dětství jen a jen potřebu rušit, nechápat, kazit, zlobit, trucovat. Čtu si znovu ty dopisy a je to jako mapa lidské hlavy. Lidského vědomí, podvědomí, svědomí, nevědomí, povědomí. Jako mapa lidské hlavy i lidského srdce, kde vedle míst zelených jsou místa vyprahlá a kamenitá, kde vedle kvetoucích sadů jsou i sopky. Je to poučná četba a já jsem za ní velmi vděčen. Znovu tedy děkuji všem, kdo mi napsali.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jak to bývalo tenkrát svého času v televizi? Pořad Nad dopisy diváků, paní Indra Vostrá. A chcete-li nám psát? 3 jedničky 50. Svou odpovědnu na dopisy posluchačů ale měla i proslavená nealkoholická vinárna u Pavouka. Místo, kde se v rozhlase narodil všeuměl Jára Cimrman. No a právě tady, v nealkoholické vinárně u Pavouka, se dnes rozloučíme. Tak zůstávejte ve zdraví a víte co? Napište někomu nějaké vyznání, dopis nebo mail. A my se budeme těšit třeba na to, že nám svěříte vaše nápady, koho byste chtěli slyšet v divadle pro vaše uši zase někdy příště.
3: U stolu číslo 3, jako vždy, sedí doktor Hedvábný. Dobrý večer, pane doktore.
4: Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
3: Jste dnes trochu přepadlý, nebo se mi to jen zdá?
4: No, unavený. Trošku.
3: My máme jenom pár dotazů. Ptá se posluchač Rudolf Vytiska, pane doktore, z Mladé Boleslavy. Co je na tom pravdy, že UNESCO uvažuje o zařazení oslav českého génia Járyho Cimrmana do světového kulturního kalendáře?
4: No tak pravda to je. Ovšem já myslím, že nic jiného se nedalo čekat. My bohužel proti tomu nic dělat nemůžeme už.
5: No pane doktore, je tu ještě celá řada dalších dopisů, které se týkají života a díla Járyho Cimrmana. Ovšem jsou tak obsáhlé, že vám nezbyde než je vyřídit asi písemně. Ale myslím si, že je tady dost vděčné téma k rozhovoru, a sice činnost klubu přátel Járy Cimrmana. Kdybyste prosím vás byl tak laskav, vy přece jen máte o tom lepší přehled než my.
4: Musím s potěšením konstatovat, že kluby rostou jako houby po dešti. Každý den dostáváme zprávu o tom, že nějaký klub někde byl založen. Chtěl bych na adresu těchto klubů ovšem říct si jednu důležitou věc, že totiž otázka členství je jediná přísná otázka v celé klubové činnosti. Neboť jak jsme již kdysi, nevím jak dlouho již to je, řekli o stanovách, tedy členové klubu Járy Cimrmana nesmí být členy jiných masových organizací. Čili když náhodou někde založí klub a jsou tam v tomto klubu i lidé, kteří jsou zároveň členy některých jiných masových organizací, pak tito lidé bohužel sami to možná nevědí, ale nejsou členy klubu Járy Cimrmana.
3: Oni se možná za členy považují, ale
4: správně, ovšem my musíme říci, že bohužel nejsou. Leda, že by dodatečně z o něch ostatních masových organizací vystoupili, což je taky jediná možná cesta.
3: Dobře. A pane doktore, řada posluchačů se ptá, co mají v klubech dělat, že třeba klub založili, ale nevědí, co mít na programu.
4: No tak, jak jsem již řekl, že Jára Cimrman byl člověk, který právě dával možnost vyžití jakýmkoliv způsobem. Tedy i tyto kluby nemají přesných pravidel nebo návodů, jak pracovat. Jediným tím přísným měřítkem je ten výběr těch členů, že jo? Ale jinak kluby mohou pracovat, kdo jak chce, samozřejmě.
5: Ano. A máte, pane doktore, nějaké konkrétní kladné příklady činnosti klubů?
4: No tak samozřejmě. Hlásí se nám tady jeden pěvecký kroužek Cimrman z Ondřejova.
3: Já jsem onehdy četl v novinách, že jeden z klubů pořádal pochod do Liptákova. Co je na tom pravdy?
4: Ano, tak to byli Třinečtí. Ti uspořádali pochod na Liptákov a tam v místní restauraci Faltýnek potom udělali demonstraci v Sedě proti rakouskému profesorovi Fiedlerovi a demonstrovali od 8. hodiny večerní až do 7. hodiny ranní, kdy je přišla otevřít uklízečka. Protože totiž, abych to vysvětlil, tak vzorně demonstrovali a ukázněně, že si jich ani nevšiml pan vrchní, ani pan vedoucí, neboť oni si vybrali přidělenou místnost Richtu a o půlnoci, když zavírali restauraci, prostě tam zhasli a zamkli je. Čili dostali se, až když přišla posluhovačka tam uklízet.
3: No, pane doktore, já mám o těchto demonstracích svůj názor dosti skeptický. Mně totiž připadá, že někdy ten, proti komu demonstrují, se o tom ani nedoví. Věděl například profesor Fiedler o tom, že byla takováto manifestace?
4: O této manifestaci Třineckých nevím, jestli ví, myslím, že se o ní ještě nedozvěděl, ale Znojemský klub přátel Jarida Cimrmana uspořádal přespolní běh za součinnosti právě rakouských klubistů a podařilo se jim to prosadit i přes vyložený odpor rakouských JZD, neboť tento přespolní běh náhodou vedl také přes státní hranice do Rakouska, kde právě se předávala štafeta, která měla být doručena profesoru Fiedlerovi. A také doručena mu byla. Čili o této demonstraci proti jeho osobě se on velmi dobře dozvěděl. Přímo z první ruky. Ačkoliv vzhledem k tomu, že to byla štafeta, mohla to být taková 13. a 14. ruka. Ovšem to byly samé takové pěkné příklady. Musím říci tež, že mnoho klubů nám nepracuje. Dokonce s politováním musíme konstatovat, že některé kluby ještě ani nevznikly. A pak mám ještě takovou jednu smutnou zkušenost. Chtěl jsem totiž v Liptákově udělat skanzen, víte? To znamená shromáždit všechny věci, které připomínají nám Jaru Cimrmana právě do Liptákova. Zatímco u některých jsem se setkal s velikým pochopením, například musím jmenovat aspoň rakouského starostu z Neuhausu am Inn, pana Xelhofra, který mil rád souhlasil s tím, že můžeme přestěhovat zvoničku do Liptákova, právě z Neuhausu, kde jsou otisky prstů Jarida Cimrmana na řemenu.
3: Celou zvonici?
4: Celou zvonici.
3: Je dřevěná nebo zděná?
4: To je zděná, krásná zvonice. Tak na druhé straně zase musím říct, že jsme se setkali a hodně jsou to naši vlastní lidé. Například v Beskydech jeden rolník důchodce, já jsem ho původně nechtěl jmenovat, ale je to pan Pužej. Ten, když jsem ho požádal o to přestěhovat jeho chalupu z Beskyd do Liptákova, kde to je prakticky v té samé nadmořské výšce, jenomže prostě v Jizerských horách, pan Pužej na mě vzal podávky. A říkal, že to nikdy nepřipustí, leda, že by se tam přestěhovala i místní restaurace a jeho soused s celým domečkem. Což ovšem já bohužel jsem musel odmítnout, protože to nepřichází v úvahu.
3: Vy do toho skanzenu chcete soustředit všechny budovy, o kterých je prokázáno, že v nich Cimrman byl.
4: Přesně tak.
3: A co kdyby se ukázalo, že v tom hostinci byl také?
4: V tom případě pak samozřejmě by nebylo problému přestěhovat i ten hostinec. A vzhledem k tomu, že zatím to dokázáno není, tak to nejde.
5: No tak, pane doktore, jestli už vy sám nemáte co říci našim posluchačům dnes večer, tak my se s vámi rozloučíme. Děkujeme vám za rozhovor a naschledanou příště.
4: Naschledanou.
3: Dobrou noc.